0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: máš jenom, Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: lásko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím

0: 30, 40, 50, Jirko, kde seš?
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. V

0: rýchla, to sme to vymňoukli.
1: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Že mi kapou kousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si budu...

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo pro.

是龙 buff 骑士。Radio Junior

śnieg. Silnie se lek. Nikdo už nezneví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk. Přes les a mítinu

0: zelení patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
2: Tak.

0: Tak se uklidním.
1: Ptávám se denně na černým trhu, na černým trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.

Po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás z moře sociálních sítí vytáhla tohle. Víte, co je to za hudební nástroj? Je to handpan, velmi zajímavý a celkem mladý hudební nástroj, který na světě existuje teprve od roku 2000. Vypadá trochu jako létající talíř z důlky. Můžete si ho představit jako dvě velké kovové mísy slepené k sobě horními okraji. Nahoře jsou důlky a když do nich jemně klepnete prsty, nástroj začne vydávat příjemné a uklidňující zvuky. Třeba takovéhle. Takhle krásně na handpan hraje Sprites. Píše se to Sprites. Desetiletá slečna, která si tento hudební nástroj zamilovala. Na jejím instagramovém účtu Sprites Music, kde měla v březnu 2026 239 tisíc sledujících, se píše, že u nich doma v obýváku tenhle handpan ležel nějakou dobu bez povšimnutí. Koupil si ho tatínek, ale nějak se nedostal k tomu na něj začít hrát. Jednou si k handpanu sedla Sprites. Zkusila to a okamžitě došlo k hlubokému propojení mezi ní a tímto hudebním nástrojem. Od té doby hraje Sprites každý den. Z handpanu se stal její blízký přítel a hraní na tento hudební nástroj jí doslova učarovalo. Svému handpanu dává pusinky, přeje mu dobré ráno a bere si ho i na prázdniny všude sebou. Sprites hraje na handpan od března 2025 a natolik ji to baví, že když ji děti pozvou na party v bazénu, radši sedí na návštěvě v obýváku a hraje na handpan. Nechce chodit na žádné lekce hraní, na všechno si přichází sama a už připravuje své první album. Její hudba je nádherná, nemyslíte? Sprites hraje na handpan vždycky před spaním a taky po probuzení nejrůznější improvizace. To znamená, že hraje to, co jí zrovna napadne. Pro album pak chystá jednotlivé skladby. Zahrála si už i s německým hudebníkem Malte Martenem, který hraje na handpan od roku 2014 a na svém YouTubeovém kanálu měl v březnu 2026 1,34 milionu odběratelů a na instagramovém profilu Malte Marten měl 1,4 miliony sledujících. Takhle to znělo, když hráli Sprites a Marten společně. Připadá mi, že Sprites je zkrátka k hraní na handpan předurčená. Co vám? Chtěli byste si na tento hudební nástroj taky zkusit zahrát? Já teda jo. Ať už handpan nebo věda, kéž každý najde to, co hledá. Je to něco, co je jenom vaše. Může to být počítání nebo dobrá kaše. Každý z nás je v něčem skvělý. Jako na kašel jsou podvěly. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

Astro. No.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Poklady zakopané pod zemí se nehledají jen v pohádkách. Nadšenců, kteří po nich pátrají, je spousta i v dnešní době. Pokud máte detektor kovů, který dnes už není ani příliš drahou záležitostí, jde to skoro samo. Dříve se detektory používaly hlavně v armádě, například při pátrání po nevybuchlém válečném materiálu. V 90. letech minulého století se však detektory kovu staly populární právě i u milovníků historie a u sběratelů. Detektory používají samozřejmě taky archeologové. Narazí třeba na střepy pravěké keramiky, na římské a středověké nástroje a výrobky nebo na mince z 19. století. Archeologové po nálezu pokladu dokáží podle okolí a dalších nalezených drobností zjistit spoustu informací o daném předmětu a jeho minulosti. Právě díky těmto souvislostem mají jednotlivé předměty velkou hodnotu. Proto je důležité, aby i amatérští hledači pokladů s archeology spolupracovali a nahlásili jim nález, aby se předmět mohl vyjímat v muzeu a mohla se díky němu zpětně sestavovat historie. A předmět nebyl skrytý někde v soukromé sbírce. Samozřejmě ale můžete najít i novodobý poklad a ten si pak s hrdostí ponechat. A jak vlastně detektory kovů fungují? Vytváří elektromagnetické pole, které proniká hluboko do země a kovové předměty, které se nachází v jeho dosahu, pak vytváří vlastní elektromagnetické pole a to je přijímáno cívkou detektoru. Kde přesně se kovový předmět nachází, pak zjistíme díky zvukům, které detektor vydává, anebo díky signalizaci na displeji. Záleží na typu detektoru. Na detektorech se pak dá navolit, po čem konkrétně budete pátrat, aby vám nehlásil každou plechovku a další kovový odpad. Na hledačích je vidět nadšení a soustředění. Oči mají přilepené k zemi, ale ve skutečnosti hledají hlavně ušima. Každý kov má jiný tón. Nad železem detektor přerušovaně vrní, pokud jde ale třeba o zlato, tón se prohloubí. Když je dost silný, začne hledač kopat. Mít detektor a hledat se smí, nelegální ale je vyjmout historicky cenné předměty, nikomu to nenahlásit a nechat si je. Ten, kdo provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy, se dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta ve výši až 2 000 000 korun. Tak to stojí v zákoně. Pokud někdo propadne hledačské vášni, měl by se rovnou domluvit na spolupráci s archeology a může pak být součástí oficiálních archeologických výzkumů. Za nalezený předmět může hledač získat i odměnu, ale vztahuje se to zatím jen na ty nálezce, kteří nenašli věci pomocí detektorů kovů. Největší odměnou je ale nejspíš stejně pocit, který zažijete, když najdete něco opravdu skvělého a taky možnost podílet se na objevování naší historie. Mezi hledači jsou ale hlavně muži. Asi je to baví tak nějak víc. Já si ale myslím, že mě by to chytlo taky. Co na to říkáte vy? Moji milí zvídavci, pokud chcete někomu o současných hledačích pokladů vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Vítr vyčistil oblohu od mraků a v nehybné hladině moře jakoby se zhlížela blankitně modrá poduška. Plachetnice dobrodružství se svými bělostnými plachtami výjímala jako bílý květ leknínu. Na palubě vládla spokojenost a pohoda. Vrchní kuchař se jako obvykle se zavřenýma očima odával vynalézání suché vody. Plavčík chodil kolem něj po špičkách, aby ho neprobudil, protože se mu nechtělo učit se škrábat brambory na dva šmyky. Hupovi a Hopovi byl ze všech nejlíp. Ze své plavby nacházeli v moři i nad ním nové a nové přátelé. Poznali chobotnice a mečouny, hvězdice a žraloky, mořské koníky a úhoře. Rozprávili s obrovitými ptáky albatrosy, kteří loď doprovázeli a často odpočívali v plachtoví, kam za nimi oba opičáci šplhávali. I dnes je čekalo nové přátelství. Hladina na pravoboku se z nenadání zčeřila a z hlubiny se vynořila velryba. Pozdravila plachetnici obláčkem páry, který vysoko vydýchla ze svých plic. Všichni se k ní okamžitě se běhli.
1: A to se podívejme, velryba. Jmenovkyně našeho kapitána, pozdravte jí, miláčkové.
2: Jak se zdraví, velryba?
1: Zamávejte jí.
3: A můžeme jí taky říct dobrý den?
1: To by jí potěšilo.
4: Dobrý den, velrybo!
5: Propluj šťastně všemi moři, drahá jmenovkyně.
4: Velrybě, ahoj!
6: Ahoj, námořníci.
5: No, my tě tu zdravíme jako královnu moře a ty si jen zažbrmláš něco pro sebe? Co pak tě setkání s kapitánem velrybou a jeho lodí netěší?
6: Darmo mluvit.
5: Jak to darmo mluvit? Když se potkají přátelé, měli by si vždycky popovídat.
6: To zaráda bych viděla, koho by bavilo povídat si, kdyby ho bolela hlava jako mě. A já mám hlavu o kapánek větší než vy, kapitáne.
5: To jo.
1: Tak si myslím, kapitáne, že by vaše kapitánská čepice byla hodně malá.
5: Šaky taky svou čepici nenabízím.
1: Ona by taky od bolení hlavy nepomohla.
5: A co, abyste to zkusil sám? Zabafejte jí párkrát pod nos té své čadivé dýmky a za to dám svůj dalekohled, že se z toho čoudu tak rozkašlé a zakucká, že rázem na bolest zapomene.
1: No, najednou vám moje dýmka nevoní. A jak pak to? Ptám se, že jste všichni, když jsme onehdy narazili na mělčinu a dýmka mi spadla do moře, skákali za ní, abyste ji vylovili. Tak vás tedy tuze prosím a žádám, abyste měli moji dýmku v úctě, neboť ji vyřezával a zakuřoval už otec mého otce. A to byl nějaký námořník, vy suchozemské slepice.

0: u všech morských pavouků, co pak jsme na palubě odzvonili žertům.
1: No jaké pak žerty, kapitáne, když velrybu bolí hlava? Ať si raději všichni popřemýšlejí, jaký pomoct.
0: A to je slovo morského vlka. Dokažte, že umíte přemýšlet s takovým úspěchem, s jakým šplháte na stěžně. Slyšeli jste, námořníci?
2: Slyšeli, kapitáne.
0: Plavčíku?
3: Slyšel, kapitáne.
0: Kuchaři? Kuchaři?
1: Je marné volání, už zase má zavřené oči a vynalézá suchou vodu. Toho probudí leda ta krána z děla.
4: Všichni přemýšleli, jak velrybě pomoci. Protože námořníci jsou statní a zdraví, otužení bouřemi a vichřicemi a taky mytím ve studené vodě, na palubě se nenašel jeden jediný prášek proti bolení hlavy. A přece tam bylo prášků víc než dost. Jenomže o něm věděli jen Hub s Hopem.
5: Podívej, Hubičku, hádej, co je to?
6: Nějaký prášek.
5: A jak je sladký, lízni si.
6: Jeminánko, Hopičku, to je dobrota.
5: No?
6: Ten velrybě určitě pomůže.
5: V kuchyni ho je plný pytel.
6: No tak jdi a přines ho.
5: Jeminánko, Hopičku, proč já?
6: Protože víš, kde je?
5: V kuchyni, v pytli.
6: No tak tam dojdi.
5: A co když kuchař otevře oči a já tam budu a on mě uvidí? Pojď se mnou.
6: Ale to nás uvidí oba.
5: No to nás uvidí oba.
6: No?
5: No právě. No. Když nás chytne oba, tak nechytí jenom mě?
6: To je pravda. To je pravda. Tak já tam půjdu s tebou.
4: A šli do kuchyně. Kuchař ještě vynalézal suchou vodu, hlasitě chrápal a neslyšel je. V koutě stál pytel napěchovaný tím sladkým práškem. Ochutnali, pak si na to ochutnávání vzali lžičky a říkali si, že mi nánko te po takovém sladkém prášku musí přestat bolet i ta největší velrybí hlava. A když už jim ochutnávání přestalo chutnat, popadli pytel a hurá na palubu. Požádali velrybu, aby otevřela pusinku. A když ji otevřela, tak se jim zdálo, že chce spolknout nejen prášek, ale i je a taky stožár s plachtou a kormidlo a kotvu. Velryba uviděla, že to kapánek přehnala a tak pusinku přivřela. Vysypali do ní všechen prášek a nakonec pytel ještě vyklepali. A hned se slétli ptáci a pochutnávali si s velrybou, třeba že je hlavy neboleli. Z hloubky moře vypluli ryby a spolkli všechno, co nesezobli ptáci. A Hub s Hopem se na to ochutnávání sladkého prášku proti bolení hlavy dívali a měli radost, jak všem chutná.

velryba se znovu ukázala na večer. Vynořila se za zádi z rovínka v tu chvíli, kdy si Hub s Hopem šplouchali packy ve vodě. Hned se k ní hnali a pozdravili ji po kapitánsku.

0: Jen by nám kotehu pičku slyšel, řekla nám plavčíci.
1: Teď nám tak budou muset říkat všichni.
2: Náramně jsem si na tom léku pochutnala.
1: Už tě hlava nebolí?
2: Hlava ne, ale břicho mě rozbolelo.
0: Jeminánku, mě taky. Asi jsem moc ochutnával.
1: Mě v bříšku taky nějak žbrblá.
2: Byl to opravdu dobrý lék, plavčíci. Kdyby mi tak nebolelo břicho, hned bych se dala přemluvit ještě na jeden pytel.
0: V kuchyni už žádný pytel s bílým práškem proti bolení hlavy není.
3: No jak vás tak poslouchám, vrtá mi hlavou, o jakém pytli s práškem proti bolení hlavy to mluvíte. Vždyť jsem prohledal celou loď a nenašel jsem ani jedinou pilulku. Natož celý pytel prášku. Kde pak jste ten pytel s práškem objevili, no?
0: V kuchyni.
1: Hned za dveřmi. Stál tam tak sám.
0: No?
3: V kuchyni, za dveřmi a stál tam tak sám? Ale už tam nestojí. A kuchař teď lítá po celé lodi a hledá ho. U všech mořských netopírů. Víte, co bylo v tom pytli?
1: Prášek proti bolení hlavy.
0: Takový bílý prášek. A sladký.
3: A právě, že sladký. Protože to byl práškový cukr.
1: Proto mi tak chutná.
0: Jeminánkote, a jak chutnal velrybě, vy?
1: No.
2: Moc mi chutnal. Ale radši, abych už odplula. Mějte se tu dobře, plavčíci. A ještě jednou vám mockrát děkuju.
3: Pojďte sem blíž, páni doktoři. Vy jste to vymňoukli. Čím teď bude kuchař sladit krupicovou kaši? Čím?
4: Když dovolíte, kapitáne, v tomhle je zapeklitý zádrhel.
3: Který zadrhli tihle dva?
4: Já se vás ptám, kapitáne, nevyzval jste všechny námořníky a plavčíky a kuchaře, aby si popřemýšleli o tom, jak zbavit vaší jmenovkyni bolení hlavy?
3: Tihle dva nejsou námořníci.
0: Jeminánkote, my jsme plavčíci.
1: Velryba to říkala a přestala jí bolet hlava.
3: U všech morských platejzů, nakonec je to moje vina?
4: Já si myslím, kapitáne, že plavčíci, hup a hop, zaslouží spíš odměnu než trest.
5: Tak jest, kapitáne.
3: U všech mořských, kdo mluví o trestu, aby bylo všem jasno, kapitán Velryba je spravedlivý kapitán. A proto od dnešního dne nebude kuchař vařit krupicovou kaši, aby se nemusela jíst neslazená. A pak, až přistaneme a cukr naložíme, odstne se krupicová kaše na jídelníčku den co den.
4: Hurá kapitánovi!
5: Hurá kapitánovi!
6: Propluj šťastně všemi moři, vážená jmenovkyně! Oh.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůže být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

To je kraj tak jihlovitá, ta nekouše.

sapoňky, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, činely i kontrabas. Zkrátka marnost, nadmarnost, kdo

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: se stal plaváček králem, jak mu bylo souzeno. A zlý král dělá převozníka na Černém moři dodnes.
1: Tomu patří!
0: Je, hele, už Honku, ona už začala školka, tak jsme byli zabraní do pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, že jsme si toho vůbec nevšimli.
1: Je, ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tady už o nově pohádkové školce.
0: Ahoj kamarádi.
1: Znáte pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda?
0: No, čuchám člověčinu. Koho pak tu matko máš?
1: To je zvláštní, když je tu jen jedno úžasné rozhlasové strašidílko.
0: Ušonku, vždyť já jsem holkám a klukům jen chtěla připomenout pohádku, kterou jsme právě dočetli.
1: Ale to přece vůbec nemusíš. Vždyť kamarádi pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda dobře znají. Já se klidně i vsadím.
0: Oho, a o co?
1: O co? O to, kdo dneska uklidí celou školku.
0: Domluveno. Holky a kluci, dneska vám dám za úkol správně mi odpovědět hned na 5 otázek z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Když odpovíte správně, bude mít u Šoun velkou radost. Když ne, bude uklízet celou školku.
1: Nebudu. Holky a kluci, já vám totiž věřím.
0: No, takže můžu? Vždycky položím otázku, vy ji pěkně zavoláte na Ušouna a on to zase řekne mně.
1: Jo, jsme připraveni, že ano, holky a kluci.
0: Tak, kdo byl děd Vševěd?
1: Přece víme, Jani, bylo to slunce.
0: No dobře, no. Tak správně. A dál, kdo byl tatínek plaváčka? Jaké měl zaměstnání?
1: Byl uhlíř.
0: Super. A kdo ho potom našel, když ho král nechal jako miminko vhodit do vody?
1: Jo, přece rybář.
0: Výborně. A poslední otázka je? Proč nerodila jabloň ve městě, kam se po cestě k dědovi Vševědovi podíval plaváček?
1: Jo, teď tě budu napínat. Ano, slyším, holky a kluci. Jabloň nerodila jablíčka proto, že v jejich kořenek byl had.
0: Teda, vy jste ale šikulové. Gratuluju. A odměňuju vás písničkou.

0: kluky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušovnovu pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička a...
1: Prosím, ha-ha-ha, co jako ha-ha-ha?
0: Ano, ano, protože jestli si to nepamatuješ, tak ses se mnou vsadila. No a protože jsi prohrála, budeš dneska uklízet celou pohádkovou školku.
1: Aha, no já doufala, že jsi na to zapomněl. Ano, počítám s tím.
0: Ale víš, Jani, na co myslím?
1: Počkej, zkusím ti přečíst myšlenky. Jasně, už to mám. Myslíš na to, že mi pomůžeš uklízet?
0: Ne. A není to ani těsně vedle.
1: Škoda. Tak mi to prozraď, Ušounku.
0: Myslím na toho převozníka, který tak dlouho vesloval, než ho vystřídal ten zlý král. A i když si to zasloužil, myslím, že to je tedy hrozné. Vsadil bych se, že nikdo nechce být převozníkem. A já teda rozhodně ne. Vážně bych nechtěl být převozníkem.
1: No počkej, ale být převozníkem přece není špatné, pokud to není za trest na Černém moři. Představ si, že já o jednom převozníkovi četla v novinách. Má svoji práci moc rád. Hrozně ho to baví a chtěl být v životě převozníkem.
0: Vážně? A nemohla bys mě s ním seznámit, abych přišel na to, proč ho taková těžká a nudná práce baví?
1: No jasně, že bych mohla, ale počkej si až po písničce.
0: Je, a mohla by to být tahle písnička, když jde malý bobr spát, jo?
1: No jasně.
0: To mám totiž strašně rád.
1: Tak tady to je.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou, tady Ušalnovu pohádkovou školku, ve které mě dneska hrozně zajímá povolání převozníka. A hádejte, kde jsme? Ušalnova hádanka.
1: Víte co? Nejdřív uhodněte, kterým dopravním prostředkem jsme sem jeli.
0: To snadno poznáte, že jo, holky a kluci? Tak pozor, 3, 2, 1, autobusem jsme jeli.
1: Výborně, a kde to jsme?
0: Jasně, kamarádi, tak pojďme na to, 3, 2, 1, u vody jsme.
1: Paráda, krásně jste to poznali, ale u jaké vody, to už byste hádali dlouho. To už vám s Ušounem prozradíme.
0: Jo, jsme u Smaragdového jezera, které je vážně nádherné. A jsme tu proto, že tady najdeme pravého pohádkového převozníka.
1: Četla jsem o něm, jak už jsem říkala, v pohádkovém zpravodaji. A jsem moc ráda, že jsme se sem vydali. Je tu vážně krásná příroda. Vysoké skály. Spousta stromů, některé i kouzelné a jiné ne. V jezeře je taky spousta ryb. Myslím, že tam bydlí dokonce 2 vodnické rodiny a nebo už 3. No prostě to tu žije. Ušonku, zazvoň tady na tenhle zvon a tím převozníka přivoláme.
0: Hele, Jani, já už ho vidím. Už se blíží převozník. Ty jo, to je hustý. Ten musí mít svaly. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jeden zlaťák si poprosím a můžete nastupovat.
1: A je. Jenže my, milí pane převozníku, žádný zlaťák nemáme.
0: Jo, to je ale škoda. Já se tak těšil, že nás převezete.
2: To je opravdu mrzuté. No, v tom případě se loučím. Ledaže? Mohli byste za cestu zaplatit i písničkou, pokud umíte zaspívat. Nějakou pěknou.
1: No tak to je paráda.
0: Jana je naše tralalauka a ta se vyspívá do zásoby a zároveň pojedeme s převozníkem na opačnou stranu Smaragdového jezera. Hurá, hurá!
1: A jaká by se vám líbila, pane převozníku?
2: No tak jako převozník mám rád písničky o vodě, tak zkuste nějakou od vody.
0: No to pro Janu nebude žádný těžký úkol, co, tralalauko?
1: To si piš.
0: Ušalnovo zpívání.

0: Moc hezké, děkuju a nastupte si. Už si převést zasloužíte. A jinak byste se taky na druhou stranu jezera nedostali. Ty skály po stranách jsou tak strmé, že obejít se jezero prostě nedá. No a proto jsem tu taky já.
1: Ale my vlastně ani moc na druhou stranu nepotřebujeme.
0: No? Tak proč jste tady? Tomu vážně nerozumím.
2: My teda hlavně, já jsem moc chtěl mluvit osobně s převozníkem.
0: Aha, takže ty bys chtěl být jednou taky převozníkem.
2: No to teda vůbec ne, ne, ale moc mě zajímá, co vás může na takové práci bavit.
0: Tak si sedni a pořádně se kolem sebe rozhlédni.
2: Aha, ano, tak to ano, je to moc hezký pohled.
0: Voda.
1: Skály.
0: Bílé, buclaté mráčky na modré obloze.
2: Jo, a svítí sluníčko, ale to přece nesvítí každý den.
0: No, ale ušoune, když prší, tak je příroda ráda a když leje, tak jsem ve své budce na druhé straně a čekám na zvon. No a když někdo zazvoní i za liáku, stejně jedu, přeci se nerozpustím. Copak strašidílka jsou rozpustná?
1: Nejen oči se tu mají krásně, chvilku nebreptej a zaposlouchej se.
2: No jo, uznávám, taky příjemné, ticho a jen šplouchání vody. No dobře, tady chápu, že tady je hezké být převozníkem.
0: A navíc se tu setkám se spoustou zajímavých cestovatelů. Třeba vy dva. No, kdo může říct, že převážel Janu s Ušounem z Ušounovy pohádkové školky?
1: No, počkat, to vlastně jenom vy, pane převozníku, protože my už jsme ve školce cestovali spoustou dopravních prostředků, ale přívozem. To jsme ještě nejeli.
2: To teda ne.
0: Tak to jsem moc rád, že jste si vybrali zrovna ten můj přívoz.
2: A koho už si třeba vezl, kromě nás?
1: No to by mě taky zajímalo.
0: Tak vezl jsem třeba prince, který hledal svou princeznu. Pak taky pana doktora, který léčil slavného loupežníka. Potom, koho jsme to tady měli, trpaslíky jsem vezl a Jindru, Tondu, taky kačku, kteří sem zabloudili. Potom královnu Esmeraldu s jejím doprovodem a ještě někoho.
2: A ještě koho?
1: Koho?
0: A jsme tady. Jestli jsem to dobře pochopil, jen se tu chvíli projdete a jedete zase zpátky.
1: Přesně tak?
2: Jo.
1: Šlo by, že bychom vás za chvíli zase zavolali.
0: Čím budete platit tentokrát?
2: Pohádkou?
0: Pohádkou? No, to zní skvěle.
2: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko spravuje budík.

0: Jednoho dne tatínek Bejk zjistil, že mu přestal fungovat budík.
1: Budu ho muset nechat opravit,
0: řekl mamince Krávě a Telátku.
1: Odnesu ho k panu Kohoutovi.
0: Pan Kohout měl hodinářství v kurníku na druhém konci statku. Jenže pan Kohout je teď na dovolené na slepičí farmě, řekla maminka. Vrátí se až příští týden.
1: Co se dá dělat? Budu muset počkat.
0: Telátko všechno slyšelo a rozhodlo se, že tatínka překvapí a budík mu opraví samo.
2: To bude tatínek rád.
0: Každou sobotu chodili rodiče k sousedům Bíčkovým hrát karty. Nejraději hráli zelenou louku nebo volepadní. A to byl přesně ten čas, kdy se Telátko mohlo nerušeně pustit do opravy. Nejprve z budíku sundalo zadní kryt. Uvnitř byla spousta ozubených koleček, která do sebe všelijak důmyslně zapadala. Telátko zkusilo jedno kolečko vyndat. Zpočátku to nešlo, ale když pak vyndalo ven první, ta další už šla celkem snadno. Telátko si kolečka prohlíželo, ale připadala mu v pořádku.
3: Třeba ta kolečka byla jenom špatně poskládána,
0: řeklo si Telátko a začalo kolečka dávat zpátky do budíku. Jenže kolečka v sobě nedržela a pořád vypadávala. Nakonec je Telátko do budíku nasypalo a vrátilo kryt na své místo. Samozřejmě, že po takové opravě budík nešel. Když se rodiče vrátili z návštěvy, Telátko řeklo:
3: Tatínku, já jsem se pokoušel spravit tvůj budík, ale nepovedlo se mi to.
0: A podalo tatínkovi budík, ve kterém hlasitě chrastila uvolněná kolečka. Tatínek se na budík podíval a řekl:
1: Ty jsi to zase vyvedlo, Telátko. Tohle přeci není můj budík. Ten je maminčin.

0: a kluci posloucháte Úšou novou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a my už jedeme zpátky z výletu. Pěkně jsme se prošli po pláži, kde rostou kokosové ořechy a banány a bydlí tam třeba pestrobarevné opičky.
1: Mně to tam připadalo jako v nějaké pohádkové džungli. Je to fajn. A teď už jsme na cestě zpátky s naším převozníkem.
0: No, teda, ale vyprávěj, prosím, prosím, co se ti třeba stalo dobrodružného?
2: Dobrodružného? No, jednou jsem vezl loupežníky a když jsme byli v polovině cesty, viděl jsem na druhé straně četníky. Někdo jim prozradil, že loupežníci musí jet přívozem a řekli si, že tam je lapnou. No a loupežníci mě donutili obrátit loď. A tak tu nadskakovali a hrozili na břeh. No, umíte si to představit, že nás málem všechny převrátili.
0: Ty jo, jo.
1: Páni.
0: Aj. My už jsme tady a mě to tady tak bavilo.
1: No vidíš, Ušonku, já ti to říkala.
0: Musím říct, že jsem se spletl a že bych úplně klidně mohl být jednou i převozník, ale raději budu ještě hodně dlouho rozhlasové strašidílko. Ale je to tu na přívoze vážně moc fajn.
1: Tak děkujeme, pane převozníku. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju za písničku i za pohádku.
1: Není zač?
0: Rádo se stalo. Tak to bylo teda super, Jani.
1: A víš co? Na přívoz se klidně někdy s rodiči můžou vydat i holky a kluci. Smaragdové jezero je pohádkové, ale tam, kde jsou řeky, jsou i přívozy. Třeba v Praze jich je habaděj.
0: Jo? No tak to je bezva, takže jsou tam i převozníci.
1: No jasně, jednoho znám, jmenuje se Martin a je s ním velká legrace.
0: A převáží taky za písničky.
1: No to nevím, ale jednomu pošleme... A

0: co stále posloucháte mou, tedy Úšou novou pohádkovou školu.
1: No a já jdu uklízet, prohrála jsem sásku.
0: Víš co, Jani?
1: No.
0: Já ti pomůžu.
1: Yeah.
0: No jo, protože tě mám rád a protože si uvědomuju, že to nebylo tak úplně spravedlivé. Bylo totiž celkem dost jasné, že holky a kluci pěkně zvládnou úkol. Hádanku přeci museli znát.
1: To máš pravdu. No a děkuju ti, Ušonku.
0: Není zač. Ještě vás ale, holky a kluci, jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte příbos.
0: Může to být u řeky, nebo u smaragdového jezera, anebo namalujte nějakou super loď i s převozníkem.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu pěknou písničku.
0: Jo.

0: řídíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Rázný a smělý a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

0: Už zas nosíš deště,
1: už zas nosíš deště.
0: Pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Kam vkročíš od zimy, tam je plačtivý

Škola, to je taková pěkná nostalgie pro tuto chvíli, protože škola ta je ještě hodně daleko. Víc než o škole si budeme povídat o cestování. Včera jsme do Finska cestovali letecky. Dnes se vypravíme stopem. Cesta stopem do Finska vede přes Polsko a pobaltské státy, jako je Litva, Lotyšsko, Estonsko. S následným trajektem jde o trasu dlouhou přes 2000 kilometrů. Vyžaduje pevnou vůli, plánování a hezkou a dobrou logistiku v těch závažnějších případech, no a překonání Baltského moře lodí. Letadlem je to rychlejší a jistější, stopem zas větší dobrodružství a člověk toho vidí víc a samozřejmě mnohem více zažije. Dnes ale víc než cestovat, budeme poznávat a hlavně ochutnávat finskou gastronomii.

Dobré ráno a dobrou chuť, je tady finská kuchyně, tak jdeme na to. Jak vlastně vypadá finská kuchyně? Finská kuchyně má mnoho společných prvků s kuchyněmi zemí, ke kterým Finsko nějakou dobu patřilo. Tedy s kuchyněmi Švédska a Ruska. Má ale řadu vlastních specifik a specialit, no a na ty se právě dnes zaměříme. K základním potravinám patří maso, ryby, brambory, zelenina, například kapusta či tuřín. Tuřín. Znáte tuřín? No, já ho také moc neznám, ale prý je to dobré. Tuřín prý chutná jako kombinace sladkých brambor, tedy batátu, a kedlubny. Mírně štiplavý nádech připomínající řektvičku. No a jeho konzistence je po uvaření taková jako krémová, nasládlá, no a zasyrová pak parádně křupavá. No a samozřejmě k dalším ingrediencím patří houby a spoustu ovocných plodů, jako jsou brusinky, borůvky, ostružiník, moruška, to je taky specialita. Maliny, ostružiny, lesní jahody nebo rakitník. Běžné jsou domácí džusy a marmelády z těchto plodů. Často se používají celozrnné produkty. Žito, ječmen, oves. Oblíbené je mléko a podmáslí. No a co si dáme k snídani? Tak to si prozradíme po písničce.

10 hodin, 11,5 minutky, představte si, že se právě teď probouzíme ve Finsku, krásně vyspalí a odpočatí, no a jdeme snídat. Co ale očekávat ve Finsku k snídani? Tak klasická finská snídaně je jednoduchá, bohatá na vlákninu a zaměřuje se na čerstvé a kvalitní suroviny. Když se bavíme o gastronomii Finska, tak kvalitní a čerstvé suroviny, ty jsou snad kombinací úplně každého jídla. Obvykle snídaně kombinuje teplé cereálie, vydatný kváskový chléb a mléčné výrobky. Základní stavební kámen finské ranní snídaně, tak to je ovesná kaše. Takže jdeme ochutnat ovesnou kaši. Kdybyste si ji chtěli objednat někde, tak se to řekne finský puuro. Jo? Absolutní základ finských snídaní, tedy puuro. Finský oves je vyhlášený svou kvalitou. Kaše se podává horká, tradičně s velkým kusem másla, takhle jako nahoře, které se na ní tak krásně rozpustí a je zasypaná skořicí. Cukrem nebo v lepší variantě, takové zdravější, čerstvými lesními plody. Nejlépe borůvkami či brusinkami. No, tak, dobrou chuť. No a pokud byste měli málo po takové horké ovesné kaši, tak samozřejmě základem každého jídla, nejenom snídaně, je žitný chléb. Rád bych vám řekl, jak se to jako řekne finsky, ale nevím, jestli to správně vyslovím. Ruisleipä. Takhle nějak, možná jinak. Takže tmavý, hutný a celozrnný žitný chléb je naprostou nutností. Nejčastěji se natírá slaným máslem, jo, a obkládá plátky sýru, šunky, čerstvá okurka, nebo, a to je to nejdůležitější, to bych se dal já, jsou plátky uzeného lososa. Ňam. Protože když se řekne Finsko, tak je tam jasný, že ten losos na vás kouká ze všech stran, ale nejenom losos, jo, a nejenom uzený. V několika dalších variantách se podává losos, tak toho bych si k snídani dal, ale pravda, že tu kaši, tu bych ochutnal jako první, protože něco teplého do žaludku. No a potom taková specialitka jsou karelské pyrohy. Tradiční pečivo z tenkého žitného těsta plněné rýžovou kaší nebo bramborovou kaší. Podává se teplé a potřené směsí másla a natvrdo uvařeného vajíčka. Wow, tak tuhle tu specialitu bych jako ochutnal, ale to mě úplně neláká. No a také nesmí k snídani chybět k té tradiční finské nějaké mléčné výrobky, protože Finové jsou velkými spotřebiteli mléka. Běžně se snídá jogurt, který je ochucený lesním ovocem. No a to mléko je vlastně brané také jako jídlo, nikoli jako pití. No a potom na závěr kávička, tedy pro ty starší. Finsko patří mezi největší konsumenty kávy na světě, tak to jsem vůbec netušil. Ráno se pije taková ta klasická překapávaná káva, často ve velkém množství, a to i během horkých letních dnů. Tak tolik asi k snídani. Dáme si písničku a pak už myslím, že je čas i na svačinku.

10 hodin, 19 minut, já myslím, že je nejvyšší čas, abychom posvačili, nacházíme se ve Finsku, snídaně už máme za sebou a ta svačinka v některých směrech připomíná i tu snídani, protože začínáme žitným chlebem, nebo začínat nemusíte, ale nedílnou součástí je žitný chléb. Možná se budeme trošičku opakovat, protože žitný chléb je základem ke každému jídlu, takže snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, prostě kdykoliv se jí, na stole je žitný chléb, ale buď může být takový hutný a nebo křupavý. To každý zvolí podle toho, na co má zrovna náladu a chuť. Takže žitný chléb a na tento svačinový sendvič si dáte oblohu. Tradičně se maže tenkou vrstvou másla. Přidává se plátek jemného sýra, šunka, případně vařené vejce nebo kurka. Tak tady mě mrzí, že k té svačince se nepodává uzený losos, protože toho bych si dal k snídani, k svačině, k obědu, k svačině i k večeři. No a pak se opět, stejně jako u snídaně, objevují ty karelské pyrohy, protože to je velká specialita. Je to vlastně synonymem pro finskou svačinku. Jedná se o oválné lodičky z tenkého žitného těsta plněné rýžovou kaší nebo bramborovou kaší. No, abych to radši naplnil tím lososem, ale dobře. Jak se servírují takové karelské pyrohy? Ty se lehce ohřejí a často se potírají směsí rozpuštěného másla a nasekaného vařeného vajíčka. No a údajně takováhle specialita je k dostání v každém supermarketu. Nevím tedy, jestli vám to v supermarketu také ohřejí. Nicméně karelské pyrohy jednou určitě ochutnám, ale úplně mě nelákají. No ale pojďme si dát něco sladkého a kávičku. Finové jsou největší konzumenti kávy, to už jsme si řekli. Svačina je ideální chvíle právě na pauzičku s kávou, kterou ještě stále mají tu překapávanou, pijou ji hodně, ale k tomu si dají finské skořicové šneky s kardanomem. Sladké kynuté buchty s máslovým okem uprostřed. Wow, tak to zní velmi lákavě. No a co nesmí chybět při takové svačince k pití, kromě kávy? Ke slané svačině Finové běžně pijí sklenici studeného mléka a nebo podmáslí. No a jak už jsem říkal, nedílnou součástí je také voda a horká překapávaná káva.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

10 hodin, 29 minut, dnes nás zajímá finská gastronomie, tak jdeme na oběd. Holky a kluci, dnes vás pozvu do školní jídelny, tedy té finské. Cože? Možná někdo říká, tak to se nedá jíst. No tak to nevím, protože finská školní jídelna, tedy alespoň tak, co jsem o ní zjistil, mně přijde jako absolutně top. Tak pojďme si poslechnout, co se tak jako, nebo jak to funguje v té finské školní jídelně, jakým způsobem se tam žáci stravují. A to ještě nutno podotknout, že veškeré obědy vlastně hradí stát. Takže žáci chodí na obědy zcela zdarma, což je také velkou výhodou. No a nemyslete si, že ve Finsku ve školních jídelnách jsou taková ta výdejní okénka jako u nás. Vůbec zapomeňte. Je to všechno formou švédského stolu. Je to sice ve Finsku, možná by to měl být finský stůl, ale říká se tomu švédský stůl. Takže žáci přijdou a nabírají si vlastně na takových samoobslužných pultících prostě kolik chtějí. Možná by někdo řekl, aha, tak to se docela plýtvá, ale naopak. Žáci se tak učí právě, aby neplýtvali a snaží se dodržovat pravidlo talíře, které zní, že se talíř skládá ze tří součástí. Polovinu talíře musí tvořit zelenina, tedy saláty. Čtvrtinu talíře příloha, brambory, rýže nebo těstoviny. A ta třetí část, tedy ta druhá čtvrtina, protein, což jsou ryby, maso nebo luštěniny. A mléko se podává jako hlavní nápoj. K obědu se povinně podává čerstvé mléko nebo podmáslí. No a k tomu dostávají žáci vždy tmavý žitný chléb s máslem. Možná už si říkáte, že to tady jako slýcháme docela často, je to tak. Tmavý žitný chléb, nejčastěji s máslem, někdy i slaným máslem, to je základ každého finského jídla. No a často se jedí ryby. Samozřejmě vzhledem k tisícům jezer tvoří ryby velkou část jídelníčku. Populární jsou rybí prsty, lososová polévka nebo zapečené rybí file. No a školy běžně také nabízejí plnohodnotné vegetariánské i veganské alternativy a zavádějí dny, kdy maso nejí celá škola. Na rozdíl od českých škol v menu nenajdeš žádné sladké knedlíky nebo buchtičky ze šodo. Sladkosti a slazené limonády jsou v jídelnách absolutně zakázány.

A jdeme obědvat i my ostatní, co nejsme žáci škol, takže nemáme možnost stravovat se ve školních jídelnách. Takový běžný oběd v restauraci i doma ve Finsku probíhá následovně. Začíná to salátovým bufetem, většina obědů začíná lehkým předkrmem v podobě čerstvé zeleniny, mrkve, okurek či nakládané řepy. No a hlavní chod, tak tomu pak dominují ryby, losos, sleď nebo sých, nebo maso, vepřové, hovězí, ale i sobí a losí. Nejčastější přílohou jsou vařené nebo šťouchané brambory. No a potom polévky. Velmi populární jsou husté polévky, které slouží jako samostatný hlavní chod. Typickým příkladem je lohikejto, tedy krémová lososová polévka, nebo čtvrteční tradice, to je hrachová polévka s masem. No a pečivo, samozřejmě nedílnou součástí každého jídla je tmavý a hutný žitný chléb, podávaný s poctivou vrstvou másla. No a co si dát k obědu, třeba k pití? K zapíjení se nejčastěji podává voda, samozřejmě mléko nebo tradiční podmáslí. Tak to je takový klasický oběd a jak vypadají takové speciální finské dobrůdky, tak o nich si také ještě dneska popovídáme. No a pak se dostaneme až k večeři.

Máme chvilku po půl jedenácté, ale už jsme stihli ve Finsku i poobědvat takový ten klasický finský oběd. Ale při návštěvě Finska byste měli vedle klasického oběda ochutnat především tradiční speciality, které jinde ve světě zkrátka nenajdete. Finská kuchyně stojí na čerstvých surovinách z divoké přírody. No a pojďme se podívat na ty speciality. Tak začneme nejdřív slanými. Karelské koláče, tenké těsto z žitné mouky plněné rýžovou kaší nebo bramborovou kaší, tradičně se podávají teplé, potřené vajíčkovým máslem. Dále pak poron karistis, dušené sobí maso. Tradiční jídlo Japonska. Sobí maso se nakrájí na tenké plátky, podusí na másle a podává s bramborovou kaší a divokými brusinkami. Mňam. No a chlebový sýr. To je také velká zajímavost. To je měkký sýr z kravského nebo sobího mléka, který se při výrobě zapéká. Takže má typické hnědé skvrny. Má specifickou takovou tu vrzavou texturu a podává se s teplými moruškami. Tak další specialitou jsou kala kuko. To je klasický bochník žitného chleba, upečený na savolnině, uvnitř kterého se hodiny zapékají malé rybky spolu s vepřovým bůčkem. No tak to mě zajímá. Kalakuko. Jo. Tak kalakuko, to je další věc, kterou si píšu do mýho bucket listu. A to teda potřebuji ochutnat. No a pojďme dál. Teď se teda podíváme už na ty sladší pochoutky. To jsou skořicový šneci, nadýchané kynuté pečivo s pořádnou dávkou skořice a kardamonu. Finové ho jedí téměř ke každé kávě. A to, že těch káv vypijí hodně, no tak snědí asi hodně skořicových šneků. Tak a je tady další lákadlo. Laka murain, morušky. Vzácné oranžové lesní plody z arktických bažin mají jedinečnou kyselkavo-sladkou chuť a říká se jim zlato Laponska. Tak morušky, ty bych taky moc rád ochutnal. No a co si dát třeba k pití? Finská káva, to je jasné. To už jsme říkali, prostě Finové, ty prostě konzumují kávu. Největší spotřebitelé kávy na světě, pije se zde světle pražená filtrovaná káva, obvykle černá nebo s kapkou mléka. A potom je tady salmiaky. Jedná se o černé lékořicové bonbony s příchutí chloridu amonného. Takže jsou výrazně slané a pálivé. Wow. Tak tyhle bonbony bych chtěl taky ochutnat. Nevím, jestli by mi chutnaly. Tak jestli plánujete cestu do Finska, tak určitě zkuste některé věci. Mě tedy zaujala laka, kalakuko a nebo poron karistis. Takže dušené sobí maso, chlebový sýr, tradiční bochník žitného chleba tady zapečený s těmi rybičkami a vepřovým bůčkem. No a samozřejmě morušky a já bych si dal i toho skořicového šneka.

a zas. Dnes máme středu 8. července, je tady 189. den roku 2026. No a dnes má svátek Nora. Takže všem Norám vše nejlepší. Pozor, protože k našemu tématu to patří, je to severské jméno. Toto jméno znamená, no a co to znamená, to vám teď neprozradím, protože to se mi někam schovalo. Nicméně narozeniny slaví dnes ředitelka hudebního divadla Praha, sopranistka, moderátorka René Nachtigalová, spisovatel Ludvík Němec, americký herec Kevin Bacon, zpěvák Petr Kotwald, nebo moderátorka a producentka Lenka Hornová, či herečka Tereska Bebarová a herečka Erika Stárková. Holky a kluci, pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej. No a teď se vrátíme k té Noře, protože Nora se vykládá jako čest nebo prostě štěstí, světlo. Takže všem Norám vše nej.

0: kdy hledáme signál.
1: Středeční ranní restart a výprava expedice Sever pomalu jde do svého cíle. No tak tohleto povídání dnešní zakončíme večeří. Hlavní pilíř finské večeře je Lohikeitto. Oblíbená krémová polévka z čerstvého lososa s bramborami, pórkem, mrkví a koprem. Na talíři dominuje marinovaný nebo uzený losos, pečený pstruh či nakládaní sledi. No a pak je tady jedna taková specialitka, na tu se moc těším. Pai je tradiční masitá specialitka. A to je pomalu dušená směs hovězího, vepřového a někdy jehněčího masa s cibulí a kořením. Jmenuje se Karjalan Paisti. Karelská pečeně, když to tak jako přeložím. Tak tohle bych si dal dneska k večeři. Samozřejmě jako předkrm bych dal toho lososa. Dal bych si marinovaného dneska, tedy jestli můžu poprosit. A tu polévku bych taky ochutnal. Asi bych jedl dlouho, protože by se to do mě všechno asi nevešlo. No ale to ještě není všechno, protože jsou tady velmi populární švédské masové kuličky. Ano, jsme ve Finsku, ale švédské masové kuličky, ty jsou velmi oblíbené, podávané s bramborovou kaší a brusinkami. Tak hlavní přílohou k těm jídlům, hlavně k té pečince, jsou vařené brambory s koprem. Často se samozřejmě podává žitný chléb, který je základem finské kuchyně. No a jdeme na dezert. Klasickou tečkou bývají palačinky či lívance s čerstvými lesními plody. Borůvky, brusinky, no a navrch parádní porce šlehačky. No a k pití tradičně voda, mléko, podmáslí, no a nebo samozřejmě pro dospěláky pivo. A potom Finové také po večeři rádi vychutnávají různé likéry právě z těch místních lesních plodů, jako jsou právě vzácné morušky. No, takže dezert jsme si dali a nezbývá, než se rozloučit. Zítra si zabalíme a v 10 hodin opět odcestujeme do Finska a zítra budeme hodně cestovat. Od mikrofonu se loučí a krásný středeční prázdninový den přeje Jirka Kohout. Ahoj!

Závěrečná větička.

0: Oběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Zpívá pěnkava v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky. Tralalala, v naší zahrádce je hezky.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

musím mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomrťané.

0: tě. Čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct. Ahoj.
1: Rádio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: No zkrátka rodinu si vlastní vůlí
1: nikdo nezvolí.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující příběh je volně inspirovaný klasickou pohádkou o dívce, která dokáže upříst zlatou nit. Objeví se tu i záludný skřítek, který jí pomůže, avšak za svou službu žádá ten nejvzácnější dar. Pohádku Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek napsala Melita Denková. Režie Natálie Deáková. Hrají Pavla Beretová, Stanislav Majer, Svatopluk Skopal, Valérie Zavadská a další. Natočeno v roce 2012.

0: posloucháte rozhlasovou pohádku Melity Denkové Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek. Režie Natália Deáková.
1: Tak co, milánkové, sedíte už? Chci vám vyprávět příběh o naší královně Majdalence. To je vám tak divná historie, že ani neuvěříte. I divně začala pícha,

0: Klas je z Vejrašky. Trojctihodný.
1: Spovědli tvarohem a mákem, jako posvícenský.
0: Oh.
1: Když stačili by obyčejný, tatínku. Je všední den.
0: Mlč, náš mlejn to ani neucetí. Kdybych chtěl, můžu každému mleči přidat darem klidně i krávu.
1: To by vám bylo podobný.
0: Holka hubatá, že já to najust udělám.
1: Jo, a co si vymyslíte příště? Táto, vemte konečně rozum do hrsti. Už teď vám lidi říkají mlynář Páv. Našemu mlejnu Pávovský a...
2: No a co?
0: Proč natahuješ? Jiná by naschvál pohodila hlavou jako pávice a pochlubila se, že má tátu nejen bohatýho, ale i mazanýho, který jí umí sehnat kupu bohatých ženichů.
1: Tak s tímhle už mi nezačínejte vůbec. To bych se teda měla čím chlubit.
0: A proč ne? Jeden z nápadníků má krásný řeznický krám na náměstí.
1: A ruce? Fuj, věčně červený od krve.
0: No tak je tu druhý. Statkář. Na každém prstě nosí zlatý prsten. A k tomu má...
1: Hlavu holou jako koleno a šišla.
0: A co další? Ten žije na zámku.
1: Taky je samá bradavice a na krku má 6 křížků.
0: Pravda, pan baron je krapet postarší, ale zase usedlej.
1: A trojnásobnej vdovec. Ne, děkuju, nechci. To bych si spíše zamilovala ropuchu, anebo čerta z pekla.
0: Nevděčnice nevděčná. Chci pro něj jen to nejlepší a jí to nejde pod nos. Mezek zarytá, palice dubová, umanutá.
3: Dej pánbu dobrý tro, pane otče.
4: Dobrý tro.
3: Co pak to tu u náhonu počítáte na prstech? Vlnky?
4: Ale jen si tak něco sumíruju. A co vy, bábo z lesa? Tancovala jste se skřítkama. Při vašich bílejch vlasech byste už měla mít víc rozumu.
3: Vy žertujete, mlináři. I což, jen si nesu pár bylinek, co se sbírají za rosy. A uvracem zahlídla Majdalenku. Zdála se nějaká rozčílená.
4: Sečílí pořád. Jednou vyletí kvůli koláčům z Vejrašky, po druhý kvůli nápadníkovi se zlatýma prstenama. No co proti němu má?
3: Já bych věděla, pane otče. A nedělejte, že vy ne.
4: Dejte pokoj. Holka má věno jako princezna. Krajánkové nahoru dolů po vodě roznášejí, že zdědí mlejn výstavní jako hrad. Tak se přece nevdá za nějakýho nuzáka, jen tak pro nic za nic, teda jako z lásky.
3: Hádám, že podle vás by se k Madlence šiknul nejmíň náš pan král.
0: A víte co, bábo? Když já budu chtít, namluvím jí i krále. No, jenže sákryš, ona se stejně bude ofrňovat, že ho nemiluje.
3: No to jí za zlý nemám. Kolik duší a srdcí už zahubilo, že se na místo lásky hledělo na mamon.
4: Koukám, že vy jste druhá chytrá. Radši holce uvařte nápoj z laskavce, po kterým bude milovat, koho jí vyberu. A všichni budeme spokojeni.
1: Je vás ty řeči nemrzí. Dobrý tro, tetičko.
3: Dobrý tro.
1: Pojďte, sedneme si dovnitř. Táta má za svůj furianský den a to s ním pak není k vydržení.
4: No, jen si zacpávej uši, nevděčnice. Šlapeš si po štěstí.

0: teta. Já se utrápím. Co se mnou bude? Slušný chasník pan tatínkovi nevyhoví. Takovej, aby se bál přijít k nám na námluvy.
1: Madlenko, že už ti někdo padl do oka?
0: I do srdce.
1: A znám ho? Je ze vsi?
0: Ne, ale možná jste ho přece někdy zahlídla. V lese. Je myslivec.
1: Majdalenko, víš, co se říká o myslivcích? Jsou nestálí.
0: Můj Jakub ne. A já vám teda povím, jak jsme se poznali. Vlastně mi zachránil život.
1: Prosím tě.
0: Víte, to táta zrovna přišel s tím, že si mám vzít prasečkáře z Oujezda.
1: Oh.
0: A mně sedl na srdce stesk. Jako bezhlavá jsem vyběhla ze mlýna, že radši uteču do světa.
1: A dej pokoj.
0: Však já daleko nedošla. Jenom do dubiny. A najednou jsem se ocitla na kraji černý rokle.
1: Holka, přece si nechtěla. To by byl hřích.
0: V tu chvíli chtěla. V šumění dubu jsem slyšela tenký hlásek. A ten mi našeptával, že na dně rokle najdu konec trápení.
1: Madlenko, tomu místu se každý vyhne na 100 honů. Je to tam nekalý.
0: Nemusíte mě strašit, teta. Mě tam potkala láska. Hned na první kouknutí.
1: To jsou mi věci. Uprostřed lesa, u černý rokle.
0: O čem přemýšlíte, tetičko?
1: O všeličem. O divných láskách i o tom, jestli tvůj Jakub věrně vytrvá.
0: O to se nebojím. Má věrný oči. Jenže co táta? Chce pro mě jen to nejlepší a najde nejhorší. A jen tak k rozumu nepřijde.
2: Měla pravdu. Mlynář dál hledal zámožný ženichy a Madla si ještě mockrát poplakala. A pak takhle na podzim v čase honů zahlaholila v lesích trubka. Z lesa vyjel sám král a namířil si to rovnou do mlýna. Ne, že bych za ním šla, milánkové, ale stejně vím, co se tam dělo.
3: Buď zdrav, mlynáři. Nabídneš svému panovníkovi něco k zakousnutí?
4: Rád, pane králi. V kuchyni v cuku letu zaříznou tučnou kachinku a než se upeče, jistě vám přijde k chuti můj kyprej chlebíček. Vsadím se, že ani vy nemáte křupavější. Tak jenom račte ke stolu.
3: Děkuju. To je velmi dobrý chleb.
4: A zapijte ho mlíčkem, ale co to povídám mlíčkem? Teď moje krávy nedojej mlíko, ale rovnou smetanu.
3: Je jako mandl.
4: A ještě okoštujte můj lesní med. Dobře vím, jak na honu vytráví. Mám taky honitbu. K tomu 1000 měr polí, ve stáji ohnivý koně, ve chlévech stádo krav bílýho plemene.
3: Žiješ si dobře, mlynáři?
4: Však mlynář je ve svým mlejně stejný pán jako král ve svém království. A možná ještě větší, když si sám může dohlídnout, aby všecko klapalo jako mlýnský kolo. Tohle vy asi nemůžete.
3: Máš pravdu. Do všech koutů země nedohlédnu. Tak třeba jsem dlouho nevěděl, kdo kraluje ve mlýně na říčce mezi lesy.
4: Dáme si teda skleničku mý jalovcový na šťastný seznámení. Bez tak mám s vámi nějaký řízení. Tu věc si už nějaký čásek sumíruju v hlavě.
3: Tak ven s tím, jsem zvědavý. Čím ještě ohromíš svého krále?
4: A to mám v úmyslu vyjevit až po pečínce. O tyhle věci se nikdy, aspoň ve vsi, ale řekl bych, že i na zámku, nepovídá naskoro lačnej žaludek.
2: Asi tušíte, o co šlo, drahouškové? Mlynář chtěl králi namluvit Madlenku a předtím si furiant jeden neodpustil dělat na krále ramena. Jenomže když po pečené kachničce vyrukoval s pravdou, zůstal jak opařený.
3: Ty mi nabízíš dceru. Mlynáři, uznávám, že nejsi jen tak někdo, ale teď už koukáš příliš vysoko.
4: A proč? Majdalenka má věno jako princezna. Dám jí věrtel zlaťáků, pár koní do kočáru, 20 krav, berana, fasuněk a k němu orní náčiní. 50 štůčků plátna.
3: Tak z domácího... už dost. Ani já nejsem chudák. Nemám zapotřebí hledat bohatou nevěstu. Bez tak bude jako z roští, když si sám hledáš ženichy.
4: A to prr. Hezčí holku na světě nenajdete. Je líbezná jako růžička.
3: Saď se, že by u královského dvora neobstála. Tam máme jiné krásky. Ty, když projdou zahradou, i růževadnou závistí.
4: No, ale ty urozený slečinky jsou nejspíš fifleny. Za to Majdalenka je krev a mlíko a tuze šikovná.
3: Nebuď bláhový, mlináři. Šikovných dívek je na světě. Díky za dobré jídlo i za pobavení. A teď už musím jít. Sbohem!
4: Ne, ne, počkejte, pane králi! Tak stůjte! Madlenka je tak šikovná, že... Tak šikovná, že vám upřede ze sámi zlato.
3: Říkáš zlato? Tak tohle už je opravdu něco. I můj vraník se diví.
4: Aby ne.
3: Víš tedy co, mlináři? Pošli mi dceru zítra na zámek. Dám připravit kolovrat i slámu. A když dokáže upřít zlato, dobrá, bude mou ženou. Ale jestli lžeš, oba přijdete o hlavu. Sbohem!
4: Sbohem. Sbohem.
0: Co je s vámi, tatínku? Stojíte u náhonu, jak socha svatýho na mostě.
4: Madlenko, dceruško, něco jsem ti vyjednal. Zítra půjdeš na návštěvu ke králi a...
0: A dejte pokoj. I on mi chce navlíknout snubní prstýnek.
4: No jo, no. Teda něco na ten způsob, protože... No, má to jaksi... Má to háček.
2: Mlynář vyložil, co spískal svou furianskou hubou. Chudák holka. Jakuba v lese nenašla a tak pro útěchu běžela ke mně. Proto to vím, holenkové, a ne, že bych natahovala uši někde za rohem.
0: Teta, co já si počnu? Táta si stojí na rozumu.
2: Jo, holka, tady je dobrá rada, drahá. Ale co? Oblíkni si nedělní šaty, nakrk si vem granáty po mamince, pomodli se a potom králi všechno vylož. Je to taky jenom člověk.
0: Já nevím. Je to přece jen král.
2: A ty zas kurážná holka.
0: Teď se mi zcvrkla dušička. Třesu se jak osika. Tetičko, prosím vás, kdybyste v lese potkala mýho milýho, řekněte mu, co se stalo.
2: A jak pak ho poznám? Podle upřímných očí?
0: Zrovna tak. Podle očí, který už třeba... Nikdy neuvidím.
2: Kurážná madla byla, jenže když jí lokaj vedl přes 7 třpitivých síní, ani si netroufla zvednout hlavu. A tím míň, když v komoře plné slámy před ní stanul sám král.
3: Z téhle slámy mi do rána upředeš zlato.
0: Ach, pane králi.
3: A když ne? Zlatá předleno.
0: Já vím, čeká mě trest. Ale pane králi, mějte... Rozum, když už ho nemá můj táta. Co pak je možný chtít takovou bláhovost?
2: Jenže to už říkala zavřeným dveřím. Pak tloukla hodina za hodinou a madla plakala. O půlnoci najednou, tentokrát zvedla oči, jenže před ní nestál pán král, ale mrňavý mužíček jako sestrojený z hůlek. Zadupal dřevěnou nožku.
5: Zdravím tě, uplakaná přadleno.
0: Kdo jsi?
5: Potom ti nic není, ale když na mě nebudeš vyzvídat, něco ti povím sám. Něco, co by se ti líbilo. Co by se ti moc šiklo.
0: Takovou řeč nenajdeš na celém světě.
5: I najdu. Pověděl bych ti, že úkol splním za tebe, Tak co? Chceš?
0: Jak bys to dokázal?
5: Už zase otázky. To nech na mě. Když sednu ke kolovrátku, upředu nitku jako sluneční paprsek. Koukej!

0: A ty bys to pro mě udělal?
1: Jo, udělal. Ovšem ne sebe. Za zlaté předení mě musíš odměnit. Odměnit. Za zlatou nit mě musíš odměnit. Tak co? Co nabídneš?
0: Mám jenom tady, na krku, granátky. Ale jsou po mamince. Moje jediná památka.
1: Nebreč! Však tě o ně nepřipravím. Nestojím o laciné červené kamínky. Mám lepší.
0: Tak potom nevím.
1: Nefňukej! My se přece dohodneme. To, co mi dáš, ani nechci hned. Teprv až za rok a den. A je to jenom taková maličkost. Jo! Takhle to spolu uděláme.
0: Nechápu, co by to mohlo být.
1: Tak poslouchej. Až se staneš královnou, dáš mi dítě, které se ti narodí.
0: A to je míň než nic. Krále bych si nevzala za nic na světě.
1: Teda slibuješ?
0: Slibuju. A teď přeď, hodnej skřítku, přeď. Ať už jsem doma. Ať si to zlatý předení

0: Jak pak ti je, Majdalenko?
1: Moc mi odlehlo. Tak jenom přeč, ať už jsem pryč. Ať už vypovím svýmu Jakubovi, jak si jeden furiant vymyslel bláznivost a druhej se jí chyt a jak mi pomohl hodnej skřítek.
2: Tak já jsem hodnej!

0: Zlatá psadinka leží skoro až ke stropu.
1: Tak si jich užijte, pane králi. A kdybyste měl někdy dlouhou chvíli, přemýšlejte o tom, jak vás to zlato přišlo lacino. S Bohem!
0: Počkej, kam spěcháš? Přece je na řadě druhá část domluvy.
1: Jako vdávání. To jste si upekl s tátou, ale já děkuju nechci. Mám svýho milýho. Tisíckrát lepšího než... než pošetilej král.
0: Ty jsi pořádně nabroušená. Tohle mi pověz pěkně zpříma. Co tak zarytě koukáš do země?
1: Nejdřív z úcty a teď ze zlosti. Mám vztek na hloupý mužský pokolení.
0: Tedy i na milého?
1: Na Jakuba? Ne, to ne. Když se zadívám do modrý hlubiny jeho upřímných očí, hned ze mě spadne každé trápení.
0: Tak to zkus se mnou, zlatá přadleno. Aspoň jeden pohled věnuj i králi.
1: A just ne!
0: No tak, Majdalenko, nech trucování a zvedni hlavu.
1: Jakube, zdáš se mi, anebo si to v tom třpitu opravdu ty? Jestli ano, štípni mě. Au!
0: Už věříš?
1: Jakoubku!
0: Majdalenko!
1: Ale proč? Proč tohle všechno? Vždyť si mě strašně potrápil.
0: Odpust mi to. Nejdřív jsem chtěl trochu srazit hřebínek tvýmu pantátovi, jenže on mě trumfl. A pak už se to zvrtlo docela. Pořád jsem čekal, až mě poznáš, ale ty na mě ani nemrkneš. A radši upředeš zlato.
1: Neřekla bych radši.
0: Jak jsi to dokázala?
1: To je moje věc. Když mužský nemají rozum, chudák holka si musí umět poradit.
0: Moc se zlobíš?
1: Chci svýho myslivce. Ten neměl vrtochy.
0: Majdalenko.
1: Ach jo, tak teda chci i krále, když to nejde jinak. Oči má stejně upřímný. Ale Jakube, co táta?
0: Ten bude na koni.
1: To právě, jak ten se bude naparovat? Já mu snad radši nic nepovím.
2: Holka skoro nevěděla, co mluví. Když se jí v jediný minutě obrátil svět vzhůru nohama, vzpomněla akorát na mlynáře a vůbec ne na slib, který dala Skřítkovi. Ani mě se nezmínila, když se přihnala s novinou o svatbě.
1: Teta! Teta! Teta! Už nevyhlížejte mýho milýho! Potkali jsme se na zámku a budeme se brát!
3: Pan otec svolil! To ten tvůj myslivec musí být nejmíň hrabě.
1: Tetičko, je to král!
4: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. No, a když je z holky královna, to abych věno zdvojnásobil. Tak teda, dva věrtele zlaťáků, dva páry koní do kočáru, 40 krav, dva berani, dva fasuňky, k ním dvakrát orní náčiní.
3: Pane otče, co budou v zámku dělat se žebřiňáky?
4: Bábo, jděte do průseku redit se Skřítky. Co bych svý drahý dcerce asi jako upřímnej táta dal, kdyby ne to nejlepší ze svých pokladů?
1: Nejlepší by byl slib, že už si zamknete nevymáchanou pusu a taky necháte tisí honosnosti.
4: Holka nevděčná, já myslím, že jsem se ti vyplatil. Kdybych ti nenutil prasečkáře, nešla bys z krokly a nepotkala myslivce, ze kterého se vyklubal král. A tu umanutou hlavu, tu máš taky po mně, víme?
2: Svatba byla náramná. Týden se hodovalo, házelo se cukrovým a krupičnou kaší, aby královskému páru čáp brzy přinesl dědice. A na to i došlo. Byla jsem u toho, když čáp přiletěl. Královna pak chodila s nemluvňátkem na procházku do lesa.
1: Teta, už si nemám co přát. Jen to mě trápí, že Jakub musel vyjet do boje. Na jižní hranici je nějak neklidno.
2: Inu, královno, máš královské starosti. Jenže králi se stane pramálo. Hůř jsou na tom vojáčkové.
1: Já vím, však mě to mrzí. Ale Jakub říkal, že snad nebude moc zlé pro nikoho. Jakubku, Jakubku, srdíčko moje. Neplač. Tatínek slíbil, že se v pořádku vrátí a pak už budeme šťastní na pořád.
2: Vidíte, milánkové, noc zlatého předení byla dávno zapomenutá noční můra. A starost o krále taky rychle přešla, protože poslal psaní, že se vrací. Majdalénka četla tu zprávu nad kolíbkou zrovna v pravý poledne.
1: Jakoubku, chlapečku můj, poslouchej, tatíne, jede domů. Za den či dva se zasmíješ i na něj. Ty naše srdíčko. Miláčku, slyšíš? To je on. Už je tady.
5: Zdravím tě, královno Majdalenko. Zdravím tě úctivě.
1: Můj bože, to jsi ty?
5: To mě mrzí, že na mě nemyslíš. Na mě a na svůj slib?
1: Přece si ho nemyslel vážně.
5: To tady myslel. A teď chci zaslouženou odměnu. Tohle robátko.
1: Stůj! Ke kolíbce se nepřibližuj. Dám ti všechny poklady království, ale Jakoubka nikdy.
5: Ne. Takhle to neuděláme, královničko od náhonu. Slib je slib. A tvoje dítě je mi milejší než všechny královské poklady.
1: Prosím tě, skřítku. Prosím na kolenou.
5: Koukni, jak se na mě ten tvůj synek směje. Bude mě mít rád. Srdce mi zahřeje. A to moc potřebuju.
1: Srdce? Vždyť žádné nemáš.
5: Právě, že mám. Jenže už taky dřevění, když pro mě nikdo nemá úsměv ani mazlivé slovíčko. Když mě nikdo nezavolá jménem.
1: Skřítku, budu tě hýčkat a kolíbat. Říkat ti srdíčko. I jménem ti budu říkat. Jen když...
5: A vždyť ho neznáš. Ani ses neptala, jak se jmenuje ten, kdo ti pomohl.
1: Odpusť. Jak ti tedy mám říkat?
5: A zrovna ti to nepovím.
1: Skřítku. Skřítku.
5: No dobře. Ušňukaná královničko, i moje napůl dřevěný srdce se může ustrnout za to, že jsi kdysi řekla, že jsem hodnej.
1: Děkuju. Jak tedy zní tvé jméno?
5: Ne. Tak lehko to zas nepůjde. Musíš ho uhodnout sama. Ale že jsem se ustrnul až na to 3 dny. Když na něj kápneš, zůstane ti chlapeček v náručí a já zmizím.
1: Však já ho uhodnu, hodnej skřítku, hned zítra.
5: Sám bych byl rád. Tak, zítra.
1: Když vezmu všechna jména po pořádku od A, musím se přece trefit. Takže, to máme Abrahama, Adama, Adriana, Aloise, Antonína.
2: Majdalenka celý den a noc psala jména. A když na zítří v poledne přišel skřítek, předčítala je od Abrahama až k Zachariášovi. Jenže skřítek jen dupal a pištěl.
5: Ne, tak se nejmenuji.
1: Ty mi lžeš, jmen už ani víc není.
5: Co by ne, jen musíš víc namáhat hlavičku. Ale že jsi včera řekla, že jsem hodnej, ještě ti krapet napovím. Lidi se přece jmenují i jinak než Tonda nebo Franta.
1: Ty jsi myslel příjmení?
5: Jo, to druhý jméno. I když u mě je první a jediný a navrch tuze zvláštní, tak zítra, královničko od náhonu, těším se, že mě tím správným jménem oslovíš.
1: Zvláštní jméno. Zní jako příjmení. Těch přece je. Kdo by je všechny znal?
2: Madla tentokrát neběžela za mnou. Snad se styděla, že se mi nezmínila o skřítkovi. Snad si řekla, že do mlejna přijde spousta lidí různých jmen. Zkrátka radu hledala u táty. A když mu vyložila, co a jak, mlynář spustil.
4: Nováček, Novák, Nový, Novotný.
1: Táto, tak se jmenuje každý druhej. Vzpomínejte na zvláštní jména. Když se tu zastaví krajánci, přece semelou ledacos o kdekom na světě.
4: To jo, zrovna včera. Krajánek Švihlík vykládal o nějakým otroubkovi, co měl souseda Nečesánka a chtěl vdát dceru za sedláka Chrta, co byl velikej Držgrešle. Jenže ve vsi žil taky chalupník jménem Držgrešle a tak se stalo.
1: Nechci slyšet kroniky, jen jména.
4: No tak, Švihlík a sedláci z té vsi, třeba Skoukolíček a Želásko a Žešárko, Rozprým a Rozbroj, Mikeťuk, Hrapatka, Ajdlpes, Frfňálek.
1: Vidíte, Frfňálek, tak by se skřítek mohl jmenovat.
4: A nebo Drštička.
2: Takhle to dávali dohromady a potom už na zámku zavolali i nejvyššího komořího. Jmenoval se dost příhodně Houkal a ten poradil zkusit i názvy měst a vsí. A pak už tlouklo poledne.
5: Tak tatínka si přizvala, královničko Zemlejná, furiánskýho pantátu? Čím se mi asi pochlubíte?
4: Poslouchej, ty mrňousku.
5: To je jméno, mlináři?
4: To ne, ale už je čtu. Švihlík? Nečesánek, Otroubek, Hrapatka, Želásko, Rozprým, Ajdlpes.
5: Ajdlpes nezní špatně, no. Ale ne.
1: Frfňál, Drštička.
4: Pihel, Oškobrch, Škůdra, Bedrč, Cotkytle.
1: Felbabka, Kabinos, Kváň, Rumchalpa, Šunichl.
5: Dostop, tohle jsou jména vesnic. Já nejsem žádnej fon. Abych byl od někud.
4: Ještě se směj, ty skrčku, ty mrňavče, ty špejličko, ty pumprlíku.
5: Ani tohle nejsou moje jména. Ne. Na mé jste pořád nekáplí. Asi proto, že jsem si ho sám vymyslel.
1: Bože.
5: Nebreč, královno. Můžeš zkusit štěstí ještě zítra. Ale už teď si tancuju, že jsem vyhrál.
4: Sakryš. Do čeho já tě to přivedl, dceruško? Vždyť ty jsi s krále namluvila sama, já už byl, přiznávám, zbytečnej. Dítě, odpusť mi.
1: Nic si nevyčítejte, táto. Ten hloupě pošetilej slib Skřítkovi jsem dala zase já. Slyšíte? Jakub se vrátil. Tatínku, před ním ani muk. Musel by mě za to všechno nenávidět.
4: Tak si aspoň utři oči.
0: Co pak je, Majdalenko? Ty mě nevítáš?
1: Já...
4: Dej pánbu dobrý den, pane zeti. Dcerka je drobet znavená, moc si lámala hlavu.
0: A čím pak, pane otče?
1: Nestojí to za řeč. Hráli jsme takovou hru na jména.
4: Jo. Nebo ne? Holka drahá, přece jen bude moudřejší vyjevit, jak na tom jsme. Co začalo lží, už nesmí pokračovat. Přiznám se za tebe.
1: Tatínku, ale já...
4: Ty jsi jen chtěla napravit, co tatík provedl z umanutý hlavy.
0: Vedete divné řeči. Majdalenko, ukaž oči, ty pláčeš?
2: Přece jenom šli nakonec s pravdou ven, i když z nich lezla jak z chlupatý deky. Král Jakub bledl a rudl, tak se vstekal, že i on má svůj podíl, ale nakonec ho něco osvítilo.
0: Počkejte, prozkoumali jste zemské desky? Jsou to tři knihy a v nich je každičké jméno i příjmení.
4: Opravdu každý? A jsem tam i já?
0: Nějak vám otrnulo, tatínku.
4: To jen ze samý naděje. Tři knihy jmen.
0: Zavolám komořího, ať je přinese.
1: Dvě knihy. Už jsme prošli list za listem.
0: A nové jméno ne a nenajít.
4: Musí být ve třetí. A sakryš.
6: tam má popsaný jenom pár stránek. Co pak ten nekalej pumprlík vymyslel zvláštního? Že se...
1: Mám ještě jeden nápad.
6: Já taky. Přečteme to znova. Teď člověk často přehlídne, co nejvíc hledá. To já jsem jednou takhle hledal.
1: Zajdu za tetou kořenářkou. Vždycky měla dobrou radu.
6: Dítě mi chytrý, že tohle nenapadlo mě. Ta bába, milej zeti, tancuje se skřítky, tak aby je neznala jménem.
1: I mlčte, táto. To byl jen váš výmysl, se kterým jste jí zlobil.
6: Že by? No, ale v duchu jsem si Dicinky myslel, že má v té svý bílý hlavičce poskládaných spoustu vědomostí a že je to moudrá ženská.
1: A naše poslední naděje.
0: Doprovodím tě, Majdalinko.
1: Ne, radši tu s tátou listujte. Něco se opravdu mohlo přehlídnout.
0: Ale je už pozdě. Za chvíli odbije půlnoc.
1: Ach, Jakoubku, čeho se my dva ještě můžeme bát? Jen toho, že teta nenajde radu.
3: Tedy byl to nápad, nenápad. Tentokrát bych ji nevytrhla. A přece nebyl k zahození. Když Madla běžela dubinou kolem rokle, jakoby ucítila v srdci lehkost. Myslela, že snad kvůli vzpomínce na první setkání s Jakubem. A pak...
5: Bože! Na dně rokle svítí ohýnek. A u něj někdo tancuje. Ta muzika... Až moc dobře je znám. To si tancuje on.

0: Vidíte, milánkové, takhle to bylo. Na dně černý rokle našla královna odpověď. A co vás budu napínat, holenkové? Druhý den se to odbylo rychle.
1: Tak co? Víš? Nebo nevíš?
2: Vím. Ty jsi pi...
1: Na...
2: Šti... Pištěhnátek!
1: Ale ne! Ne, ne, ne! Jak to mohla uhodnout?
2: Pozor! Skřítku! Vždyť ty celý hoříš!
1: Vztekem a zlobou kvůli tobě, ty královno od náhonu!
2: Lítají od tebe plamínky! Uhoříš!
1: Ať si! Bez tak už nemá!

0: tady slavíte, lidičky?
1: A sami nevíme. Všechno možné.
2: Že se vrátil král z boje.
1: Že malému princátku už roste první zoubek.
3: A že prý se vyhlašuje týden radovánek.
4: Týden radovánek? A přitom stačilo málo a mohl to být smutnej týden. A kdo ví, jestli by se neprotáhl na roky. No, smějte se. Já se půjdu smát na zámek.
5: Tetičko, kdybyste věděla...
4: Však já vím, Majdalenko. A vzpomínáš si, co šuměla Dubina kdysi, než si tam potkala myslivce?
5: No, že na dně rokle najdu konec trápení.
4: A našla jsi. Má milá královničko, ono to všechno takhle mělo bejt, aby se přestal trápit i on, ten zlomyslný skřítek.
6: A já si vždycky myslel, že jsem krokli zabloudil náhodou. Víte, co byl zač?
4: Oh, taková dušička nešťastná. Zaživa lakotná. Zlata měla, nikomu nedala. Každýmu na schvály dělala. Svou ženu utrápila, vlastních dětí se nedočkala. A za to byla zakletá. Teď má konečně pokoj.
5: Vlastně je mi tý dušičky trochu líto. I když jsem zažila tolik strachu. O tebe, Jakoubku, srdíčko moje. Pro boha, s čím si to hraješ?
7: To jsem mu dal já.
5: Tatínku, kdy vy dostanete rozum? Kde jste to vzal?
7: Ale zastavil se ve mlejně krajánek. Já mu vypověděl celou tu historii a on mezi tím vyřezal ze dřeva hračku.
5: Jen jestli to tak bylo.
4: Inu, bylo, královničko. Tentokrát si pan otec nepřidal ani slovíčko. Na mou duši, na tvý uši, na mlinářský svědomí.

Naslouchali jste rozhlasovou pohádku Melity Denkové, volně inspirovanou klasickými pohádkovými motivy, Královna Majdalenka a Skřítek Pištihnátek. Dramaturg Václava Ledvinková. Hudba Jakub Kudláč. Osoby a obsazení: Majdalenka Pavla Beretová, král Jakub Stanislav Majer, mlynář Svatopluk Skopal, bába Kořenářka Valérie Zavacká, Skřítek Pištihnátek Zuzana Onufráková a dále účinkovali studenti Mezinárodní konzervatoře Praha. Mistr zvuku Tomáš Gzelhofer. Zvukové efekty Tomáš Pergl. Produkce Dana Rajchová. Režie Natália Deáková.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: se stal plaváček králem, jak mu bylo souzeno. A zlý král dělá převozníka na Černém moři dodnes.
1: Tomu patří!
0: Je, hele, už Honku, ona už začala školka, tak jsme byli zabraní do pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, že jsme si toho vůbec nevšimli.
1: Je, ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tady už o nově pohádkové školce.
0: Ahoj kamarádi.
1: Znáte pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda?
0: No, čuchám člověčinu. Koho pak tu matko máš?
1: To je zvláštní, když je tu jen jedno úžasné rozhlasové strašidílko.
0: Ušonku, vždyť já jsem holkám a klukům jen chtěla připomenout pohádku, kterou jsme právě dočetli.
1: Ale to přece vůbec nemusíš. Vždyť kamarádi pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda dobře znají. Já se klidně i vsadím.
0: Oho, a o co?
1: O co? O to, kdo dneska uklidí celou školku.
0: Domluveno. Holky a kluci, dneska vám dám za úkol správně mi odpovědět hned na 5 otázek z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Když odpovíte správně, bude mít u Šoun velkou radost. Když ne, bude uklízet celou školku.
1: Ne, nebudu. Holky a kluci, já vám totiž věřím.
0: No, takže můžu? Vždycky položím otázku, vy ji pěkně zavoláte na Ušouna a on to zase řekne mně.
1: Jo, jsme připraveni, že ano, holky a kluci.
0: Tak, kdo byl děd Vševěd?
1: No to přece víme, Jani. Bylo to slunce.
0: No dobře.

0: cívoky a kluci. Jabloň nerodila jablíčka proto, že v jejich kořenech byl had.
1: Teda, vy jste ale šikulové. Gratuluju, gratuluju. A odměňuju vás písničkou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušovnovu pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička a...
1: Prosím, ha-ha-ha, co jako ha-ha-ha?
0: Ano, ano, protože jestli si to nepamatuješ, tak ses se mnou vsadila. No a protože jsi prohrála, budeš dneska uklízet celou pohádkovou školku.
1: Aha, no já doufala, že jsi na to zapomněl. Ano, počítám s tím.
0: Ale víš, Jani, na co myslím?
1: Počkej, zkusím ti přečíst myšlenky. Jasně, už to mám. Myslíš na to, že mi pomůžeš uklízet?
0: Ne. A není to ani těsně vedle.
1: Škoda. Tak mi to prozraď, Ušounku.
0: Myslím na toho převozníka, který tak dlouho vesloval, než ho vystřídal ten zlý král. A i když si to zasloužil, myslím, že to je tedy hrozné. Vsadil bych se, že nikdo nechce být převozníkem. A já teda rozhodně ne. Vážně bych nechtěl být převozníkem.
1: No počkej, ale být převozníkem přece není špatné, pokud to není za trest na Černém moři. Představ si, že já o jednom převozníkovi četla v novinách. Má svoji práci moc rád. Hrozně ho to baví a chtěl být v životě převozníkem.
0: Vážně? A nemohla bys mě s ním seznámit, abych přišel na to, proč ho taková těžká a nudná práce baví?
1: No jasně, že bych mohla, ale počkej si až po písničce.
0: Je, a mohla by to být tahle písnička, když jde malý bobr spát, jo?
1: No jasně.
0: To mám totiž strašně rád.
1: Tak tady to je.
0: Ušounova písnička.

0: noci stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku, ve které mě dneska hrozně zajímá povolání převozníka. A hádejte, kde jsme? Ušelnova hádanka.
1: Víte co? Nejdřív uhodněte, kterým dopravním prostředkem jsme sem jeli.
0: Jo, to snadno poznáte, že jo, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1, autobusem jsme jeli.
1: Výborně, a kde to jsme?
0: Jasně, kamarádi, tak pojďme na to. 3, 2, 1, u vody jsme.
1: Paráda, krásně jste to poznali. Ale u jaké vody, to už byste hádali dlouho. To už vám s Ušounem prozradíme.
0: Jo, jsme u Smaragdového jezera, které je vážně nádherné. A jsme tu proto, že tady najdeme pravého pohádkového převozníka.
1: Četla jsem o něm, jak už jsem říkala, v pohádkovém zpravodaji. A jsem moc ráda, že jsme se sem vydali. Je tu vážně krásná příroda. Vysoké skály, spousta stromů, některé i kouzelné a jiné ne. V jezeře je taky spousta ryb. Myslím, že tam bydlí dokonce dvě vodnické rodiny a nebo už tři. No prostě to tu žije. Ušonku, zazvoň tady na tenhle zvon a tím převozníka přivoláme.
0: Hele, Jani, já už ho vidím, už se blíží převozník. Ty jo, to je hustý, ten musí mít svaly. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jeden zlaťák si poprosím a můžete nastupovat.
1: A je. Jenže my, milí pane převozníku, žádný zlaťák nemáme.
0: Jo, to je ale škoda. Já se tak těšil, že nás převezete.
2: To je opravdu mrzuté. No, v tom případě se loučím. Ledaže? Mohli byste za cestu zaplatit i písničkou, pokud umíte zaspívat. Nějakou pěknou.
1: No tak to je paráda.
0: To je Jana je naše tralalauka a ta se vyspívá do zásoby a zároveň pojedeme s převozníkem na opačnou stranu Smaragdového jezera. Hurá, hurá!
1: A jaká by se vám líbila, pane převozníku?
2: No tak jako převozník mám rád písničky o vodě, tak zkuste nějakou od vody.
0: No to pro Janu nebude žádný těžký úkol, co, tralalauko?
1: To si piš.
0: Ušelnovo zpívání.

0: moc hezké, děkuju a nastupte si, už si převést zasloužíte. A jinak byste se taky na druhou stranu jezera nedostali. Ty skály po stranách jsou tak strmé, že obejít se jezero prostě nedá. No a proto jsem tu taky já.
1: Ale my vlastně ani moc na druhou stranu nepotřebujeme. No?
0: Tak proč jste tady? Tomu vážně nerozumím.
2: My teda hlavně já jsem moc chtěl mluvit osobně s převozníkem.
0: Aha, takže ty bys chtěl být jednou taky převozníkem.
2: No to teda vůbec ne. Ne, ale moc mě zajímá, co vás může na takové práci bavit.
0: Tak si sedni a pořádně se kolem sebe rozhlédni.
2: Aha, ano, tak to ano, je to moc hezký pohled.
0: Voda.
1: Skály.
0: Bílé, buclaté mráčky na modré obloze.
2: Jo, a svítí sluníčko, ale to přece nesvítí každý den.
0: No, ale ušoune, když prší, tak je příroda ráda a když leje, tak jsem ve své budce na druhé straně a čekám na zvon. No a když někdo zazvoní i za liáku, stejně jedu, přeci se nerozpustím. Copak strašidílka jsou rozpustná?
2: Nejsou.
1: No a nejen oči se tu mají krásně. Chvilku nebreptej a zaposlouchej se.
2: No jo, uznávám, taky příjemné, ticho a jen šplouchání vody. No dobře, tady chápu, že tady je hezké být převozníkem.
0: A navíc se tu setkám se spoustou zajímavých cestovatelů. Třeba vy dva. No, kdo může říct, že převážel Janu s Ušounem z Ušounovy pohádkové školky?
1: No, počkat, to vlastně jenom vy, pane převozníku, protože my už jsme ve školce cestovali spoustou dopravních prostředků, ale přívozem to jsme ještě nejeli.
2: To teda ne.
0: Tak to jsem moc rád, že jste si vybrali zrovna ten můj přívoz.
2: A koho už jsi třeba vezl, kromě nás?
1: No to by mě taky zajímalo.
0: Tak vezl jsem třeba prince, který hledal svou princeznu. Pak taky pana doktora, který léčil slavného loupežníka. Potom, koho jsme to tady měli, trpaslíky jsem vezl a Jindru, Tondu, taky kačku, kteří sem zabloudili. Potom královnu Esmeraldu s jejím doprovodem a ještě někoho. A jsme tady. Jestli jsem to dobře pochopil, jen se tu chvíli projdete a jedete zase zpátky.
1: Přesně tak?
2: Jo.
1: Šlo by, že bychom vás za chvíli zase zavolali?
0: Čím budete platit tentokrát?
2: Pohádkou?
0: Pohádkou? No, to zní skvěle.
2: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko spravuje budík.

0: Jednoho dne tatínek Bejk zjistil, že mu přestal fungovat budík.
1: Budu ho muset nechat opravit,
0: řekl mamince Krávě a Telátku.
1: Odnesu ho k panu Kohoutovi.
0: Pan Kohout měl hodinářství v kurníku na druhém konci statku. Jenže pan Kohout je teď na dovolené na slepičí farmě, řekla maminka. Vrátí se až příští týden.
1: Co se dá dělat? Budu muset počkat.
0: Telátko všechno slyšelo a rozhodlo se, že tatínka překvapí a budík mu opraví samo.
2: To bude tatínek rád.
0: Každou sobotu chodili rodiče k sousedům Bíčkovým hrát karty. Nejraději hráli Zelenou louku nebo Volepadní. A to byl přesně ten čas, kdy se Telátko mohlo nerušeně pustit do opravy. Nejprve z budíku sundalo zadní kryt. Uvnitř byla spousta ozubených koleček, která do sebe všelijak důmyslně zapadala. Telátko zkusilo jedno kolečko vyndat. Zpočátku to nešlo, ale když pak vyndalo ven první, ta další už šla celkem snadno. Telátko si kolečka prohlíželo, ale připadala mu v pořádku.
3: Třeba ta kolečka byla jenom špatně poskládána,
0: řeklo si Telátko a začalo kolečka dávat zpátky do budíku. Jenže kolečka v sobě nedržela a pořád vypadávala. Nakonec je Telátko do budíku nasypalo a vrátilo kryt na své místo. Samozřejmě, že po takové opravě budík nešel. Když se rodiče vrátili z návštěvy, Telátko řeklo:
3: Tatínku, já jsem se pokoušelo spravit tvůj budík, ale nepovedlo se mi to.
0: A podalo tatínkovi budík, ve kterém hlasitě chrastila uvolněná kolečka. Tatínek se na budík podíval a řekl:
1: Ty jsi to zase vyvedlo, Telátko. Tohle přeci není můj budík. Ten je maminčí.

0: a kluci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka a my už jedeme zpátky z výletu. Pěkně jsme se prošli po pláži, kde rostou kokosové ořechy a banány a bydlí tam třeba pestrobarevné opičky.
1: Mně to tam připadalo jako v nějaké pohádkové džungli. Je to fajn. A teď už jsme na cestě zpátky s naším převozníkem.
0: No, teda, ale vyprávěj, prosím, prosím, co se ti třeba stalo dobrodružného?
2: Dobrodružného? No, jednou jsem vezl loupežníky. A když jsme byli v polovině cesty, viděl jsem na druhé straně četníky. Někdo jim prozradil, že loupežníci musí jet přívozem a řekli si, že tam je lapnou. No a loupežníci mě donutili obrátit loď. A tak tu nadskakovali a hrozili na břeh. No, umíte si to představit, že nás málem všechny převrátili.
0: Ty jo,
1: páni.
0: Aj, my už jsme tady a mě to tady tak bavilo.
1: No vidíš, Ušonku, já ti to říkala.
0: Musím říct, že jsem se spletl a že bych úplně klidně mohl být jednou i převozník, ale raději budu ještě hodně dlouho rozhlasové strašidílko. Ale je to tu na přívoze vážně moc fajn.
1: Tak děkujeme, pane převozníku. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju za písničku i za pohádku.
1: Není zač?
0: Rádo se stalo. Tak to bylo teda super, Jani.
1: A víš co? Na přívoz se klidně někdy s rodiči můžou vydat i holky a kluci. Smaragdové jezero je pohádkové, ale tam, kde jsou řeky, jsou i přívozy. Třeba v Praze jich je habaděj.
0: Jo? No tak to je bezva, takže jsou tam i převozníci.
1: No jasně, jednoho znám, jmenuje se Martin a je s ním velká legrace.
0: A převáží taky za písničky.
1: No to nevím, ale jednomu pošleme

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školu.
1: No a já jdu uklízet, prohrála jsem sásku.
0: Víš co, Jani?
1: No.
0: Já ti pomůžu.
1: Yeah.
0: No jo, protože tě mám rád a protože si uvědomuju, že to nebylo tak úplně spravedlivé. Bylo totiž celkem dost jasné, že holky a kluci pěkně zvládnou úkol. Hádanku přeci museli znát.
1: To máš pravdu. No a děkuju ti, Ušonku.
0: Není zač. Ještě vás ale, holky a kluci, jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte příbos.
0: Může to být u řeky, nebo u smaragdového jezera, anebo namalujte nějakou super loď i s převozníkem.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu pěknou písničku.
0: Jo.
1: Ahoj.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet?
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jí má být.
1: Slibuji vám, že nesklamu.

0: a ty.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu rád.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 8. července, tak si pojďme společně užít dnešní odpoledne. Čeká vás další lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už se zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Prezentovat budou 35 druhů z afrických jezer Malawi a Tanganyika. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy v Krkonoších se skoro po 70 letech vrátily krávy. Správa Krkonošského národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje všivec sudecký. Právě řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro něj lepší podmínky. Dvě krávy jsou součástí pilotního projektu, který to ověří. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské unie ptát na konkrétní opatření, která 27. přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Dnes je polojasno až jasno, k večeru v Čechách od západu bude přibývat vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 až 25 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

Holky a kluci, máme 8. července 189. den roku 2026 a svátek má dnes Nora. Ženské křestní jméno Nora vzniklo jako domácká zkrácenina jména Eleonora, zřejmě v severských zemích. Jméno pochází z arabského jména Elinor, které se vykládá jako Bůh je mé světlo. Další teorie výkladu jména Nora spojuje s latinským slovem honor, ve významu čest. Tento výklad je však méně pravděpodobný. Každopádně všem Norčám přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky? Třeba americký herec a režisér Kevin Bacon. Teď si dáme písničku Love Generation od Boba Sinclaira, kterou bych chtěla věnovat všem, co dneska slaví. Užijte si krásný sváteční i narozeninový den.

Hokej kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás takhle krátce po zprávách ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Hlavně pro ty, kteří mají doma psa. Majitelé psů v Česku od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. První den veterináři zapsali na 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už předtím v testovacím provozu. S problémy se zatím nesetkali. Psy do evidence zapisují veterináři na žádost majitelů. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky nechat zapsat i hned, stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Někteří majitelé se rozhodli svého psa zaregistrovat i hned, a to hlavně proto, že ho chtějí mít v evidenci pro případ ztráty, obávají se ale taky, že by na to mohli při příštím očkování zapomenout. Povinnost hlídat si registraci má totiž majitel. Každý veterinář si cenu poplatku za zápis do nové evidence stanovuje sám, většinou jde o několik stovek korun. Pokud chovatel psovi nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 000 korun v případě fyzických osob. Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty, efektivněji řešit situace spojené se ztracenými nebo nalezenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů taky obce, veřejná správa a policisté.

0: Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já budu mít teď krátký rozhovor s hostem po telefonu. Budeme si povídat s ředitelem festivalu Znojmo, hudební festival Znojmo, Jiřím Ludvíkem. Hudební festival Znojmo totiž dnes právě startuje a jde o festival, který spojuje pestrou škálu hudebních stylů a žánrů do harmonického celku, propojuje zdánlivě neslučitelné, překračuje hranice a otevírá publiku nové hudební obzory. Co všechno můžete na festivalu zažít a co festival nabídne, to už nám řekne Jiří Ludvík. Dobrý den, pane Ludvíku, slyšíme se dobře?
1: Dobrý den a celým rodinám a všem mladým posluchačům přeju dobrý den.
0: Tak my budeme rádi, když nám uděláte takovou krátkou pozvánku, co všechno na hudebním festivalu Znojmo mohou rodiny s dětmi zažít, když vyrazí.
1: No tak kromě krásného Znojma, nádherné přírody kolem a krásných památek a plno krásných atrakcí, které nabízí samo město Znojmo, jako je třeba laboratoř zvuku tento rok a další věci, zkrátka je ve Znojmě co dělat po celý rok, tak my jako festival myslíme na to, že publikum mladý by mohlo mít trošku někdy problém s tím, když se řekne třeba klasická muzika nebo třeba opera, a snažíme se ukazovat, že to není žádný strašák a že pro otevřenou hlavu a otevřenou mysl, kterou mladí lidé a vlastně i třeba puberťáci vlastně mají, i když to někdy velmi mistrovsky schovávají, tak jsme připravili věci, které si myslím, že můžou hodně, hodně bavit. Připravili jsme operu pro celou rodinu. Máme dvě představení 12. a 13. července. Krásné představení Mendel Megaking, anebo když Hrášek zpívá, a to je krásný příběh o tom, kdy dva 13-letí pozorují takový vědecko-učitelsko-kuchařský trojúhelník, kdy zlá vedoucí kuchyně stíhá školníka, který je vlastně ten Gregor Mendel, ale narodil se znova a pěstuje ty hrášky, aby ho věřil tu genetiku, vysvětluje to na tom těm dětem, které ho mají velmi rádi a zároveň ho má velmi ráda i chemikářka, a ti mladí to sledují svým pohledem a na bázi tohoto příběhu se vlastně odehrává celá opera a opakujeme si to, co vlastně možná prožíval Gregor Mendel, takže si zopakujete i genetiku. A potom celý festival samozřejmě běží, myslím si, že klasická muzika, která je krásná, i třeba jazzová muzika, kterou máme a tak je vhodná pro jakékoliv dítě, ale kdyby přece jenom někdo měl pochybnosti, tak si může přijít zkusit něco zjistit o klasické muzice na hudební den pro děti, který máme 21. července a po něm hnedka navazuje koncert Malý géniu. To jsou prostě soukmenovci od 5 do 14 let, děcka, které jsou opravdu experti na hudební nástroje. Zkrátka lidi, kteří cvičí celý den, aby mohli perfektně zvládat housle, harfu, klavír. Zkrátka lidi, kteří jsou už dneska často hotovými umělci a profesionály i přes svůj nízký věk. A tenhle koncert navštěvují opravdu celé rodiny a často se tam jdou podívat i děti, aby viděli vlastně, co v jejich věku vůbec dokážou někteří mladí lidé zahrát. Takže je to taková krásná věc, ale myslím si, že úplně celý festival opravdu stojí za to a pro ty starší studenty, děti, máme třeba krásný koncert i Davida Kollera, který zpívá Karla Kryla, který se teď stává moderním, mladí, neustále slyším někde, že ho zpívají, takže ono propojujeme to i tímhle směrem a myslím si, že na krásnou velkou operu, kterou děláme, to jsou Galantní světy, neboli Galantní indiáni, tak tam to bude tak zábavné a tak barevné a tak akční, že na to ta mládež může přijít klidně taky, protože prostě to stojí za to, bude to velká událost. A celý festival prostě je otevřený celý rodina.
0: No, program festivalu zní naprosto báječně, tak já si myslím, že určitě někdo z našich posluchačů se vydá na hudební festival Znojmo. No a vám přeju, ať se to krásně vydaří, celý festival dneškem startuje a bude trvat až do 29. července, říkám to správně.
1: Ano, ano, až do 29. července, takže hnedka z koupaliště převlíct a pojďte na muziku do Znojma. Se na vás těšíme. Děkujeme,
0: pane Ludvíku, a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska probereme divadlo, kulturu a letní kulturní akce. Na jednu už vás pozval pan ředitel hudebního festivalu Znojmo a já teď budu pokračovat. Divadelní a další kulturní akce se konají celý rok. Máte své oblíbené divadlo nebo třeba galerii, koncertní sál a hledáte si, jaké akce se tam budou kdy konat. V létě je to ale trošku složitější, protože spousta divadel má divadelní prázdniny i kulturní pauzu, pravidelný program se posouvá zase až na září. Naštěstí existují divadelní i kulturní letní festivaly, kde si můžete užít kulturu i letní pohodičku s celou rodinou. Máte rádi kulturu? Chodíte rádi na divadelní představení, koncerty nebo do galerií? Chystáte se někam za kulturou i teď v létě? Dejte vědět, všechno mě to moc zajímá. Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Holky a kluci, máme tady další díl síťovky a tentokrát bude o 10leté slečně Sprites, která hraje na handpan. Víte, co to handpan je? No to vám Terka Rašová určitě vysvětlí. Každopádně slečna si nástroj bere sebou úplně všude a boduje s ním na sociální.

0: Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás z moře sociálních sítí vytáhla tohle. Víte, co je to za hudební nástroj? Je to handpan, velmi zajímavý a celkem mladý hudební nástroj, který na světě existuje teprve od roku 2000. Vypadá trochu jako létající talíř z důlky. Můžete si ho představit jako dvě velké kovové mísy slepené k sobě horními okraji. Nahoře jsou důlky a když do nich jemně klepnete prsty, nástroj začne vydávat příjemné a uklidňující zvuky. Třeba takovéhle. Takhle krásně na handpan hraje Sprites. Píše se to Sprites. Desetiletá slečna, která si tento hudební nástroj zamilovala. Na jejím instagramovém účtu Sprites Music, kde měla v březnu 2026 239 tisíc sledujících, se píše, že u nich doma v obýváku tenhle handpan ležel nějakou dobu bez povšimnutí. Koupil si ho tatínek, ale nějak se nedostal k tomu na něj začít hrát. Jednou si k handpanu sedla Sprites. Zkusila to a okamžitě došlo k hlubokému propojení mezi ní a tímto hudebním nástrojem. Od té doby hraje Sprites každý den. Z handpanu se stal její blízký přítel a hraní na tento hudební nástroj jí doslova učarovalo. Svému handpanu dává pusinky, přeje mu dobré ráno a bere si ho i na prázdniny všude sebou. Sprites hraje na handpan od března 2025 a natolik ji to baví, že když ji děti pozvou na party v bazénu, radši sedí na návštěvě v obýváku a hraje na handpan. Nechce chodit na žádné lekce hraní, na všechno si přichází sama a už připravuje své první album. Její hudba je nádherná, nemyslíte? Sprites hraje na handpan vždycky před spaním a taky po probuzení nejrůznější improvizace. To znamená, že hraje to, co jí zrovna napadne. Pro album pak chystá jednotlivé skladby. Zahrála si už i s německým hudebníkem Malte Martenem, který hraje na handpan od roku 2014 a na svém YouTubeovém kanálu měl v březnu 2026 1,34 milionu odběratelů a na instagramovém profilu Malte Marten měl 1,4 miliony sledujících. Takhle to znělo, když hráli Sprites a Marten společně. Připadá mi, že Sprites je zkrátka k hraní na handpan předurčená. Co vám? Chtěli byste si na tento hudební nástroj taky zkusit zahrát? Já teda jo. Ať už handpan nebo věda, kéž každý najde to, co hledá. Je to něco, co je jenom vaše. Může to být počítání nebo dobrá kaše. Každý z nás je v něčem skvělý, jako na kašel jsou podvěly. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.
1: A po písničce I takto za to stojí od Opět a Radeček si dáme vzkazovnu, to znamená, budu hrát dvě písničky podle vás, tak klidně pište svoje tipy a vzkazy na vzkazovna@rozhlas.cz. Jdeme na to.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička v naší dnešní vzkazovně bude pro Emilku. Emilka si přála píseň Láska v housce od Xindla X, ale asi si to trošku spletla a psala, že se ta píseň jmenuje Láska k housce. Tak já jsem hledala, Emi, jestli náhodou neexistuje i Láska k housce, ale existuje jenom Láska v housce. To ale vůbec nevadí. Emča to chtěla asi takhle proto, že ji chce věnovat vám všem, kdo právě večeříte a taky pro ty, kteří mají lásku k housce, takže kteří opravdu milují housky a dávají si je třeba právě k večeři a nevadí, že tohle není úplně k housce, ale v housce, ale teď si písničku prostě pustíme.

0: Ubytovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: První vzkazovna skončila, ale ta druhá bude zhruba za půl hodinky, takže už teď můžete psát další svoje tipy na písničky na skazovna@rozhlas.cz. Jinak si dneska povídáme o divadle, kultuře a kulturních akcích, které na vás čekají v létě. Jednou z nich je známý festival Letní Letná. Bude se konat od 12. srpna do 31. srpna v Letenských sadech v Praze. Do necelých 3 týdnů nacpe to nejlepší z českého i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby. Jedná se tak o jedinou přehlídku svého druhu a rozsahu v České republice a okolních zemích. Návštěvníky čeká kromě večerních představení i bohatý divadelní program pro děti a taky doprovodný program, který je pro ně připraven z velké části zdarma a vyplňuje celý den. Od workshopů přes výtvarné či cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Pro děti jsou připraveny i 2 druhy příměstských táborů a představte si, že dokonce pokud máte třeba hodně malého sourozence, tak ho nemusíte nechávat doma. Nebo když rodiče budou chtít na něco zajít a budou chtít, abyste tam byli všichni společně, ale víte, že by vás tohle představení nebavilo, tak Letní Letná nabízí i hlídání během představení pro děti. Za mě skvělá a obrovská kulturní akce, kde je toho pro děti opravdu spousta, takže určitě každý tam natrefí na něco, co bude právě to jeho, co ho bude bavit.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si povídáme o divadle, kultuře a kulturních letních akcích. Další super srpnovou akcí pro děti je festival Kefír. Nejlepší babypunkový rodinný festival Kefír se uskuteční opět v Hradci Králové, a to 28. až 29. srpna. Kefír je unikátní rodinný festival s motem Plnotučná živá kultura. Propojuje hudbu, divadlo a originální zážitky jak pro děti, tak pro dospělé. Letošní program nabídne jak silná jména české scény, tak zahraniční hosty a řadu novinek, včetně speciálních dílen a netradičních atrakcí. Festivalový areál pak přinese hromady dalších zážitků, jízdu na popelářském voze, výtvarné dílny, včetně hovínkové dílny, pod tím úplně nevím, co si představit, divadla, kino, bláznivé atrakce, možnost pomalovat si opravdové auto a desítky dalších workshopů. Občerstvení poslouží stánky s jídlem i limonádami, k dispozici bude opět jídelna v hangáru. Kefír myslí na všechny. Můžete se těšit na třeba kapely Sto zvířat nebo Kašpárek v rohlíku, pak taky na nějaký program divadla Minor nebo třeba na soubor Buchty a loutky. Myslím, že program bude opravdu nabitý.

0: Junior. Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Junior, ne unicorn. A od mikrofonu vám mává Eva. Máme přesně 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Povídáme si dnes o divadle a o kultuře. Krom toho si ale taky pouštíme super písničky a v další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí jako host dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nová prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za víc než 70 milionů. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Prezentovat budou 35 druhů ryb z afrických jezer, Malawi a Tanganyika. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy v Krkonoších se skoro po 70 letech vrátily krávy. Správa Krkonošského národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje všivec sudecký. Právě řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro něj lepší podmínky. Dvě krávy jsou součástí pilotního projektu, který to ověří. Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesních požárů. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27 přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Dnes je polojasno až jasno, k večeru v Čechách od západu bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 25 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Poklady zakopané pod zemí se nehledají jen v pohádkách. Nadšenců, kteří po nich pátrají, je spousta i v dnešní době. Pokud máte detektor kovů, který dnes už není ani příliš drahou záležitostí, jde to skoro samo. Dříve se detektory používaly hlavně v armádě, například při pátrání po nevybuchlém válečném materiálu. V 90. letech minulého století se však detektory kovu staly populární právě i u milovníků historie a u sběratelů. Detektory používají samozřejmě taky archeologové. Narazí třeba na střepy pravěké keramiky, na římské a středověké nástroje a výrobky nebo na mince z 19. století. Archeologové po nálezu pokladu dokáží podle okolí a dalších nalezených drobností zjistit spoustu informací o daném předmětu a jeho minulosti. Právě díky těmto souvislostem mají jednotlivé předměty velkou hodnotu. Proto je důležité, aby i amatérští hledači pokladů s archeology spolupracovali a nahlásili jim nález, aby se předmět mohl vyjímat v muzeu a mohla se díky němu zpětně sestavovat historie. A předmět nebyl skrytý někde v soukromé sbírce. Samozřejmě ale můžete najít i novodobý poklad a ten si pak s hrdostí ponechat. A jak vlastně detektory kovů fungují? Vytváří elektromagnetické pole, které proniká hluboko do země a kovové předměty, které se nachází v jeho dosahu, pak vytváří vlastní elektromagnetické pole a to je přijímáno cívkou detektoru. Kde přesně se kovový předmět nachází, pak zjistíme díky zvukům, které detektor vydává, anebo díky signalizaci na displeji. Záleží na typu detektoru. Na detektorech se pak dá navolit, po čem konkrétně budete pátrat, aby vám nehlásil každou plechovku a další kovový odpad. Na hledačích je vidět nadšení a soustředění. Oči mají přilepené k zemi, ale ve skutečnosti hledají hlavně ušima. Každý kov má jiný tón. Nad železem detektor přerušovaně vrní, pokud jde ale třeba o zlato, tón se prohloubí. Když je dost silný, začne hledač kopat. Mít detektor a hledat se smí, nelegální ale je vyjmout historicky cenné předměty, nikomu to nenahlásit a nechat si je. Ten, kdo provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy, se dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta ve výši až 2 milionů korun. Tak to stojí v zákoně. Pokud někdo propadne hledačské vášni, měl by se rovnou domluvit na spolupráci s archeology a může pak být součástí oficiálních archeologických výzkumů. Za nalezený předmět může hledač získat i odměnu, ale vztahuje se to zatím jen na ty nálezce, kteří nenašli věci pomocí detektorů kovů. Největší odměnou je ale nejspíš stejně pocit, který zažijete, když najdete něco opravdu skvělého a taky možnost podílet se na objevování naší historie. Mezi hledači jsou ale hlavně muži. Asi je to baví tak nějak víc. Já si ale myslím, že mě by to chytlo taky. Co na to říkáte vy? Moji milí zvídavci, pokud chcete někomu o současných hledačích pokladů vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska si povídáme o divadle, kultuře a letních akcích a koho víc než divadlo a hudba láká třeba výtvarné tvoření, tak může navštívit 25. července Dětský den v DOXu. Jde o otevřené výtvarné dílny k aktuálním výstavám v Centru současného umění DOX v Praze. Obrazy, instalace, světla, filmy, experimenty a emoce, to vše společně zažijete a vyzkoušíte během otevřených dílen a workshopů v DOXu. Odpoledne se současným uměním pro děti a to dětské v rodičích. Celé odpoledne v DOXu zní dost dobře, co myslíte? No a pak je tu ještě jedno divadlo v Brně, na které jsem vás chtěla pozvat. V klubu Leitnerova v Brně se v létě konají divadelní představení pro děti a podle názvu Pohádka na zahrádce si myslím, že to bude venkovní. Kterou jsem našla, ta nejbližší, se bude konat 15. července a jmenuje se Slon a mravenec. Byla jedna veverka a ta bydlela v lese společně se slonem a mravencem. Tři přátelé, každý jinak velký, slon vidí ze své výšky úplně jiný svět než mravenec. Z toho, co je pro jednoho hora dobrého jídla, se druhý ani zamák nenají. Pro jednoho jsou hvězdy dávno okoukané a druhý se trápí, že k ním nikdy nedohlédne. Zdánlivě jednoduché věci se při společném soužití stávají nepřekonatelnými problémy. Jednoho dne ale veverku unese cizí lovec a vlastnosti, které se mohly zdát nevýhodami, se promění v superschopnosti. A to, co bylo doposud zdrojem dohadů a třenic, se stane nejlepší věcí na světě. Tak i tohle je pohádka, která pokud jste z okolí Brna, by vás mohla lákat teď v létě, kdybyste chtěli vyrazit za kulturou.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Holky a kluci, chci připomenout, že se blíží naše druhá vzkazovna. To znamená, budu hrát zase podle vás, tak můžete napsat vzkaz přání na písničku na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička naší druhé vzkazovny je pro Bena, který si přeje song Ghostbusters.

A další písnička, druhá naší druhé vzkazovny je Můj táta je Batman a přeje si ji Emmy. Chce ji věnovat mně a taky vám všem pro hezkou podvečerní náladu, tak Emmy moc ti děkujem a píše, zrovna jedeme s mamkou a taťkou do Kadaně za babičkou, zítra pak z Kadaně na Boží dar. V sobotu poběžím na Klínovci závody Běhej leci. Moc se těším na program Rádia Junior s Jirkou Kohoutem. No tak Emmy, moc si užij Běhej lesy, dobře si zaběhej, snad budete mít hezký počasí, ne moc horko ani neprší, nebude pršet, ale myslím si, že spíš by hrozilo to horko, ale snad to nebude žádná hrůza. A teď si užijeme písničku Můj táta je Batman.

0: Zrazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s našimi dnešními hosty. Do studia za mnou dorazí členové divadelního souboru FRAS, konkrétně Jakub Šulík a Johanka Šulík-Bártová. Soubor se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo, zkoumá a experimentuje. Mají stále zázemí v prostorách Davidského divadla, kde můžete navštívit jejich představení. V čem je tohle divadlo jiné? Proč zajít na představení? Jaké chystají novinky? A byl soubor FRAS na severu? Na to všechno se jich budu už za chvilku ptát. Teď se ale stačí si udělat pohodičku, protože začíná čtení na pokračování. Je to další díl Strážce mýtů, tentokrát 8. Tak si pojďme poslechnout, co tam zase 13-letý Martin jako hlavní postava tohohle seriálu zažije v dnešním díle.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Rychle zapomínáš na přátelství, pokárala Dorana Dobroslava, když mu na poslední chvíli zabránila, aby na celé kolo vykřičel, že je Martin čaroděj. Je náš. Nemusí nám všechno říkat, je na tobě, zda mu věříš. To, že Mirtín není odsud ani z Bažin, si věděl hned od začátku, vše nám poví, až přijde čas. Martin, opravil ji tiše Dobroslav. Poprvé si uvědomil, jak moc maminka k Martinovi přilnula. Každý člověk má svá tajemství. A pokud nemá zlé úmysly, ať si je ponechá.
1: A víš jistě, že je to člověk?
0: Když vidím, jak se cpe mými plackami, rozesmála se Dorana. Ale Dobroslav namítl,
1: sama mi pořád říkáš, že lež je zlo. To přece znamená, že on je...
0: Rozhodnutí je na tobě. Ostře ho přerušila Dorana. Chceš-li, zavolej Lecha.
1: Ne, já mu věřím, jen mi už nikdy nesmí lhát.
0: Vše se mezi matkou a synem odehrávalo, jako by tam Martin nebyl. Sklopil oči, styděl se sám za sebe. Proklínal svou unáhlenost. Litoval Dobroslava, který sotva zadržoval slzy. Celý večer se Dobroslav zaobíral svým lukem. Zkoušel jeho pružnost, připravoval šípy a nesčetněkrát natahoval tětivu. Pak tětiva praskla a rozsekla mu kůži na levé tváři. Cítil, že Martina něco strašného a bolestného souží. Zvědavost mu kroutila pusu, ale zeptat se neodvážil. Kdyby byl Martin čaroděj, copak by se takhle trápil?

Poslední věci balili za tichého krápání deště. V Doraně i Dobroslavovi hrklo, když viděli, jak Martin popadl Bůžka oběma rukama, jako by vzal hrnec, vydal se k vozu a málem zakopl. V poslední chvíli ho v pádu zachytila Dorana. Když od něj opatrně brala vyřezávanou sošku, zaraženě poděkovala a její nevěřícný pohled se střetl s Dobroslavovým. Oba mysleli na to též. Martin nikdy neuctíval bohy. Ani se nesetkal s jejich podobou, nikdy se bohům neklaněl a nikdy je o nic nežádal. Déšť zhoustl a dlouhé dny bez přestání zaléval karavanu všudy přítomnou vodou, chladem a zoufalstvím. Dospělí schovali děti pod plachty a sami, schouleni pod kůžemi, vedli koně. Nemělo smysl hledat nějaký úkryt a zůstávat dlouho na jednom místě bylo příliš nebezpečné. Dobroslav byl šťastný jako nikdy v životě. Bohové mu seslali bratra. Ale i když mu byl neustále na blízku, Martinova mysl unikala. Odcházel kamsi, kam za ním Dobroslav nemohl. Nezbývalo než čekat, až se ze svých toulek k němu vrátí. Vše prostupující vlhko nedovolovalo rozdělat oheň a na lidech i zvířatech bylo vidět velké vyčerpání. Jednoho večera Dorana, promáčená až na kost, vlezla na vůz a beze slova usnula. Věděli, že je zle. Nikoho nebylo slyšet, žádné povely a déšť neustával. Dorana si je ve spánku přitáhla k sobě, její šaty studily, ale pravidelný dech uklidňoval. Tiskli se k ní každý z jedné strany, pomalu překonávali chlad, který z ní sálal, až usnuli. První paprsky vycházejícího slunce měnily vlhkost v páru, která se líně zdvihala a odnášela sebou zoufalství minulých dní. Nad obzorem vyplul ohnivý kotouč a potvrdil svou vládu nad novým dnem. Dobroslav si přehodil luk přes rameno. Potřebujeme sílu z masa. Na to nemohla Dorana nic namítat. Budu tě učit střílet a pak ulovíme něco k obědu, poháněl Dobroslav Martina netrpělivě. Ještě chvíli a Dorana jim přidělí nějakou strašně důležitou neodkladnou práci. Byli celý urousaní, než Dobroslav konečně našel příhodné místo. Utrhal vysoké odrostlé stvoly trávy a stočil je do kruhu. Jedinou ranou svého nože utěl prut a osekal ho do špičky. Zabodl prut do země a narazil na něj stočenou trávu, která měla sloužit jako terč. Pak notný kus poodešel, podíval se na Martina a vzdálenost téměř o polovinu zkrátil. Martin se tvářil, jako by pro něj střílení z luku byla ta nejpřirozenější věc na světě. Nedržel ho poprvé. Byl ještě menší než Dobroslav a dobře věděl, že to byla babička a ne Ježíšek, kdo mu dal pod stromeček indiánskou soupravu z umělé hmoty, luk s pěti šípy zakončenými gumovými přísavkami. Z koženkové čelenky vypadala barevná pírka ještě dřív, než si ji nasadil. Prvním šípem trefil obraz, druhým Karlu a ještě ten večer dospělý luk nenápadně odklidili. Ale držet tenhle luk tak, aby natáhl tětivu, udržel šíp a ještě zamířil, bylo nad jeho síly. Dobroslav si stoupl za Martina, konec šípu mu vtiskl mezi prsty, společnými silami luk napínali. První šíp skončil v zemi kousek od Martinovy nohy, další šíp zmizel daleko od terče ve vysoké trávě. Náhle ukázal směrem, kde nerušeně hopkal zajíc. Tamhle čeká tvoje mrštnost. Martin se zapotácel. Bude muset zabít zvíře a vytáhnout z něj krvavý šíp, který dost možná bude muset ještě olíznout. Zajíc přestal žvíkat a podíval se na chlapce. Šíp se zabodl daleko od zvířete. Zajíc se postavil na zadní a nechápavě na Martina zíral. Pak opovržlivě prskl a klidně odhopkal pryč. To už se Martin i Dobroslav váleli v trávě smíchy a bylo jim jedno, že jsou celý zmáčení. Střídavě předváděli tu zajíce, tu nemotorného Martina. Osvobozovali se od dlouhých dní deštivé nejistoty. Z husté vysoké trávy se ozval tlumený šepot. Dobroslav s Martinem si očima dali znamení,
a Dobroslav zvedl 3 prsty. 3 sestry. Naráz vyrazili. Vyděšený dívčí jekot zaplavil okolí. To se dalo čekat, pohrdlivě si uplivil Dobroslav. Na bobku seděly v trávě celé zaražené 3 malé holky. Nenatahuj, ostře napomenula nejmladší z nich svou sestru. Pak vyskočila a hned zaujala útočný postoj. Těch se bát nemusíme, zvlášť když z nich nemají strach ani zajíci. Hubená, tenké ruce zaražené v bok, dětské svaly napjaté, ústa sevřená. Útlé zápěstí zdobily tenké kožené řemínky s kovovými korálky, které o sebe lehce cinkaly. Neměl to náhodou být váš oběd? Chudák Dorana, ale ona už je zvyklá, co? Korálky zazvonily, jak si dívka upravovala nepokojné dlouhé vlasy. Za drobným ramenem vykukovala špička luku. Martin se usmíval. Namísto Morany před sebou viděl 3 malé holky, co mu připomínali jeho sestru Karlu. Nejraději by je objal. Takže vy si nedáte pokoj, vztekal se Dobroslav. Můžeme chodit, kam chceme, odsekla malá lučišnice a vyškubla se mu. Stoupla si před své sestry, ochrání je před každým. Chodit, ale ne slídit a poslouchat, co není určené vašim uším. Komu donášíte, Lechovi? Dobroslav ji probodl pohledem. Dívka posměšně odfrkla, všimla si, jak vyslovil jméno vojvody. Nebo snad vašemu otci? Popíchl ji Dobroslav. Děvčátko sklopilo oči a na okamžik znejistilo. Ty 2 ostatní se po sobě vyděšeně podívaly. Takže se mám zeptat Kroka, jestli tuší, jak si jeho milované dcerušky hrají celé dny a večery? Na slovo večery dal zvláštní důraz. A já, že bych se zeptala na tohle cizí nemehlo, odkud se to tak najednou vzal? Lech ho přijal, ale to vy víte, ne? Šmejdíte místo, abyste se učili příst a tkát, jak se na malé holky sluší, všechny 3. Dobroslav s nimi mluvil nejen jako dospělý, ale jako muž, co ženám ukazuje, kde je jejich místo. Takže půjdeme za tatínkem, Kazi, teto, Libuše. Martinovi stuhl úsměv na tváři. To nemůže být pravda. Kazi, teta, ta nejmladší s lukem musí být Libuše. Náhle Libuše strhla ze zad luk a vystřelila. Šíp poponesl zasaženého zajíce. Přines ho, poručila Martinovi vítězně a ten ihned poslechl. Dobroslav zvedl oči k nebi. Libuše mu ho bez poděkování vytrhla z rukou a posměšně hodila Dobroslavovi k nohám. Vyřiď mé pozdravy Doraně, snězte ho, abyste měli sílu napnout luk, řekla a se smíchem vytáhla za ruce strávy 2 sestry. Jedna z nich chtěla ještě sebrat květiny a byliny, které jí úlekem vypadly z rukou, ale stačil Libušin pohled. Než se Dobroslav s Martinem vzpamatovali, nad vysokou travou poletovaly dlouhé dívčí vlasy. V bezpečné vzdálenosti se pak ještě zastavili a Libuše stáhla luk. Šíp s bílým pírkem obsal velký oblouk a zabodl se těsně před Dobroslavem. Smáli se tak hlasitě, až jim z lesa odpovídala ozvěna. Mohla nás zabít, sípal Dobroslav. Malé holky, a ta jedna plakala, jak se tě bála. Tohle není nepřítel. Bála se svýho otce. Napráskal by jim, kdyby věděl, že slídí po táboře. Taky nechceme, aby na nás někdo donášel, uklidňoval ho Martin. Nepleť se, tahle je nejmladší a přitom je vede. Tu musíme skrotit, usmál se konečně Dobroslav. Neboj, neudělám ti ostudu. Budu každý den trénovat. Cože budeš? Nerozuměl mu Dobroslav. Učit se a poslouchat tě na slovo, ujišťoval ho Martin. To je správné. Jen musíme nadělat hodně šípů, oběma zakručelo v břiše, a pak se uvidí. Jasně, kdo se směje naposled, ten se směje rád, doplnil Dobroslav. Ten se směje nejlíp, zapamatuj si to, ty lovče. Proč nejlíp? Budu tě toho ještě muset hodně učit, rozesmál se Martin.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte Klub Rádia Junior s Evou. Protože jsou prázdniny, máme lifestyleové kluby teď každý den 5 dní v kuse, ale dnes už nás čeká ten poslední lifestyleový klub července. A našimi dnešními hosty jsou členové divadelního souboru Fras. Johanka Šulík-Bartová a Kuba Šulík. Soubor se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo, zkoumá, experimentuje, mají stále zázemí v prostorách Davidského divadla, takže tam můžete nějakou jejich inscenaci navštívit nebo třeba na nějakém festivalu. Budu se ptát třeba na to, v čem je jejich divadlo jiné, proč zajít na jejich inscenaci, jaké chystají novinky, a budeme se bavit taky o jejich protože oni měli taky takovou svoji vlastní expedici sever, jako je naše téma letošního léta, takže o jejich vlastní expedici na sever, o tom všem si dneska budeme povídat. Ahoj Johanko, ahoj Kubo, díky, že jste dorazili na Junior.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
3: Ahoj, díky.
1: Úvodní otázka, možná jsem se před 2 lety, když jste tu byli poprvé, na ní taky vás ptala, ale to vůbec nevadí, třeba vás zase napadne něco jiného. Ptám se vždycky každého, co by holky a kluci, co nás teď poslouchají, o vás měli vědět, a v tomhle krátkém úvodu to nezaznělo a mělo by to tak na úvod zaznít.
2: Myslíš teď o nás jako o osobnostech nebo o skupině?
1: Jak to chcete pojmout? Je to na vás, jestli o Fras nebo o Johance a Kubovi?
2: Tak možná to můžeme spojit do jednoho, protože já se teda režisérka, dramaturgině, ale kromě toho jsem i pedagožka, učím na základní umělecké škole Černošice fotografii, takže s dětma pracuji nejenom v tom divadelním prostředí, ale i v té druhé profesi. Fras jsme založili v roce 2019 společně ještě s dalšími 2 členy, Alexandrou Dvořákovou a Matějem Šumberou na Damu.
3: No tak co? Tak asi o sobě můžu muset něco říct. Tak já musím říct, že sice jsem výtvarník a dělám loutkový divadlo i divadlo s hercami, ale kromě toho ještě hraju hodně na bicí a už mi to přerůstá přes hlavu. Hodně dělám hudbu.
1: No tak myslím, že tohle. To je ale taky dobrý, to určitě zapracováváte taky do vašich inscenací. My si dáme první písničku a pak mám na Fras spoustu otázek. Vy je můžete mít taky, klidně nám můžete napsat na radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolat, číslo je 800 199 199.

0: V dnešním klubu Rádia Junior mám dva členy z divadelního souboru Fras, Kubu Šulíka a Johanku Šulík-Bartovou. A moje první otázka na vás je, když jste byli malí, hráli jste si s klasickýma hračkama, nebo už jste tehdy si radši vyráběli něco originálního na hraní? Jaká byla třeba vaše nejoblíbenější hračka?
1: Já jsem měl takhle, my jsme byli s rodičema, když jsem byl fakt maličký v Americe a teda paradoxně zrovna odtud mám úplně šílený hračky, takovýho Batmana, co má mačkací hlavu a prostě nějaký postavy z Jurského parku, aha, který jsou strašně pohyblivý a my jsme to hrozně miloval, jsem, že ty loutky, teda, ještě to nebyly loutky, byly to zatím jen takový panáčci a oni se uměli perfektně hejbat a prostě jsem se s nima hrál v trávě a představoval jsem si to, jak je to nějaký safari šílený, aha, takže a moje mama je výtvarnička a taky scenografka, mm-hmm, a dala do mého dětství hodně energie i tím, že se mnou vyráběla třeba různý makety. Já jsem měl úplně perfektní jako středověkou krčmu kašírovanou z papíru, kde jsem si prostě hrál s panáčkama a vlastně...
0: Tak to muselo, to bylo jako... jiný dětství, jako originální hračky, co se nedají asi koupit v každém hračkářství. A co ty, Johanko?
2: Já se teď tak jako vzpomínám, že já jsem byla takový to dítě, co hodně mělo představu o tom, jak ta hra má vypadat. Takže já tam trošku tu režii, když si tak vzpomenu na to, jak mě moji kamarádi podle mě museli nesnášet, ale já jsem furt měla představu, jak to má být, takže jsem hodně řídila to, jak ta hra má jako plynout. Tak to je taková jako jedna vzpomínka a myslím si, že jsem měla, mám takyho nejoblíbenějšího plyšáka, psa Broka, tak ten se mnou byl jako všude a jinak jsem potom, teďka když se bavíme o těch loutkách, tak jsem vybavila taková vzpomínka, že jsme měli takový kartonový malý divadýlko, kde jsem měla papírový prostě jenom loutky, co se vystřihly a nalepily na špejly a já jsem si pak hodně vyráběla ty různý loutky, co jsem ještě neměla k tomu. Takže docela jsem se s loutkama hrála hodně, a nebo pak teda na něco, ale to už jsem pak měla přesně vyšla i ten příběh, no.
0: Že už to prostě ve vás bylo od malička, no ale kdy bylo to poprvé, kdy jste si řekli, že byste chtěli dělat divadlo, kdy vás to poprvé napadlo?
2: Já mám takovou vzpomínku, respektive moji rodiče mi vyprávěli, že jsem jako dítě měla takový plán, že bych chtěla být loutkoherečka a mít k tomu obchod se zmrzlinou. Pak ale úplně jsem od toho odstoupila. Myslela jsem si, že budu dělat něco úplně jiného. Na střední škole jsem studovala fotografii, takže jsem si myslela, že budu spíš taky jakoby výtvarným, ale, nebo uměleckým, ale spíš tímhle směrem. A potom jsem nějak, když jsem končila na střední škole, tak jsem vymýšlela, co bych dělala. A vyjevila se mi tam ta režie. Takže jsem řešila, že bych šla ráda na Damu, ale na kterou z těch kateder, tam je činoherní a alternativní a loutková. A byla jsem se podívat na Klauzurách, takový festival se jmenuje 100 proces, tam ukazují ty studenti, co si vlastně připravili za toho půl roku a moc se mi tam líbilo. Takže jsem se nakonec rozhodla, že bych chtěla jít na ten KALT zkráceně, ale vůbec jsem ještě neměla pocit, že půjdu kloutka, moje maminka je tanečnice, tak já jsem spíš myslela, že půjdu nějakým světlem, pohybem, něco spíš tímhle směrem a vlastně ve druhém ročníku se vždycky tradičně dělá loutková pohádka, tam si každý musí zkusit trochu loutky a tam se mi to nějak ve mně zlomilo, protože mám pocit, že pro mě ty loutky jsou nějak mnohem víc výtvarný prostředek, než třeba činohra. Což tak nemusí brát každý, ale mě to tam nějak tak jako zavedlo.
1: Já si vzpomínám nějaký jako první divadelní vstupy svoje, že probíhá nějaká sousedská akce na zahradě a já jsem s kámošema se cvičil si nějakou scénku, která byla teda hodně taková spíš jako směrem k nějakému šermířskému vystoupení, ale pak se mě teda nutili ty rodiče na to koukat a myslím, že teda jsme je trápili teda slušně, ale pak jsem chodil na dramaťák a myslel jsem si, že budu právě jako se tam učit být hercem a pak se ukázalo, že vlastně jsem na loutkářským dramaťáku a že to herectví takový to činoherní se nikdy jako nestane, takže vlastně jsem byl takový překvapený, že já vlastně budu dělat s těma loutkama, no. A tady se takhle odděluje a pak jsem studoval vlastně umělecké kovářství na střední a říkal jsem si, co já budu dělat, chtěl bych toho dělat moc naraz a nějak jsem to nedokázal jako si vybrat, tak jsem si vlastně říkal, že ta scenografie by mohla být fajn, že to vlastně hodně mezioborový, že vlastně člověk dělá nějakou sochu nebo dělá něco v objektu, v nějakém prostoru, pak třeba nějaká grafika, jak tomu aby potřeba by vznikla a doufal jsem, že tam budu moc spojit ještě to s tou hudbou nějak a nějak se mi to daří. Trošku, no, jo.
2: To je pravda, že Kuba vlastně nám dělá skoro ke všem inscenacím hudbu, buď sám, anebo s někým ještě dohromady, ale hudbu, kterou uslyšíte v našich inscenacích, tak jsou Kubovi většinou.
0: No tak prostě vy jste k tomu měli oba nakročeno už velmi dlouho. Fras jsem sice nějak uvedla já v začátku, ale jak byste vy popsali Fras někomu, kdo o vašem uskupení v životě neslyšel?
2: Tak Fras je divadelní skupina, která úplně na začátku vznikla právě na tom Kaldu, jak jsem říkala, to je na té vysoké škole, na té DAMU, kde jsme původně byli jenom tři, Matěj, Jakub a já. A udělali jsme takovou loutkovou pohádku právě ze severu. Mm-hmm. A nějak se nám spolu zalíbilo a začalo se, nějak jsme zjistili, že se nám spolu jako dobře tvoří. Což je, myslím, nejdůležitější věc, že nemusí se to vždycky povíst, ale důležitý je, aby se vám spolu dobře komunikovalo a chápali jste, že máte nějaký společný cíl a směřujete nějak i jako vkusově, že vás baví stejné věci. A takže jsme spolu začali takhle tvořit. A Fras bych popsala jako, že teď už je Fras mnohem větší, teď vlastně jsme čtyři v tom základu a k tomu se tam připojuje zhruba nějakých 10 herců, kteří s náma spolupracují na různých inscenacích, teda představeních, bych řekla možná, tak jako pro dětského posluchače. A takže společně, tak je, společně vlastně tvoříme dál a myslím, že Fras je divadelní skupina, která se zaobírá vlastně loutkovým divadlem, které není úplně tradiční. Jak si ho můžete představit, když byste šli na loutkové divadlo, nebo třeba to, co vám můžete potkat třeba ve školce ve škole, protože my pracujeme s loutkama, které nejsou na nitích, tomu se říká marionety, ale spíš pracujeme s manekýny, to znamená s loutkami, které v podstatě můžou vypadat trošku jako hračky, nemají žádné speciální vodění nebo někdy jenom nějaké drobné. A děláme divadlo, které by možná se dalo říct, že je až trošku jako netradiční, ale nejsme sami takový, je nás takhle spoustu souborů v Česku.
0: My už jsme tady měli třeba Musashi a další, takže je to skvělé, že se už rozvíjí i takové netradiční soubory, které už se vlastně ale stávají tradičními, protože už to není úplně ta, jako to unikum, že právě už je to divadlo takové modernější, než to bylo třeba, když my jsme ještě byli děti. Kdo přichází u vás v divadle s těmi nejbláznivějšími nápady? A jaký je třeba jeden z těch posledních, který jste zrealizovali?
1: No, je to asi mix, je to a taky ten proces je takový různorodý. Jako nejčastěji to je tak, že vlastně Johanka jako režisérka přichází s nějakým jako nápadem, který by chtěla zpracovat, ale myslím, že pak ty nápady do toho se snažíme házet jako různě, aby jsme si to nějak. A hlavně častokrát má někdo nějakou představu, co by tam chtěl, aby tam bylo. A jako různě se dokážeme zaseknout, že strašně chceme, aby tam něco jako zůstalo. Třeba v poslední inscenaci je taková jako strašně dlouhá lampa, která jako je zapíchnutá do takového motoru a ona se vlastně nekonečně furt kejve a je to takový jako až jako člověk si myslí, jako že to někdo ovládá, že někdo leží pod stolem a kejve s tím, ale vlastně to motor, takže se to hýbe samo. A teď mám docela bláznivý představení do poslední, ten obr. Je tam prostě vysávání, je to vysavač, který je vlastně loutka, je to taková příšera, která požírá celou plochu tak toho takového světa, řekněme. A ten svět je posypaný pískem a ten tvor, trošku taková duna možná až, tak ten tvor to celý jako sežere, všechen ten písek prostě vysaje do sebe a je to taková úplně šílená scéna, která je hrozně nahlas, protože ten vysavač řeve nahlas a všichni si říkáme, fakt to bude ten vysavač tak celý vysávat? Opravdu to bude vysávat?
2: Je to tak, někdy to je Kuba s tím scenografickým řešením, někdy to jsou herci. Dost často, když pracujeme třeba v tom základním vlastně složení ve třech, jako jsme začínali, tak tam myslím, že ty nápady padly ze všech stran a pak jenom se snažíme vyladit to, aby se ten nápad opravdu hodil do toho příběhu, co chceme stvárnit.
0: No Kuba zmínil vysavačovou loutku, ale z jaké třeba nejpodivnější věci jste kdy udělali loutku? Máte nějakýho fakt jako rekordmana nejdivnějšího?
2: Tak máme loutky z mořských řas, máme loutky ze želatiny, které se dělají po každé znova, se musí odlít. Máme voskové loutky.
1: A teď hodně ovocných a máme zeleninových.
2: Jo, loutky ze sušeného ovoce, to teďka vlastně ta poslední scénace, která se jmenuje Obr, a měla premiéru v dubnu. Tak vlastně ta je dělaná celá ze sušeného ovoce a mořský řas.
0: A to je taky taková jedla.
2: Plus tam jsou nějaké strojky, takže třeba máme jezdící loutky na ovládání a tak.
0: No, myslím si, že vyrazit na něco od Fras musí být určitě zážitek. My si po další písnice, co si teď dáme, budeme s Jankou a s Kubou povídat dál. Ještě určitě zmíníme i něco tady z našich končin, ale pak se přesuneme na sever, kde navštívili Finsko, Švédsko a Island. O tom si budeme povídat už za chvilku.

0: klubu mám dneska Johanku a Jakuba z divadelního souboru Fras. Co je vlastně při vzniku inscenace nejtěžší? Je to to vymyslet, vyrobit loutky, celé to nazkoušet, nebo je tam něco úplně jiného, co je ten oříšek?
1: Na to, myslím, není úplně jednoznačná odpověď, protože to, jak ta divadelní hra nebo respektive ta inscenace vzniká, je pokaždý v našem případě trochu jiný. Mm-hmm. Někdy je to tak, že přicházím s nějakým nápadem, buď už rovnou s příběhem, nebo s nápadem toho prostoru, ve kterém bych chtěla, aby se to odehrávalo, to znamená třeba právě to Laponsko, ten sever, nebo máme nepálský příběh. A někdy je to obráceně, to jsme zažili taky asi dvakrát, kdy Kuba vyrobí nějaký loutky, které se mu hodně líbí. Chce si zkusit nějaký princip, jak vyrobit takovou loutku, a pak se k ní hledá příběh. Takže je to tak, že nejtěžší je, myslím, vždycky ten začátek, ale to, kde je ten začátek, vlastně je pokaždý jiný. Zároveň někdy se taky může stát, to myslím, že my úplně jsme nezažili, ale může se i stát, že třeba pak je hodně komplikovaný to zkoušení, když si třeba ty lidi v půlce toho zkoušení přestanou rozumět. Uh-huh. Může se stát, že to zkoušení někdy probíhá i několik týdnů velmi intenzivně a může se stát, že se vlastně během toho zkoušení můžou i třeba kamarádi odkamarádit a to je potom hodně komplikovaný jako pro ten lidský vztah, ale i proto třeba tu inscenaci vůbec dodělat.
0: Ale vy už jste zkušený 7letý soubor v podstatě, takže vy už víte, že vám to společně dobře funguje. Vaše inscenace teda mohou posluchači vidět v Davidském divadle. Jak často?
2: Já nevím, zhruba dvakrát za měsíc, aspoň takhle nějak to je.
1: Je to jedno dvakrát měsíčně. Oni teďka tam mají přestavbu toho velkého sálu, takže spoustu těch věcí se třeba děje i právě v té kavárně toho Davidského divadla, kde i my hrajeme. Takže zatím je to spíš tak, že jednou, dvakrát měsíčně.
2: Ale myslím, že právě Davidské divadlo má snahu, aby každou neděli prostě o 4 tam byl program pro rodiny s dětmi. Takže vlastně v rámci tohohle jsme tam i my a někdy tam je něco jiného.
1: Takže zároveň rovnou zveme i na soubor zpřátelený, jmenuji se Tmel. Jsou to naši kamarádi, kteří s námi taky studovali na DAMU a dost často se tam u nás prolínají. Máme představení, které nás pracovala scenografka vlastně Tmelu, Berta Doubková, a zároveň si takhle i půjčujeme herce, takže je to spřátelný soubor.
0: No a kde jinde kromě Davidského divadla ještě působíte? Jsou to nějaké pak ty festivaly nebo objíždíte tak místa v republice?
1: Ano, objíždíme hodně regiony, to znamená, že někdy nás můžete potkat třeba teď vlastně na konci roku je vždycky festival právě regiony v Hradci Králové, ten je veliký, tak tam vás vlastně každoročně můžete potkat. Pak je právě Loutkářská Chrudim, která skončila před chvilkou, tak tam nás taky většinou můžete potkat, dokonce tam většinou i třeba vedeme seminář, nebo jsme v porotě nebo něco, takže tam jsme celý týden, což je krásný. Ale jinak v průběhu roku samozřejmě existují malý regionální festivalky, což je skvělý a hrozně rádi tam jezdíme vlastně kamkoliv a někdy nás zvou třeba i Zušky jako inspirativní představení. Mm-hmm. Takže různě, podle toho, kde, s kým se domluvíme, kdo se ozve, kdo nás kde zahlídne, koho my zahlídneme.
2: Ale myslím, že máme jako štěstí, že máme takovou síť právě z přátelených těch prostor a lidí a dramaturgů, který vlastně se tam už ozývají a už to je spíš tak, že se nám můžou i ozvat oni a nejenom, že my se snažíme někomu ozvat.
0: Jasně. Teď se přesuneme na sever. My totiž na Rádiu Junior letos máme v létě téma Expedice Sever. Bavíme se tady o různých severských zemích. Takže nemůžu nezmínit vaše severské turné. Sice se už konalo skoro 2 roky zpátky, ale tak doufám, že pořád ho máte v paměti.
2: Navždy v srdci.
0: A i v srdci. Jak se vám vůbec povedlo se prostě dostat s vaším divadlem na sever?
1: Za to může naše báječná produkční Alexandra Dvořáková. My vlastně tu první inscenaci, tu pohádku, kterou jsme dělali na škole, jsme udělali právě z oblasti severu. Vybrali jsme si Laponsko, což je taková část, která se rozpíná přes 4 státy. Je to jako Rusko, Finsko, Švédsko, Norsko, taková malá oblast, kde žijou Sámové. Můžete je znát jako Laponci, ale Laponci se jim neříká, je to vlastně pro ně trošku hanlivý název, takže budeme říkat Sámové. A v představení, tu inscenaci, kterou jsme vlastně udělali na téma takového malého kluka, který žije v tom Laponsku a cestuje tam ze soby. Takže tam se začal nějak k tomu severu taková náklonnost blížit. A ještě k tomu řeknu, že vlastně mě to inspirovalo, protože jsem tam asi v 17 byla na výletě se podívat, nějak mi to bylo strašně blízký a dovolím si jen takovou jako zajímavou skutru, kterou jsem zjistila před pár měsíci, že to nebyla asi náhoda, že se mi tam tak zalíbilo, protože jsem teď zjistila, že tam asi mám nějaké kořeny z tátovy strany.
0: Wow.
1: Přes příjmení a nějaké rodokmeny, tak jsme se tam k tomu dostali, že asi za 30 leté války se sem dostal někdo, kdo byl právě sám jako z té laponské části. Mm-hmm. Tak to je takový osud, ale potom, co jsme udělali tohle, tak jsme měli několik jiných inscenací a pak přišla Alex, která je naše produkční a je strašně šikovná a napsala vlastně žádost, že bychom rádi vyjeli do těchto třech zemí, protože ona vychází z toho i co nás tak zajímá a tohle myslím, že si tak vybrala a je neuvěřitelné, že jsme vlastně takhle mohli vycestovat. První jsme do Švédska, potom vlastně na Island a asi měsíc na to jsme jeli do Finska, kde jsme hráli vlastně v té laponské oblasti, tak to pro nás bylo úplně neuvěřitelné.
2: Ještě myslím, že pro mě ten starter je takový přes ten Island, že vlastně my jsme tam byli několikrát s Johankou a jednou jsme tam byli vlastně na umělecké rezidenci, kde jsme právě i potkali, a pak potom jsme tam jeli znova, a pak potkali jsme tam právě i jednu výtvarníčku z Finska, která dohodila nějaký prostor a vlastně se to takhle začalo jako slepovat díky tomu Islandu. Mám pocit, že my jsme tam vlastně vytvořili jednou inscenaci, kterou hrajeme jenom ve dvou a to se jmenuje Tak-tak a je to taková sbírka předmětů, co jsme tam nalovili na Islandu a myslím, že to taky bylo takový spouštěč, že jsme tam vlastně ochutnali sever.
1: To je pravda.
0: No a jak probíhá taková umělecká rezidence? Vy jste tam vlastně byli měsíc na té jedné. Já si myslím, že většina našich posluchačů si pod tím vůbec nic neumí představit, co se tam dělá, jak to tam člověk stráví a tak.
1: Kubu původně pozvali hrát na jednom koncertu, kde se potkávali slovenští, norští a islandští hudebníci. A já jsem tam jela za ně se podívat. A moc se nám tam zalíbilo. Takže jsme pak vymýšleli způsoby, jak se tam dostat. Jeli jsme tam na 3 měsíce na jakoby takovou stáž od školy, že jsme tam pracovali v takovém hudebním prostoru. A protože nám to nestačilo, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na tu uměleckou rezidenci. Ta rezidence probíhá tak, že tam člověk přijede a měsíc vlastně tam může tvořit. Zajímavé je to proto, že tam jste v prostoru, kde v podstatě nikoho neznáte a nikdo nezná vás, tak zaprvé tam jsou s vámi jiní umělci, výtvarníci, hudebníci, kterýma se potkáváte, poznáváte, trénujete angličtinu a úplně dostáváte nové podněty, jak nad věcma přemýšlet. Tak to je první věc, protože tam jsou opravdu lidé z celého světa. Z Peru, pak tam byl někdo z Anglie, z Norska vlastně. Takový úplně mix. Mix lidí a zároveň tam taky má člověk prostor přemýšlet. Jak představa, že nechodíte měsíc do práce ani do školy a můžete jenom tvořit to, co opravdu chcete, je neuvěřitelná a ten čas, který vám takhle někdo dá, to je úplně mimořádné.
2: A opravdu, že vlastně nemůžete ani navštívit kámoši ani rodinu a člověk vytržený z toho svého jako rytmu a opravdu najednou se mu vytvoří nový čistý papír, kde může jako osoby třeba něco hodně zjistit, že vlastně jako není se na co obrátit. Jsme tam prostě sami, naštěstí jsme tam byli spolu, ale i tak jsme každý si tam něco, myslím, o sobě zjistili.
1: Jo, a i ta krajina Island je úplně specifická krajina, kde jsou horké prameny, sopky, neuvěřitelné černé pláže, moře, tulení, tak všechno to, co člověk vidí kolem sebe, tak se potom vlastně odráží v té následující tvorbě.
0: No a Kubo, ty jsi předtím zmínil, že jste tak ochutnali Island a i v jaký vaší anotaci k inscenaci mě zaujaly takový ta volba slov, tak mě prostě zajímá, jak zní, voní a chutná Island podle vás, podle vašeho dua, protože já jsem taky byla na Islandu, ale nestrávala jsem tam určitě tolik času, jenom 10 dní před dost lety, taky mě to tam nadchlo, ale nevím, jestli bych to také dokázala pojmenovat, tak mě zajímá ten váš pocit.
2: Já tam cítím hodně nějakou chuť, nějaký slaný lékořice, to oni opravdu dávají do všeho, ale jako ta slanost nějaká, ale lékořice mi tam sedí.
1: Já cítím agar, protože jsme dělali tam ty loutky z tého agaru, to je taková želatina z mořských řas, tak jsme to tam hodně vyzkoumávali, jak to funguje ještě s jednou polskou umělkyní Polou Šutrik.
2: A ty řasy docela cítím u toho moře, tam jsme vždycky byli u moře a sbírali jsme řasy, tak to vždycky takový jako...
1: A voní, já bych řekla, že voní jako vítr, což je taková specifická vůně, ale je to takový ten silný vítr, kde člověk ani třeba nemůže chodit. My jsme jednou chtěli dojet na kole na přívoz a tak strašně po kole, že jsme tam vůbec nedojeli na tom kole, protože se nedalo jet proti tomu větru. Tak bych řekla, že to je taková specifická vůně, nebo možná chvilka, kdy se člověk nemůže ani nadechnout, tak ten vítr je silný. Jak voní, chutná a?
0: A zní?
1: Zní. Já bych řekla specificky možná zní tichem, protože tam nejsou vlastně stromy na Islandu skoro vůbec a je tam málo lidí, je tam vlastně i poměrně málo aut, takže jedna taková takový poznatek je, že tak jsem pojmenovala jednu fotografickou výstavu, kterou jsem dělala, že na Islandu jsem poprvé slyšela ticho. Tak myslím, že to ticho je takový specifický.
0: To ticho je možná jedna z mála věcí, kterou bych určitě taky řekla. To mě tam taky zaujalo. Tolik místa volného jsem nikde neviděla jako tam a právě toho ticha. Takže s tím úplně se podepisuju, s tím s váma souhlasím. My si dáme další písničku, ale pak mám ještě spoustu otázek i na sever a pak snad doufám ještě dojde čas i na další dotazy a projekty FRAS, protože mě toho zajímá ještě spousta.

0: V klubu si dnes se mnou povídají dva členové souboru Fras, Kuba a Johanka. Finsko, Švédsko a Island, to jsou ty země, které jste během tour navštívili. Nejvíc vám teda v srdci utkvěl ten Island, dalo by se to takhle říct, nebo...
1: Já myslím, že za nás dva možná ano, protože jsme tam byli víckrát, ale pak jsme jeli ještě do Finska a to si teda myslím, že byl nejkrásnější výlet jako tohohleto
2: skupiny.
1: Tam se nějak povedlo hodně věcí dohromady, měli jsme tam za prvý krásný bydlení, tak to vždycky udělal svoje. Uh-huh. Byli jsme tam v hezkou roční dobu, byl podzim, tak to taky nám tak jako hrál do karet a měli jsme tam moc hezké to hraní. Hrali jsme i třeba v dětském klubu, což je, představte si, spíš takovou jako družinu, když děti nevědí, co po škole, když je tam zima, tak mají udělané také dětské kluby, takové domy, kde prostě mají hračky, můžou se tam chodit po škole hrát. Uh-huh. Pak jsme byli na takové jiné zase umělecké rezidenci, to znamená jako domů, kam jezdí ty umělci, tak tam jsme hráli, to jsme bylo Mustarinda, tam to bylo úplně nádherné, okolo prostě se válely chomáče mlhy a vevnitř to bylo hrozně příjemné a byli tam i právě různí výtvarníci taky zase z celého světa, ale i ty Finové. A pak jsme hráli v takovém domě, který patřil jako radnici, ale byl to v podstatě, se řekněme, taky klub seniorů, kam přišly teda jenom vlastně ženy, takové jako seniorky, protože muži byli zrovna na lovu losů.
0: Tak severský.
1: Přesně.
2: A pro mě jako nejsilnější tam ještě byly taky dva zážitky a jeden byl, že jsme hráli jako pro lidi, kteří nikdy neviděli divadlo, že jsme byli v tak odlehlé oblasti. Mm-hmm.
1: Někde loutkové prostě... divadlo.
2: No jasně, že neviděli loutkové divadlo, že vlastně pro ně to byl úplně jako čistý nový zážitek. A ta druhá věc byla ještě, že jsme hráli představení Nejmenší ze sámů, kde jsou vlastně i zvířátka, jsou tam soby a my se snažíme dělat ty jejich zvuky sobí. Akorát, že jsme dělali tady pro lidi, pro který ty soby jako chodí za barákem, takže jako oni moc dobře ví, jak to zní a to rozhodně nezní tak, jak jsme to dělali my. tak jsem se na chvilku cítil, že jako co jim to já tady vlastně...
0: No a zdokonalili jste to teď už pro to hraní třeba
2: určitě,
0: teď?
2: Určitě,
0: už oni už to mají naposlouchaný, tak vás to naučili.
1: A... Ještě jsme vlastně hráli na základní škole jedné, tak to taky bylo neuvěřitelné a tam právě byla paní, která nám to překládala, protože jsme to dokázali předělat do angličtiny, ale do finštiny už teda ne, ten jazyk je na nás moc komplikovaný, takže nám to tam paní překládala jako v průběhu toho hraní a říkala nám, že my tam máme lišky, které jako napadnou toho chlapečka a má spolu tam s nima boj. A ona říkala to, ne, to neříkejte lišky, to všichni vědí, že lišky ty nejsou nebezpeční, musíte říkat, že to jsou vlci. Aha. Tak ty doby víme, že to nejsou lišky, ale vlci, ty, co takhle na ní útočí.
0: No a teď jste zmínili různý skupinky severských diváků, kteří viděli vaše inscenace. Dá se říct, v čem jsou třeba jiní než ti čeští? Ať už děti, nebo rodiny, seniori?
1: Já bych řekla, že vlastně ne. Já myslím, že, ten, že jsme s tím příběhem tak nějak jako šli my i ti diváci. Samozřejmě to bylo jiné v tom, že i pro nás, tím, že jsme byli v oblasti, o které hrajeme a už jsme v té době hráli o tom, tu inscenaci třeba 5 let, tak jsme, pro nás to bylo určitě jiné, že jsme to mnohem víc sledovali, jak se ty diváci chovají, co říkají. Ta oblast toho Kautokeina, kde jsme hráli, tak je vlastně chudší oblastí. A docela často nám tam vlastně říkali, že za nima tam právě nikdo moc nechce jezdit s těma divadlama. Uh-huh. Takže proto možná to byl trošku specifický zážitek, protože český divák je v tomhle mnohem zmlsanější. Jsme mnohem víc zvyklí na loutkové divadlo, to u nás je prostě i proto máme to loutkovou tradici v tom UNESCO, to loutkářství, že u nás tento řemeslo mnohem více žije, než třeba v tom Finsku. Podle toho, co jsem slyšela. Ale jinak si myslím, že jsme zvládli spolu komunikovat i navzdory tomu, že jsme ten jazyk třeba neovládali.
2: Já mám pocit, že ty reakce jsou takový introvertnější, že oni severaní, no tak, takže tak říkám tak obecně, ale tak třeba ty Islanďani nejvíc jsem měl z nich pocit, že si tak hodně nechávají ten zážitek pro sebe a že my tady v střední Evropě jsme hodně takový jako, no nebo rozhodně víc reakčnější, že se smějeme prostě nahlas, nějak něco si o tom myslíme nahlas a oni tak absorbujou spíš.
1: Jo, ale mám zážitek, kdy to bylo úplně jiné, protože v jedné inscenaci je obr, který se probudí pod horou a sní vesničana. A většinou to během toho hraní je jako takový strašidelný moment a všichni se tak koukají a i ty děti jsou jako napnuté.
2: To jsou z toho všichni pak smutní.
1: A nebo jsou to z toho trochu smutní, Islanděni ne. To byl největší výbuch smíchu z celé té inscenace, se smáli, když prostě obr pod horou snědl vesničana a myslím, že to jakoby vykreslili všechno. Prostě. To vnímání je třeba trošku, oni mají i mnohem drsnější různé ty pověsti.
0: Pohádky a pověsti, že děti jsou tam možná trošku ostřílenější než ty u nás.
2: jo.
0: Takže nemáte inscenace úplně beze slov, upravili jste je do angličtiny pro to zahraniční publikum, ale asi si vystačíte s větším málem než třeba nějaká činoherní představení, proto vlastně nejezdíte jenom na sever, ale jezdíte s divadlem poměrně často do zahraničí. Kde všude už jste byli?
1: No, snažíme se jezdit, co nejvíc to jde, protože máme z toho prostě ta inspirace zvenku je vždycky dobrá. Tak začali jsme, myslím, Itálií, v Čividále jsme hráli, pak jsme byli...
2: Slovensko, tak hned vedle.
1: Slovensko, v Paříži jsme hráli, v Českém centru jsme ve Francii.
2: Takže Rumunsko, tam jsme byli
1: v Kluži,
2: to bylo super.
1: Pak jsme byli právě všechny ty severské země, Německo, Slovensko samozřejmě, ale tak to jako v Polsku jsme hráli. A pak teďka nejnovější čerstvý zážitek máme z Tajvanu, kde jsme byli. To bylo krásné, to jsme byli v květnu teďka hrát inscenaci. Měli jsme na výstavu a dělali jsme takový workshop pro dospělé loutkáře a veřejnost. Tak to byl velký zážitek, to teď je takový nejblíž k nám.
2: Já musím říct, že tak to napočítal jsem zatím 11 a chtěl jsem k tomu Tajvanu říct, že to bylo úplně uchvatný, že oni tam měli muzeum loutek, který byl úplně jako fresh, prostě chodili tam děti se školama, bylo to jako všichni tam dělali něco s loutkama, že ty loutky mají ještě nějak i skrz to náboženství, jako nějaký větší místo v té kultuře, že všichni automaticky maňásky hned jako, nebo my taky samozřejmě hodně víme, jako že loutky jsou, ale nějak to tam bylo ještě víc nějak přítomný, ještě jsem měl pocit. No.
1: Tam se totiž hraje loutkové divadlo pro bohy. To jsme viděli, to bylo neuvěřitelné.
0: Aha.
1: Ale no, tak asi 11 možná, teď mě nic dalšího nenapadá. Doufáme, že nám teďka klapne další výlet na sever, že všechno půjde jak má a že bychom mohli třeba na podzim vyrazit zase na Island, tak to se strašně těšíme.
0: No to vám držím palce. Po písnice, kterou si dáme teď, se budu ještě ptát, jestli máte nějaké velké zájezdové dobrodružství z tady těch vašich zahraničních cest, tak můžete rozmýšlet. A jestli si z cest a zájezdů vozíte taky nějaké artefakty nebo vzpomínkové předměty. Tak to jsou moje další otázky na Kubu a Johanku po písničce.

0: V dnešním klubu mám Jakuba Šulíka a Johanku Šulík Bartovou z divadelního souboru Fras a ještě nám zbývá posledních pár otázek, co probereme před závěrečnou pohádkou Haje, kterou dneska ukončíme náš klub. Já jsem slíbila zájezdové dobrodružství a jestli si vozíte artefakty a předměty jako vzpomínku ze zájezdů, tak povídejte.
1: Tak dobrodružství. My jsme tady hrozně dlouho uvažovali během písničky, co bychom vám řekli, protože těch dobrodružství je samozřejmě hodně, ale nakonec jsme přišli na to, že to, kde jsme byli všichni, z toho našeho Frasu, jako to tvrdé jádro, my čtyři, a ještě Lucie Karbanová, která s námi byla taky na výlet jako produkční, tak bylo, že jsme dojeli do toho Finska a zahráli jsme tu pohádku o tom klukovi z toho Laponska, co chodí s těmi soby. A když jsme jeli zpátky na ubytování, tak najednou nám zastoupili silnici obrovská skupina těch sobů. A my jsme nemohli jet dál. A strašně dlouho šli, byli hrozně moc. Takže jsme nakonec vystoupili z auta a koukali jsme na ně. Oni tam chodili kolem nás a přecházeli si někam svým směrem. Vůbec se o nás nestarali, ale myslím, že na chvilku jsme všichni měli trochu pocit, že jsme jako ten malý sámek. Tak to je takový naše dobrodružství.
0: To musel být velký zážitek. No a co vaše vzpomínkové předměty a artefakty z cest?
2: My už na to jsme takový jako skoro až praktický jako v tomhle, nebo jako, že už to tak cílíme k výsledkům a užití, že my vlastně jsme vytvořili inscenaci jednu tak, že jsme nazbírali nějaké věci právě na Islandu a máme to hrozně rádi, že vlastně už trošku si říkáme, k čemu by se nám to mohlo hodit, jak by to mohlo vypadat v novém představení, k čemu by to tam mohlo být.
1: Jo, chodíme hodně na blešáky do různých antikvariátů a tam hledáme, co by se nám tak hodilo. Tam jsem třeba narazila teďka v Norsku na originální laponskou čepici, sámskou. Tak ji mám doma, mám ji tady sebou, jsem si ji sebou dneska přinesla.
0: A takže kdo kouká na kamerách, tak ji může vidět. Ano. Krásná.
1: Je tradičně modrá, ale ona není úplně tradiční krojová, je to taková napodobenina, ale jako ručně šitá, krásná. A nebo jsme si teďka vlastně s Tajvanou přivezli loutku, maňáska. No. Ona je skvělá, protože je triková, umí bojovat holí, umí otočit rukou, když člověk tam zatáhne takovou
2: takový bouden, prostě normálně točí holí úplně jak bláznivý.
0: Jako největší
2: takový,
0: bojovník.
2: Je to takový nějaký bůžek čínský. A no, máme rádi ty blešáky. Já jsem si dovezl nějaký gong a nějaký činelky, protože jako jak hudebník to ještě miluju sbírat tohle. A tohle je prostě tradiční nástroje, který neseženu nikde jinde, tak to jsem hodně chtěl.
1: No, jestli chcete vidět artefakty, tak se přijďte na nás někdy podívat. Tam jich je spoustu. Tak
0: no to stoprocentně. No a na co byste ještě pozvali? Co je třeba teď jako vaše. Hodně jsme mluvili teď o těch inscenacích spojených se severem, ale co je třeba z těch vašich nejnovějších, které třeba máte nejčerstvější. Představili byste nám nějakou z nich ještě?
1: Letos jsme premiérovali dvě věci. O jedné už jsme tady mluvili, to je Obr, ten je z toho sušeného ovoce. Mm-hmm. Ten je pro trošku starší děti, asi tak 10+, 8-10. Tam se vůbec nemluví, takže to je taková tichá inscenace, ale myslím, že výtvarně hodně se, myslím, že zajímavá. Právě kvůli tomu sušenému ovoci. A druhou inscenaci, kterou jsme dělali, tak ta se jmenuje Dokola a jsou to vlastně tři rikši, to znamená kolo a na tom kole je taková velká dřevěná krabice a v každé té krabici se odehrává takový krátký příběh o jednom z cyklistů. To většinou funguje tak, že to jsou kratoučké takový příběhy, které trvají od 2 minut do asi 10 a můžete to schlídnout, většinou tam herci jsou 4 hodiny kolem těch kol a můžou to hrát furt dokola. Něco se hraje s kolem štěstí, takže si vylosujete, jak ten příběh pokračuje. V jednom si získáte svoji vlastní loutku sám sebe a poslední vlastně jste vy ten, kdo posouvá tím dějem, takže jedete na kole a svítíte si pod sebe a vidíte, co se kolem vás děje.
2: A ještě jedna o kus dál je taková překvapivá, že to je jako projekce. Vlastně to vypadá jako animovaný film, to je představení, který se jmenuje Kavlun a to je hodně naši oblíbený taky, že vlastně herci to hrajou takovýma svítivýma baterkama, na kterých mají obrázky a vlastně jako mají takový projektůrky a hrajou to na stěně, opravdu to vypadá jak animovaný film, tak to je takový hodně jako experimentální loutkový divadlo, bych řekl.
0: No a která loutka vám nejvíc ze všech, co zatím máte v inscenacích, přirostla k srdci a která je naopak taková problémová, že třeba potřebuje častý opravy, nejvíc se třeba s ní něco stalo, že se třeba zasekla nebo se komplikovaně ovládá nebo něco, takže takovýho průšvihaře a takovou nejvíc srdeční záležitost.
2: Já mám pocit, průšvihář vím, kdo je a je to celá inscenace Za dveřmi, která byla vytvořena na takový jako krátký jako pár uvedení, nepočítali jsme, že to bude nějaký nějaký jako moc krátce hrát.
1: My jsme to vytvářeli pro scénu Alfred ve dvoře a dělalo se to za covidu, takže jsme si mysleli, že to je věc, která bude žít chvilku, ale ona prostě nějak žije dál.
2: No a jelikož to mělo být na chvilku, tak jsme to vytvořili jako z kartonu, ale ten karton se teda ožvejkává, jako kdybych to byl věděl, že to budeme hrát hrozně jako dlouho. Nějak se ta inscenace chytla a tím, že je navenek, že nepotřebuje ticho a tmu, ale může se hrát prostě kdekoliv v parku, tak vlastně je taková jako oblíbená. Tak to musíme opravovat dost často.
1: Ale oblíbence já mám tři. Já mám Sámiho, to je ta první inscenace. Pak mám Yoshiho a Magara, ty jsou z Medaře, to jsou ty loutky z toho vosku. A myslím, že všechny tyhle ty tři loutky jsou výjimečný, protože za prvý jsou to jedny z těch prvních inscenací, tak jsou to takový jako
0: srdcovky
1: a zároveň všechny tři se umějí krásně hýbat. Tak ještě s tím, že právě Máša, Matěj s Kubou animují a myslím, že dobře, tak vlastně jsou takový fakt nejobživlejší v tomhle. Může k ním mít člověk nějaký vztah takový bližší.
2: Moje oblíbený jsou z poslední scénace takový tři sudičky. Oni jsou to takový sušený ovocíčka. Jedno je takovej trošku nahnilej meloun a dvě další jsou takový kiviána, to takový posy, exotické ovoce. A mají v sobě repráček, takže v nich je nahraná nahrávka zpěvu a oni sami zpívají, takže takhle chodí.
1: Wow. Zpívají o kulébavku dohromady.
0: Ano, no tak ano. To bych teda chtěla vidět. Sušený sudičky. Ještě by mě zajímalo, jestli vás napadne teď prostě v tuhle chvíli nějaká třeba hláška od dětských diváků, co vám třeba někdy řekli po představení, co vás třeba opravdu překvapilo, nebo i při představení, protože děti jsou v tomhle specifický, že to třeba zakřičí v tu chvíli, tak jestli tam byla nějaká opravdu odzbrojující hláška.
1: Já teď nevím, ale bylo jich hrozně moc. Jako fakt musím říct, že někdy až člověka překvapí, jak třeba někteří dětští diváci přečtou tu inscenaci nebo ten příběh líp než my sami, nebo přijdou na úplně jiné řešení, že prostě, nebo nám třeba něco upadne, oni nám to jako, cíleně nám to upadne a oni nám to podají a tím vlastně jakoby vyřeší celý ten problém té inscenace. Jo, kde se za jídlem upadne jídlo, tak ono se podá zpátky a je hotovo, nemusí se odehrát příběh. Jeden syn našeho pedagoga na začátku inscenace řekl: tati, a co je to ten Šulík? Ale Šulík je Kuba, to je jeho příjmení. Tak to nás úplně odrovnalo.
2: Mně napadá teda spíš opačně, že co říkali rodiče. Až máme tu inscenaci Medarstra, kde se nemluví, ale prostě ty jako děje se tam toho hodně, takže je na co koukat a vystačí si člověk i bez toho slova, ale nějaký rodiče se nikdy z toho takový neklidný, tak se jimou vysvětlovat, o čem to je, i když to třeba sami nevědí. Takže představení, které bylo o včelách, tak začal popisovat nějaký tatínek svým synům, že je o mouchách. Jako bylo perfektní, protože vlastně ty děti jako mají tam svůj prostor, kde si můžou přijít na to, o čem to může být. A jako je to jedno, na co přijdou. Může to, je důležité, aby prostě pracovali se svojí fantazií, ale ten tatínek
0: se toho ujal.
2: Se toho prostě ujal a vydržel to.
1: Jo.
0: Máme posledních 30 vteřin, tak už mi nezbývá Johanko, Kubo, než vám moc poděkovat, že jste opět přišli. Doufám, že ne naposled. Ať se vám ve všem, co děláte, daří, ať vás to pořád tak baví a ještě si užijte léto.
1: Děkujeme za pozvání, užijte si prázdniny, ať jdete kamkoliv a mějte se hezky.
2: Děkujeme, užijte léto.
0: Holky a kluci, to už je od nás dneska z klubu všechno, díky, že jste nás poslouchali a teď už nezbývá, než si pustit dalšího Hajaju. Tak ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s další pohádkou od rybníka Žabince. A zase se podíváme do vodnické domácnosti paní Šplouchancové, která má zrovna plné ruce práce a málo času na neposedného synka Střapatku. Víte, co znamená, když někdo při zadělávání těsta utopí mlynáře? Že ne? Nevadí. Už za chvilku si poslechneme pohádku o tom, jak Střapatka sedl do maminčina koláče. A dozvíme se to.

Dobrý večer, děti. Jednou dostal Střepatka velikánskou chuť na tvarohový koláč. Tak dlouho škemral a žadonil, až mu ho maminka slíbila. Měla ale podmínku. Než bude koláč hotový, napíše Střepatka dědečkovi k narozeninám. Vodníček neměl psaní rád, ale chuť na sladký koláč byla větší než jeho lenost. Sedl si tedy za stůl, vzal leknínový list a pustil se do psaní. Zatímco kroutil písmenka a olizoval z listu kaňky od ingoustu, maminka zadělávala těsto. Najednou celá nešťastná zvolala: "Jejda, jejda, jejda, já jsem utopila mlynáře." Jak to Hastrmánek uslyšel, nechal psaní a vyskočil od stolu, až se lahvička s inkoustem převrátila na čistý ubrus. To byla, panečku, novina. Od té doby, co vypustil z hrnečků po babičce všechny lapené dušičky, tatínek Hastrman už žádné lidi netopil. A teď najednou tohle. Jeho maminka utopila mlynáře. Přiběhl k ní a zatáhl jí za sukni. Kde máš tu dušičku, mami? Ptal se dychtivě. Než stačila paní Šplouchancová něco říct, vyběhl Střepatka na půdu a přinesl odtamtud jeden hezký malovaný hrneček s pokličkou. Tu máš, tady je hrníček na toho moučného červa. Maminka s vařečkou v míse se zarazila, podívala se překvapeně na Střepatku, pak na hrneček a řekla: co prosím? Na jakého moučného červa? Ani trošku ti, chlapče zlatá, nerozumím. No přece, na toho mlynáře z nedalekého mlýna. Jmenuje se Červíček, ale všichni mu říkají moučný červ. Paní Šplouchancová nikdy o té mlynářově přezdívce neslyšela. A už vůbec nechápala, co to má společného s jejím koláčem. Byla ze všeho celá zmatená, odložila vařečku, pohladila kluka po hlavě a opatrně se zeptala: a proč pak si mi, drahoušku, přinesl ten hrneček na dušičky? Teď se zase pro změnu divil Střepatka. Maminka stáhla pod vodu mlynáře Červíčka a nechtěla dát jeho dušičku do hrníčku. Tomu nešlo na jeho vodnický rozoumek. Ty jsi, maminečko, pustila tu mlynářovu dušičku na svobodu, divil se převelice. Konečně paní Šplouchancová celé to nedorozumění pochopila. Usmála se na kluka, dala mu pusu a odpověděla: ale jdi ty můj popleto, já jsem nikoho neutopila, jen jsem nalila do těsta moc mléka, takže je teď hodně řídké. Tomu kuchaři říkají utopit mlynáře. Stačí, když přidám ještě trochu mouky a těstíčko bude jako peřinka. A tak Střepatka musel jít zpátky nahoru na půdu a dát prázdný hrneček k těm ostatním prázdným hrníčkům, protože u Šplouchanců se už od jisté doby hrnečky s pokličkou přestaly užívat. Těsto na koláč pěkně kynulo a maminka šla zkontrolovat, jak její synáček napsal blahopřání pro dědečka. Nejdříve uviděla velikou inkoustovou skvrnu na ubrusu a v zápětí výsledek Střepatkova psacího snažení. Milí dědečku, přejeme ti všecko nejlepší k tvým narozeninám. Tvůj Střepatka, maminka a tatínek. Jak paní Šplouchancová četla jedno slovíčko za druhým, vstávaly jisté úrody pravopisných chyb vlasy na hlavě. Taková hrůza! Vykřikla a zakryla si oči cípem zástěry. Kdyby tuhle gratulaci dědeček dostal, určitě by se už dalších narozenin nedožil. Hned to, Střepatko, přepiš. Já ti budu radit, jak to má být správně. A tak vodníček, kterému učení ani trochu nevonělo, napsal dědečkovi nový dopis, tentokrát už bez chyb. Na konci listu ještě maminka připsala, že přijedou v neděli na návštěvu, pak dopis srolovali do ruličky, převázali stvolem vodní trávy a poslali ho po poštovní expres štice spojovacím kanálem do sousedního rybníka dědečkovi Mokřánkovi.
Když měli korespondenci vyřízenou, upekla maminka ten slíbený koláč. Voněl po celém domě, až mlsný střapatka polikal sliny. Než si ale mohl zakrojit, bylo třeba nechat koláč vystydnout a tak, aby si zkrátil čekání, šel si ven hrát se škebličkami. Dlouho to ale nevydržel. Jakmile velká ručička na hodinách oběhla jednou dokola ciferník, zahodil škeble a utíkal domů zjistit, jestli už se může koláč jíst. V předsíni bylo šero a zbrklý vodníček nedával pozor, udělal pár kroků a šlápl do něčeho teplého a mazlavého. Bosé nožky se mu rozjeli jako začátečníkovi na bruslích a on sebou praštil o zem. V tom okamžiku otevřela paní Šplouchancová dveře od kuchyně a spatřila střapatku, jak sedí v jejím tvarohovém koláči. Jemináčku, můj sváteční moučník, řekla nešťastně. Je to teprve pár minut, co jsem ho sem položila. Na kamenné podlaze rychleji chladne a já jsem chtěla, abys ho mohl co nejdříve ochutnat. Co teď s tím? Střapatka se vyhrabal z teplého koláče a postavil se na nohy. Sladký tvaroh měl rozmazaný po celém zadečku. Nedá se nic dělat. Dnes budeš mít ke svačině zase chleba s máslem, řekla maminka a chtěla odnést zbytky svého cukrářského díla rybám. Střapatka jí ale přemluvil, aby to nedělala. Co na tom, že měl polovinu koláče na sobě? Druhá půlka se ještě dala sníst. Bez váhání se chtěl do té dobroty pustit, ale maminka ho zarazila. Počkej, počkej, ty malý nenasyto. Nejdříve se jdi opláchnout. Za chvíli přijde tatínek a myslím, že praskne smíchy, až se dozví, co se nám právě přihodilo. Vodníček odhopsal do koupelny a celý se umyl. Pak se pěkně vonavý převlékl do čistého a šel si dát ten rozpatlaný koláč. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující příběh je volně inspirovaný klasickou pohádkou o dívce, která dokáže upříst zlatou nit. Objeví se tu i záludný skřítek, který jí pomůže, avšak za svou službu žádá ten nejvzácnější dar. Pohádku Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek napsala Melita Denková. Režie Natálie Deáková. Hrají Pavla Beretová, Stanislav Majer, Svatopluk Skopal, Valérie Zavadská a další. Natočeno v roce 2012.

0: Posloucháte rozhlasovou pohádku Melity Denkové Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek. Režie Natália Deáková.
1: Tak co, Milánkové, sedíte už? Chci vám vyprávět příběh o naší královně Majdalence. To je vám tak divná historie, že ani neuvěříte. I divně začala pýchou jejího tatínka. Nebyl nic víc než mlynář, ale velký furiant, až z toho madla mívala kolikrát těžký srdce.
2: Kde zase vězí Mádek? Mleči přijedou každou chvíli. Jsou nachystaný nový pytle. Stárku, ať Prášek skočí pro kafe a Virginka. A madlo připravila spohoštění.
3: Seknici už je prostřenou na vyšívaným ubrusu. Koláče jsou ještě teplý.
2: Upekla si je z vejrašky. Trojctihodný.
3: S povidly, tvarohem a mákem. Jako posvícenský. Když stačili by obyčejný, tatínku. Je všední den.
2: Mlč, náš mlejn to ani neucítí. Kdybych chtěl, můžu každému mleči přidat darem klidně i krávu.
3: To by vám bylo podobný.
2: Holka hubatá, že já to najust udělám.
3: Jo, a co si vymyslíte příště? Táto, vemte konečně rozum do hrsti. Už teď vám lidi říkají mlynář Páv. Našemu mlejnu Pávovský a...
2: No a co? Proč natahuješ? Jiná by naschvál pohodila hlavou jako pávice a pochlubila se, že má tátu nejen bohatýho, ale i mazanýho, který jí umí sehnat kupu bohatých ženichů.
3: Tak s tímhle už mi nezačínejte vůbec. To bych se teda měla čím chlubit.
2: A proč ne? Jeden z nápadníků má krásný řeznický krám na náměstí.
3: A ruce? Fuj, věčně červený od krve.
2: No tak je tu druhej. Statkář. Na každém prstě nosí zlatý prsten a k tomu má...
3: Hlavu holou jako koleno a šišlo.
2: A co další? Ten žije na zámku.
3: Taky je samá bradavice a na krku má 6 křížků.
2: Pravda, pan baron je krapet postarší, ale zase usedlej.
3: A trojnásobnej vdovec. Ne, děkuju, nechci. To bych si spíše zamilovala ropuchu, anebo čerta z pekla.
2: Nevděčnice nevděčná. Chci pro něj jen to nejlepší a jí to nejde pod nos. Mezek zarytá, palice dubová, umanutá.
4: Dej pánbu dobrý tro, pane otče.
5: Dobrý tro.
4: Co pak to tu u náhonu počítáte na prstech? Vlnky?
5: Ale jen si tak něco sumíruju. A co vy, bábo z lesa? Tancovala jste se skřítkama. Při vašich bílejch vlasech byste už měla mít víc rozumu.
4: Vy žertujete, mlináři. I což, jen si nesu pár bylinek, co se sbírají za rosy. A u vrat jsem zahlídla Majdalenku. Zdála se nějaká rozčílená.
5: Sečílí pořád. Jednou vyletí kvůli koláčům z vejrašky, po druhý kvůli nápadníkovi se zlatýma prstenama. No co proti němu má?
4: Já bych věděla, pane otče. A nedělejte, že vy ne.
5: Dejte pokoj. Holka má věno jako princezna. Krajánkové nahoru dolů po vodě roznášejí, že zdědí mlejn výstavní jako hrad. Tak se přece nevdá za nějakýho nuzáka, jen tak pro nic za nic, teda jako z lásky.
4: Hádám, že podle vás by se k Madlence šiknul nejmíň náš pan král.
5: A víte co, bábo? Když já budu chtít, namluvím jí i krále. No, jenže sákryš, ona se stejně bude ofrňovat, že ho nemiluje.
4: No to jí za zlý nemám. Kolik duší a srdcí už zahubilo, že se na místo lásky hledělo na mamon.
5: Koukám, že vy jste druhá chytrá. Radši holce uvařte nápoj z laskavce, po kterým bude milovat, koho jí vyberu. A všichni budeme spokojeni.
3: Je vás ty řeči nemrzí.

0: nám na námluvy.
1: Madlenko, že už ti někdo padl do oka?
0: I do srdce.
1: A znám ho? Je ze vsi?
0: Ne, ale možná jste ho přece někdy zahlídla. V lese. Je myslivec.
1: Majdalenko, víš, co se říká o myslivcích? Jsou nestálí.
0: Můj Jakub ne. A já vám teda povím, jak jsme se poznali. Vlastně mi zachránil život.
1: Prosím tě.
0: Víte, to táta zrovna přišel s tím, že si mám vzít prasečkáře z Oujezda.
1: Oh.
0: A mně sedl na srdce stesk. Jako bezhlavá jsem vyběhla ze mlýna, že radši uteču do světa.
1: A dej pokoj.
0: Však já daleko nedošla. Jenom do dubiny. A najednou jsem se ocitla na kraji černý rokle.
1: Holka, přece si nechtěla. To by byl hřích.
0: V tu chvíli chtěla. V šumění dubu jsem slyšela tenký hlásek. A ten mi našeptával, že na dně rokle najdu konec trápení.
1: Madlenko, tomu místu se každý vyhne na 100 honů. Je to tam nekalý.
0: Nemusíte mě strašit, teta. Mě tam potkala láska. Hned na první kouknutí.
1: To jsou mi věci. Uprostřed lesa, u černý rokle.
0: O čem přemýšlíte, tetičko?
1: O všeličem. O divných láskách i o tom, jestli tvůj Jakub věrně vytrvá.
0: O to se nebojím. Má věrný oči. Jenže co táta? Chce pro mě jen to nejlepší a najde nejhorší. A jen tak k rozumu nepřijde.
1: Měla pravdu. Mlynář dál hledal zámožný ženichy a Madla si ještě mockrát poplakala. A pak takhle na podzim v čase honů zahlaholila v lesích trubka. Z lesa vyjel sám král a namířil si to rovnou do mlýna. Ne, že bych za ním šla, milánkové, ale stejně vím, co se tam dělo.
2: Buď zdrav, mlynáři. Nabídneš svému panovníkovi něco k zakousnutí?
3: Rád, pane králi. V kuchyni v cuku letu zaříznou tučnou kachinku a než se upeče, jistě vám přijde k chuti můj kyprej chlebíček. Vsadím se, že ani vy nemáte křupavější. Tak jenom račte ke stolu.
2: Děkuju. To je velmi dobrý chleb.
3: A zapijte ho mlíčkem, ale co to povídám mlíčkem? Teď moje krávy nedojej mlíko, ale rovnou smetanu.
2: Je jako mandl.
3: A ještě okoštujte můj lesní med. Dobře vím, jak na honu vytráví. Mám taky honitbu. K tomu 1000 měr polí, ve stáji ohnivý koně, ve chlévech stádo krav bílýho plemene.
2: Žiješ si dobře, mlynáři?
3: No, však mlynář je ve svým mlejně stejný pán jako král ve svém království. A možná ještě větší, když si sám může dohlídnout, aby všecko klapalo jako mlýnský kolo. Tohle vy asi nemůžete.
2: Máš pravdu, do všech koutů země nedohlédnu. Tak třeba jsem dlouho nevěděl, kdo kraluje ve mlýně na říčce mezi lesy.
3: Dáme si teda skleničku mý jalovcový na šťastný seznámení. Bez tak mám s vámi nějaký řízení. Tu věc si už nějaký čásek sumíruju v hlavě.
2: Tak ven s tím, jsem zvědavý. Čím ještě ohromíš svého krále?
3: A to mám v úmyslu vyjevit až po pečínce. O tyhle věci se nikdy, aspoň ve vsi, ale řekl bych, že i na zámku, nepovídá naskoro lačnej žaludek.
1: Asi tušíte, o co šlo, drahouškové? Mlynář chtěl králi namluvit Madlenku a předtím si furiant jeden neodpustil dělat na krále ramena. Jenomže když po pečené kachničce vyrukoval s pravdou, zůstal jak opařený.
2: Ty mi nabízíš dceru. Mlynáři, uznávám, že nejsi jen tak někdo, ale teď už koukáš příliš vysoko.
3: A proč? Majdalenka má věno jako princezna. Dám jí věrtel zlaťáků, pár koní do kočáru, 20 krav, berana, fasuněk a k němu orní náčiní. 50 štůčků plátna.
2: Tak z domácího... už dost. Ani já nejsem chudák. Nemám zapotřebí hledat bohatou nevěstu. Bez tak bude jako z roští, když si sám hledáš ženichy.
3: A to prr! Hezčí holku na světě nenajdete. Je líbezná jako růžička.
2: Saď se, že by u královského dvora neobstála. Tam máme jiné krásky. Ty, když projdou zahradou, i růževadnou závistí.
3: No, ale ty urozený slečinky jsou nejspíš fifleny. Za to Majdalenka je krev a mlíko a tuze šikovná.
2: Nebuď bláhový, mlináři. Šikovných dívek je na světě. Díky za dobré jídlo i za pobavení. A teď už musím jít. S Bohem!
3: Ne, ne, počkejte, pane králi, pane králi! Tak stůjte! Madlenka je tak šikovná, že vám upřede ze sámi zlato.
2: Říkáš zlato? Tak tohle už je opravdu něco. I můj vraník se diví.
3: Aby ne.
2: Víš tedy co, mlináři? Pošli mi dceru zítra na zámek. Dám připravit kolovrat i slámu. A když dokáže upřít zlato, dobrá, bude mou ženou. Ale jestli lžeš, oba přijdete o hlavu. S Bohem!
3: S Bohem. S Bohem.
0: Co je s vámi, tatínku? Stojíte u náhonu, jak socha svatýho na mostě.
3: Madlenko, dceruško, něco jsem ti vyjednal. Zítra půjdeš na návštěvu ke králi a...
0: A dejte pokoj. I on mi chce navlíknout snubní prstýnek.
3: No jo, no. Teda něco na ten způsob, protože... No, má to jaksi... Má to háček.
1: Mlinář vyložil, co spískal svou furianskou hubou. Chudák holka. Jakuba v lese nenašla a tak pro útěchu běžela ke mně. Proto to vím, holenkové, a ne, že bych natahovala uši někde za rohem.
0: Teta, co já si počnu? Táta si stojí na rozumu.
1: Jo, holka, tady je dobrá rada, drahá. Ale co? Oblíkni si nedělní šaty, nakrk si vem granáty po mamince, pomodli se a potom králi všechno vylož.
0: Je to taky jenom člověk. Já nevím. Je to přece jen král.
1: A ty zas kurážná holka.
0: Teď se mi zcvrkla dušička. Třesu se jak osika. Tetičko, prosím vás, kdybyste v lese potkala mýho milýho, řekněte mu, co se stalo.
1: A jak pak ho poznám? Podle upřímných očí?
0: Zrovna tak. Podle očí, který už třeba... Nikdy neuvidím.
1: Kurážná madla byla, jenže když jí lokaj vedl přes 7 třpitivých síní, ani si netroufla zvednout hlavu. A tím míň, když v komoře plné slámy před ní stanul sám král.
2: Z téhle slámy mi do rána upředeš zlato.
0: Ach, pane králi.
2: A když ne? Zlatá přadleno.
0: Já vím, čeká mě trest. Ale pane králi, mějte... Rozum, když už ho nemá můj táta. Co pak je možný chtít takovou bláhovost?
1: Jenže to už říkala zavřeným dveřím. Pak tloukla hodina za hodinou a madla plakala. O půlnoci najednou, tentokrát zvedla oči, jenže před ní nestál pán král, ale mrňavý mužíček jako sestrojený z hůlek. Zadupal dřevěnou nožku.
4: Zdravím tě, uplakaná přadleno.
0: Kdo jsi?
4: Potom ti nic není, ale když na mě nebudeš vyzvídat, něco ti povím sám. Něco, co by se ti líbilo. Co by se ti moc šiklo.
0: Takovou řeč nenajdeš na celém světě.
4: I najdu. Pověděl bych ti, že úkol splním za tebe. Tak co? Chceš?
0: Jak bys to dokázal?
4: Už zase otázky. To nech na mě. Když sednu ke kolovrátku, upředu nitku jako sluneční paprsek.

0: Ty bys to pro mě udělal?
1: Jo, udělal. Ovšem ne sebe. Za zlaté předení mě musíš odměnit. Odměnit. Za zlatou nit mě musíš odměnit. Tak co? Co nabídneš?
0: Mám jenom tady, na krku, granátky. Ale jsou po mamince. Moje jediná památka.
1: Nebreč! Však tě o ně nepřipravím. Nestojím o laciné červené kamínky. Mám lepší.
0: Tak potom nevím.
1: Nevňukej! My se přece dohodneme. To, co mi dáš, ani nechci hned. Teprv až za rok a den. A je to jenom taková maličkost. Jo! Takhle to spolu uděláme.
0: Nechápu, co by to mohlo být.
1: Tak poslouchej. Až se staneš královnou, dáš mi dítě, které se ti narodí.
0: A to je míň než nic. Krále bych si nevzala za nic na světě.
1: Teda slibuješ?
0: Slibuju. A teď přeď, hodnej skřítku, přeď. Ať už jsem doma. Ať si to zlatý předení

0: Jak pak ti je, Majdalenko?
1: Moc mi odlehlo. Tak jenom přeč, ať už jsem pryč. Ať už vypovím svýmu Jakubovi, jak si jeden furiant vymyslel bláznivost a druhej se jí chyt a jak mi pomohl hodnej skřítek.
2: Tak já jsem hodnej!

0: Zlatá psadinka leží skoro až ke stropu.
1: Tak si jich užijte, pane králi. A kdybyste měl někdy dlouhou chvíli, přemýšlejte o tom, jak vás to zlato přišlo lacino. Sbohem!
0: Počkej, kam spěcháš? Přece je na řadě druhá část domluvy.
1: Jako vdávání. To jste si upekl s tátou, ale já děkuju nechci. Mám svýho milýho. Tisíckrát lepšího než... než pošetilej král.
0: Ty jsi pořádně nabroušená. Tohle mi pověz pěkně zpříma. Co tak zarytě koukáš do země?
1: Nejdřív z úcty a teď ze zlosti. Mám vztek na hloupý mužský pokolení.
0: Tedy i na milého?
1: Na Jakuba? Ne, to ne. Když se zadívám do modrý hlubiny jeho upřímných očí, hned ze mě spadne každé trápení.
0: Tak to zkus se mnou, zlatá přadleno. Aspoň jeden pohled věnuj i králi.
1: A just ne!
0: No tak, Majdalenko, nech trucování a zvedni hlavu.
1: Jakube, zdáš se mi, anebo si to v tom třpitu opravdu ty? Jestli ano, štípni mě. Au!
0: Už věříš?
1: Jakoubku!
0: Majdalenko!
1: Ale proč? Proč tohle všechno? Vždyť si mě strašně potrápil.
0: Odpust mi to. Nejdřív jsem chtěl trochu srazit hřebínek tvýmu pantátovi, jenže on mě trumfl. A pak už se to zvrtlo docela. Pořád jsem čekal, až mě poznáš, ale ty na mě ani nemrkneš. A radši upředej zlato.
1: Neřekla bych radši.
0: Jak jsi to dokázala?
1: To je moje věc. Když mužský nemají rozum, chudák holka si musí umět poradit.
0: Moc se zlobíš?
1: Chci svýho myslivce. Ten neměl vrtochy.
0: Majdalenko.
1: Ach jo, tak teda chci i krále, když to nejde jinak. Oči má stejně upřímný. Ale Jakube, co táta?
0: Ten bude na koni.
1: To právě, jak ten se bude naparovat? Já mu snad radši nic nepovím.
2: Holka skoro nevěděla, co mluví. Když se jí v jediný minutě obrátil svět vzhůru nohama, vzpomněla akorát na mlynáře a vůbec ne na slib, který dala Skřítkovi. Ani mě se nezmínila, když se přihnala s novinou o svatbě.
1: Teta! Teta! Teta! Už nevyhlížejte mýho milýho! Potkali jsme se na zámku a budeme se brát!
3: Pan otec svolil! To ten tvůj myslivec musí být nejmíň hrabě!
1: Tetičko, je to král!
4: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. No, a když je z holky královna, to abych věno zdvojnásobil. Tak teda, dva věrtele zlaťáků, dva páry koní do kočáru, 40 krav, dva berani, dva fasuňky, k ním dvakrát orní náčiní.
3: Pane otče, co budou v zámku dělat se žebřiňáky?
4: Bábo, jděte do průseku redit se Skřítky. Co bych svý drahý dcerce asi jako upřímný táta dal, kdyby ne to nejlepší ze svých pokladů.
1: Nejlepší by byl slib, že už si zamknete nevymáchanou pusu a taky necháte ty svý honosnosti.
4: Holka nevděčná, já myslím, že jsem se ti vyplatil. Kdybych ti nenutil prasečkáře, nešla by z krokly a nepotkala myslivce, ze kterého se vyklubal král. A tu umanutou hlavu, tu máš taky po mně, víme?
2: Svatba byla náramná. Týden se hodovalo, házelo se cukrovým a krupičnou kaší, aby královskému páru čáp brzy přinesl dědice. A na to i došlo. Byla jsem u toho, když čáp přiletěl. Královna pak chodila s nemluvňátkem na procházku do lesa.
1: Teta, už si nemám co přát. Jen to mě trápí, že Jakub musel vyjet do boje. Na jižní hranici je nějak neklidno.
3: Inu, královno, máš královské starosti. Jenže králi se stane pramálo. Hůř jsou na tom vojáčkové.
1: Já vím. Však mě to mrzí. Ale Jakub říkal, že snad nebude moc zlé pro nikoho. Jakubku. Jakubku, srdíčko moje. Neplač. Tatínek slíbil, že se v pořádku vrátí a pak už budeme šťastní na pořád.
2: Vidíte, milánkové? Noc zlatého předení byla dávno zapomenutá noční můra. A starost o krále taky rychle přešla, protože poslal psaní, že se vrací. Majdalénka četla tu zprávu nad kolíbkou zrovna v pravý poledne.
1: Jakoubku, chlapečku můj, poslouchej, tatínek jede domů. Za den či dva se zasmíješ i na něj. Ty naše srdíčko. Miláčku, slyšíš? To je on. Už je tady.
5: Zdravím tě, královno Majdalenko. Zdravím tě úctivě.
1: Můj bože, to jsi ty?
5: To mě mrzí, že na mě nemyslíš. Na mě a na svůj slib?
1: Přece si ho nemyslel vážně.
5: To tady myslím. A teď chci zaslouženou odměnu. Tohle robátko.
1: Stůj! Ke kolíbce se nepřibližuj. Dám ti všechny poklady království, ale Jakoubka nikdy.
5: Ne. Takhle to neuděláme, královničko od náhonu. Slib je slib. A tvoje dítě je mi milejší než všechny královské poklady.
1: Prosím tě, skřítku. Prosím na kolenou.
5: Koukni, jak se na mě ten tvůj synek směje. Bude mě mít rád. Srdce mi zahřeje. A to moc potřebuju.
1: Srdce? Vždyť žádné nemáš.
5: Právě že mám. Jenže už taky dřevění, když pro mě nikdo nemá úsměv ani mazlivé slovíčko. Když mě nikdo nezavolá jménem.
1: Skřítku, budu tě hýčkat a kolíbat. Říkat ti srdíčko. I jménem ti budu říkat. Jen když...
5: A vždy to neznáš. Ani ses neptala, jak se jmenuje ten, kdo ti pomohl.
1: Odpusť. Jak ti tedy mám říkat?
5: A zrovna ti to nepovím.
1: Skřítku. Skřítku.
5: No dobře. Ušňukaná královničko, i moje napůl dřevěný srdce se může ustrnout za to, že jsi kdysi řekla, že jsem hodnej.
1: Děkuju. Jak tedy zní tvé jméno?
5: Ne. Tak lehko to zas nepůjde. Musíš ho uhodnout sama. Ale že jsem se ustrnul až na to 3 dny. Když na něj kápneš, zůstane ti chlapeček v náručí a já zmizím.
1: Však já ho uhodnu, hodnej skřítku, hned zítra.
5: Sám bych byl rád. Tak, zítra.
1: Když vezmu všechna jména po pořádku od A, musím se přece trefit. Takže, to máme Abrahama, Adama, Adriana, Aloise, Antonína...
2: Majdalenka celý den a noc psala jména. A když na zítří v poledne přišel skřítek, předčítala je od Abrahama až k Zachariášovi. Jenže skřítek jen dupal a pištěl.
5: Ne, tak se nejmenuji.
1: Ty mi lžeš, jmén už ani víc není.
5: Co by ne, jen musíš víc namáhat hlavičku. Ale že jsi včera řekla, že jsem hodnej, ještě ti krapet napovím. Lidi se přece jmenují jinak než Tonda nebo Franta.
1: Ty jsi myslel příjmení?
5: Jo, to druhý jméno. I když u mě je první a jediný a navrch tuze zvláštní. Tak zítra, královničko od náhonu, těším se, že mě tím správným jménem oslovíš.
1: Zvláštní jméno. Zní jako příjmení. Těch přece je. Kdo by je všechny znal?
2: Madla tentokrát neběžela za mnou. Snad se styděla, že se mi nezmínila o skřítkovi. Snad si řekla, že do mlejna přijde spousta lidí různých jmen. Zkrátka radu hledala u táty. A když mu vyložila, co a jak, mlynář spustil.
4: Nováček, Novák, Nový, Novotný.
1: Táto, tak se jmenuje každý druhý. Vzpomínejte na zvláštní jména. Když se tu zastaví krajánci, přece semelou ledacos obdekom na světě.
4: To jo, no, zrovna včera. Krajánek Švihlík vykládal o nějakým otroubkovi, co měl souseda Nečesánka a chtěl vdát dceru za sedláka Chrta, co byl velikej Držgrešle. Jenže ve vsi žil taky chalupník jménem Držgrešle a tak se stalo.
1: Nechci slyšet kroniky, jen jména.
4: No tak, Švihlík a sedláci z té vsi, třeba Skoukolíček a Želásko a Žešárko, Rozprým a Rozbroj, Mikeťuk, Harapatka, Ajdlpes, Frfňálek.
1: Vidíte, Frfňálek, tak by se skřítek mohl jmenovat.
4: A nebo Drštička.
2: Takhle to dávali dohromady a potom už na zámku zavolali i nejvyššího komořího. Jmenoval se dost příhodně Houkal a ten poradil zkusit i názvy měst a vsí. A pak už tlouklo poledne.
5: Tak tatínka si přizvala, královničko Zemlejna, furiánskýho pantátu? Čím se mi asi pochlubíte?
4: Poslouchej, ty mrňousku.
5: To je jméno, mlináři?
4: To ne, ale už je čtu. Švihlík? Nečesánek, Otroubek, Harapatka, Želásko, Rozprým, Ajdlpes.
5: Ajdlpes nezní špatně, no. Ale ne.
1: Frfňál, Drštička.
4: Pihel, Oškobrch, Škůdra, Bedrč, Cotkytle.
1: Felbabka, Kapinos, Kvaň, Rumchalpa, Šunichl.
5: Dost. Tohle jsou jména vesnic. Já nejsem žádnej fon. Abych byl od někud.
4: Ještě se směj, ty skrčku, ty mrňavče, ty špejličko, ty pumprlíku.
5: Ani tohle nejsou moje jména. Ne, ne, ne. Na mé jste pořád nekáplí. Asi proto, že jsem si ho sám vymyslel.
1: Bože.
5: Nebreč, královno. Můžeš zkusit štěstí ještě zítra. Ale už teď si tancuju, že jsem vyhrál.
4: Sakryš. Do čeho já tě to přivedl, dceruško? Vždyť ty jsi s krále namluvila sama, já už byl, přiznávám, zbytečnej. Dítě, odpusť mi.
1: Nic si nevyčítejte, táto. Ten hloupě pošetilej slib Skřítkovi jsem dala zase já. Slyšíte? Jakub se vrátil. Tatínku, před ním ani muk. Musel by mě za to všechno nenávidět.
4: Tak si aspoň utři oči.
0: Copak je Majdalenko? Ty mě nevítáš?
1: Já...
4: Dej pánbu. Dobrý den, pane zeti. Dcerka je drobet znavená, moc si lámala hlavu.
0: A čím pak, pane otče?
1: Nestojí to za řeč. Hráli jsme takovou hru na jména.
4: Jo. Nebo ne? Holka drahá, přece jen bude moudřejší vyjevit, jak na tom jsme. Co začalo lží, už nesmí pokračovat. Přiznám se za tebe.
1: Tatínku, ale já...
4: Ty jsi jen chtěla napravit, co tatík provedl z umanutý hlavy.
0: Vedete divné řeči. Majdalenko, ukaž oči, ty pláčeš?
2: Přece jenom šli nakonec s pravdou ven, i když z nich lezla jak z chlupatý deky. Král Jakub bledl a rudl, tak se vstekal, že i on má svůj podíl, ale nakonec ho něco osvítilo.
0: Počkejte, prozkoumali jste zemské desky? Jsou to 3 knihy a v nich je každičké jméno i příjmení.
4: Opravdu každý? A jsem tam i já?
0: Nějak vám otrnulo, tatínku.
4: To jen ze samý naděje. 3 knihy jmen.
0: Zavolám komořího, ať je přinese.
1: Dvě knihy. Už jsme prošli list za listem.
0: A nové jméno ne a nenajít.
4: Musí být ve třetí. A sakryš. tam má popsaných jenom pár stránek. Co pak ten nekalej pumprlík vymyslel zvláštního, že se...
1: Mám ještě jeden napad.
4: Já taky. Přečteme to znova. Teď člověk často přehlídne, co nejvíc hledá. To já jsem jednou takhle hledal...
1: Zajdu za tetou kořenářkou. Vždycky měla dobrou radu.
4: Dítě mi chytrý, že tohle nenapadlo mě. Ta bába, milej zeti, tancuje se skřítky, tak aby je neznala jménem.
1: I mlčte, táto. To byl jen váš výmysl, se kterým jste jí zlobil.
4: Že by? No, ale v duchu jsem si Dicinky myslel, že má v té svý bílý hlavičce poskládaných spoustu vědomostí a že je to moudrá ženská.
1: A naše poslední naděje.
0: Doprovodím tě, Majdalenko.
1: Ne, radši tu s tátou listujte. Něco se opravdu mohlo přehlídnout.
0: Ale je už pozdě. Za chvíli odbije půlnoc.
1: Ach, Jakoubku, čeho se my dva ještě můžeme bát? Jen toho, že teta nenajde radu.
3: Tedy byl to nápad, nenápad. Tentokrát bych ji nevytrhla. A přece nebyl k zahození. Když Madla běžela dubinou kolem rokle, jakoby ucítila v srdci lehkost. Myslela, že snad kvůli vzpomínce na první setkání s Jakubem. A pak...
5: Bože! Na dně rokle svítí ohýnek. A u něj někdo tancuje. Ta muzika... Až moc dobře ji znám. To si tancuje on.

0: Vidíte, milánkové, takhle to bylo. Na dně černý rokle našla královna odpověď. A co vás budu napínat, holenkové? Druhej den se to odbylo rychle.
1: Tak co? Víš? Nebo nevíš?
2: Vím. Ty jsi pí.
1: No.
2: Ští. Pištěhnátek.
1: Ale ne, ne, ne, ne. Jak to mohla uhodnout?
2: Pozor, skřítku. Vždyť ty celý hoříš.
1: Stekem a zlobou kvůli tobě, ty královno od náhonu.
2: Lítají od tebe plamínky. Uhoříš.
1: Ať si bez tak už nemá.

0: tady slavíte, lidičky?
1: A sami nevíme. Všechno možné.
2: Že se vrátil král z boje.
3: Že malému princátku už roste první zoubek.
4: A že prý se vyhlašuje týden radovánek.
5: Týden radovánek? A přitom stačilo málo a mohl to být smutnej týden. A kdo ví, jestli by se neprotáhl na roky. No, smějte se. Já se půjdu snad na zámek.
6: Tatičku, kdybyste věděla...
5: Však já vím. Majdalenko, a vzpomínáš si, co šuměla Dubina kdysi, než si tam potkala myslivce?
6: No, že na dně rokle najdu konec strápení.
5: A našla jsi. Má milá královničko, ono to všechno takhle mělo bejt, aby se přestal trápit i on, ten zlomyslný skřítek.
7: A já si vždycky myslel, že jsem krokli zabloudil náhodou. Víte, co byl zač?
5: Oh, taková dušička nešťastná. Zaživa lakotná. Zlata měla, nikomu nedala. Každý mu na schvály dělala. Svou ženu utrápila, vlastních dětí se nedočkala. A za to byla zakletá. Teď má konečně pokoj.
6: Vlastně je mi tý dušičky trochu líto. I když jsem zažila tolik strachu. O tebe, Jakoubku, srdíčko moje. Pro boha, s čím si to hraješ?
8: To jsem mu dal já.
6: Tatínku, kdy vy dostanete rozum? Kde jste to vzal?
8: Ale zastavil se ve mlejně krajánek. Já mu vypověděl celou tu historii a on mezi tím vyřezal ze dřeva hračku.
6: Jen jestli to tak bylo.
5: Inu, bylo, královničko. Tentokrát si pan otec nepřidal ani slovíčko. Na mou duši, na tvý uši, na mlinářský svědomí.

Naslouchali jste rozhlasovou pohádku Melity Denkové, volně inspirovanou klasickými pohádkovými motivy, Královna Majdalenka a Skřítek Pištihnátek. Dramaturg Václava Ledvinková. Hudba Jakub Kudláč. Osoby a obsazení: Majdalenka Pavla Beretová, král Jakub Stanislav Majer, mlynář Svatopluk Skopal, bába Kořenářka Valérie Zavadská, Skřítek Pištihnátek Zuzana Onufráková a dále účinkovali studenti Mezinárodní konzervatoře Praha. Mistr zvuku Tomáš Gzelhofer. Zvukové efekty Tomáš Pergl. Produkce Dana Rajchová. Režie Natália Deáková.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

0: Rychle zapomínáš na přátelství, pokárala Dorana Dobroslava, když mu na poslední chvíli zabránila, aby na celé kolo vykřičel, že je Martin čaroděj. Je náš. Nemusí nám všechno říkat, je na tobě, zda mu věříš. To, že Mirtín není odsud ani z Bažin, si věděl hned od začátku, vše nám poví, až přijde čas. Martin, opravil ji tiše Dobroslav. Poprvé si uvědomil, jak moc maminka k Martinovi přilnula. Každý člověk má svá tajemství. A pokud nemá zlé úmysly, ať si je ponechá.
1: A víš jistě, že je to člověk?
0: Když vidím, jak se cpe mými plackami, rozesmála se Dorana. Ale Dobroslav namítl,
1: sama mi pořád říkáš, že lež je zlo. To přece znamená, že on je...
0: Rozhodnutí je na tobě. Ostře ho přerušila Dorana. Chceš-li, zavolej Lecha.
1: Ne, já mu věřím, jen mi už nikdy nesmí lhát.
0: Vše se mezi matkou a synem odehrávalo, jako by tam Martin nebyl. Sklopil oči, styděl se sám za sebe. Proklínal svou unáhlenost. Litoval Dobroslava, který sotva zadržoval slzy. Celý večer se Dobroslav zaobíral svým lukem. Zkoušel jeho pružnost, připravoval šípy a nesčetněkrát natahoval tětivu. Pak tětiva praskla a rozsekla mu kůži na levé tváři. Cítil, že Martina něco strašného a bolestného souží. Zvědavost mu kroutila pusu, ale zeptat se neodvážil. Kdyby byl Martin čaroděj, copak by se takhle trápil?

Poslední věci balili za tichého krápání deště. V Doraně i Dobroslavovi hrklo, když viděli, jak Martin popadl Bůžka oběma rukama, jako by vzal hrnec, vydal se k vozu a málem zakopl. V poslední chvíli ho v pádu zachytila Dorana. Když od něj opatrně brala vyřezávanou sošku, zaraženě poděkovala a její nevěřícný pohled se střetl s Dobroslavovým. Oba mysleli na to též. Martin nikdy neuctíval bohy, ani se nesetkal s jejich podobou, nikdy se bohům neklaněl a nikdy je o nic nežádal. Déšť zhoustl a dlouhé dny bez přestání zaléval karavanu všudy přítomnou vodou, chladem a zoufalstvím. Dospělí schovali děti pod plachty a sami, schouleni pod kůžemi, vedli koně. Nemělo smysl hledat nějaký úkryt a zůstávat dlouho na jednom místě bylo příliš nebezpečné. Dobroslav byl šťastný jako nikdy v životě. Bohové mu seslali bratra. Ale i když mu byl neustále na blízku, Martinova mysl unikala. Odcházel kamsi, kam za ním Dobroslav nemohl. Nezbývalo než čekat, až se ze svých toulek k němu vrátí. Vše prostupující vlhko nedovolovalo rozdělat oheň a na lidech i zvířatech bylo vidět velké vyčerpání. Jednoho večera Dorana, promáčená až na kost, vlezla na vůz a beze slova usnula. Věděli, že je zle. Nikoho nebylo slyšet, žádné povely a déšť neustával. Dorana si je ve spánku přitáhla k sobě, její šaty studily, ale pravidelný dech uklidňoval. Tiskli se k ní každý z jedné strany, pomalu překonávali chlad, který z ní sálal, až usnuli. První paprsky vycházejícího slunce měnily vlhkost v páru, která se líně zdvihala a odnášela sebou zoufalství minulých dní. Nad obzorem vyplul ohnivý kotouč a potvrdil svou vládu nad novým dnem. Dobroslav si přehodil luk přes rameno. Potřebujeme sílu z masa. Na to nemohla Dorana nic namítat. Budu tě učit střílet a pak ulovíme něco k obědu, poháněl Dobroslav Martina netrpělivě. Ještě chvíli a Dorana jim přidělí nějakou strašně důležitou neodkladnou práci. Byli celý urousaní, než Dobroslav konečně našel příhodné místo. Utrhal vysoké odrostlé stvoly trávy a stočil je do kruhu. Jedinou ranou svého nože utěl prut a osekal ho do špičky. Zabodl prut do země a narazil na něj stočenou trávu, která měla sloužit jako terč. Pak notný kus poodešel, podíval se na Martina a vzdálenost téměř o polovinu zkrátil. Martin se tvářil, jako by pro něj střílení z luku byla ta nejpřirozenější věc na světě. Nedržel ho poprvé. Byl ještě menší než Dobroslav a dobře věděl, že to byla babička a ne Ježíšek, kdo mu dal pod stromeček indiánskou soupravu z umělé hmoty, luk z pěti

Martinovi nohy. Další šíp zmizel daleko od terče ve vysoké trávě. Náhle ukázal směrem, kde nerušeně hopkal zajíc. Tamhle čeká tvoje mrštnost. Martin se zapotácel. Bude muset zabít zvíře a vytáhnout z něj krvavý šíp, který dost možná bude muset ještě olíznout. Zajíc přestal žvíkat a podíval se na chlapce. Šíp se zabodl daleko od zvířete. Zajíc se postavil na zadní a nechápavě na Martina zíral. Pak opovržlivě prskl a klidně odhopkal pryč. To už se Martin i Dobroslav váleli v trávě smíchy a bylo jim jedno, že jsou celý zmáčení. Střídavě předváděli tu zajíce, tu nemotorného Martina. Osvobozovali se od dlouhých dní deštivé nejistoty. Z husté vysoké trávy se ozval tlumený šepot. Dobroslav s Martinem si očima dali znamení a Dobroslav zvedl tři prsty. Tři sestry. Naráz vyrazili. Vyděšený dívčí jekot zaplavil okolí. To se dalo čekat. Pohrdlivě si uplivil Dobroslav. Na bobku seděly v trávě celé zaražené tři malé holky. Nenatahuj, ostře napomenula nejmladší z nich svou sestru. Pak vyskočila a hned zaujala útočný postoj. Těch se bát nemusíme, zvlášť když z nich nemají strach ani zajíci. Hubená, tenké ruce zaražené v bok, dětské svaly napjaté, ústa sevřená. Útlé zápěstí zdobily tenké kožené řemínky s kovovými korálky, které o sebe lehce cinkaly. Neměl to náhodou být váš oběd? Chudák do rana, ale ona už je zvyklá, co? Korálky zazvonily, jak si dívka upravovala nepokojné dlouhé vlasy. Za drobným ramenem vykukovala špička luku. Martin se usmíval. Namísto Morany před sebou viděl tři malé holky, co mu připomínaly jeho sestru Karlu. Nejraději by je objal. Takže vy si nedáte pokoj, vztekal se Dobroslav. Můžeme chodit, kam chceme, odsekla malá lučištnice a vyškubla se mu. Stoupla si před své sestry, ochrání je před každým. Chodit, ale ne slídit a poslouchat, co není určené vašim uším. Komu donášíte, Lechovi? Dobroslav ji probodl pohledem. Dívka posměšně odfrkla, všimla si, jak vyslovil jméno vojvody. Nebo snad vašemu otci? Popíchl ji Dobroslav. Děvčátko sklopilo oči a na okamžik znejistilo. Ty dvě ostatní se po sobě vyděšeně podívaly. Takže se mám zeptat Kroka, jestli tuší, jak si jeho milované dcerušky hrají celé dny a večery? Na slovo večery dal zvláštní důraz. A já, že bych se zeptala na tohle cizí nemehlo, odkud se to tak najednou vzal? Lech ho přijal, ale to vy víte, ne? Šmejdíte, místo abyste se učili příst a tkát, jak se na malé holky sluší, všechny tři. Dobroslav s nimi mluvil nejen jako dospělý, ale jako muž, co ženám ukazuje, kde je jejich místo. Takže půjdeme za tatínkem, Kazi, teto, Libuše. Martinovi stuhl úsměv na tváři. To nemůže být pravda. Kazi, teta, ta nejmladší s lukem musí být Libuše. Náhle Libuše strhla ze zad luk a vystřelila. Šíp poponesl zasaženého zajíce. Přines ho, poručila Martinovi vítězně a ten ihned poslechl. Dobroslav zvedl oči k nebi. Libuše mu ho bez poděkování vytrhla z rukou a posměšně hodila Dobroslavovi k nohám. Vyřiď mé pozdravy do raně, snězte ho, abyste měli sílu napnout luk, řekla a se smíchem vytáhla za ruce strávy obě sestry. Jedna z nich chtěla ještě sebrat květiny a byliny, které jí úlekem vypadly z rukou, ale stačil Libušin pohled. Než se Dobroslav s Martinem vzpamatovali, nad vysokou travou poletovaly dlouhé dívčí vlasy. V bezpečné vzdálenosti se pak ještě zastavili a Libuše stáhla luk. Šíp s bílým pírkem obsal velký oblouk a zabodl se těsně před Dobroslavem. Smáli se tak hlasitě, až jim z lesa odpovídala ozvěna. Mohla nás zabít, sípal Dobroslav. Malé holky, a ta jedna plakala, jak se tě bála, tohle není nepřítel. Bála se svýho otce. Napráskal by jim, kdyby věděl, že slídí po táboře. Taky nechceme, aby na nás někdo donášel, uklidňoval ho Martin. Nepleť se, tahle je nejmladší a přitom je vede. Tu musí.

musíme skrotit, usmál se konečně Dobroslav. Neboj, neudělám ti ostudu, budu každý den trénovat. Cože budeš? Nerozuměl mu Dobroslav. Učit se a poslouchat tě na slovo, ujišťoval ho Martin. To je správné. Jen musíme nadělat hodně šípů, oběma zakručelo v břiše, a pak se uvidí. Jasně, kdo se směje naposled, ten se směje rád, doplnil Dobroslav. Ten se směje nejlíp, zapamatuj si to, ty lovče. Proč nejlíp? Budu tě toho ještě muset hodně učit, rozesmál se Martin.

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Věci a pojď, čekám pod schodem, vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma, vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, por se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj, co nakecaj.

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentní konverzaci. Po prvním výpalu, po přežahu, kdy hlína ještě saje vláhu, obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury.

jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

Se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.